0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Úspěšný start do nového zářijového týdne přeje ze studia F1 Láďa Jakub. Vláda je připravená znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. Uherské Hradiště čeká nové obyvatele, postaví novou čtvrť na jihozápadě města a v Brně vyroste nové akvárium. To a víc právě teď. Vláda je připravena znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. U pohonných hmot bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské skupiny V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda prý okamžitě zakročí. Na české pobočce televize CNN to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Akce nám elektřiny doplnil.
2: Pokud by eskalovaly ceny v elektřiny i nadále a bylo to neudržitelné, jsme připraveni udělat zastropování cen u výrobců a i obchodníků. Pokud zastropujete u výrobců obchodníků ceny elektrické energie, pak to nejde v neprospěch státu.
1: V jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda udělala? Havlíček ale neupřesnil. V Německu po honičce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradenou Audinu. Auto bylo ukradené v noci z pátku na sobotu z garáže v německém Passau. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Šofér nakonec havaroval a policie ho zadržela. Teď zjišťuje, jestli se mladík podílel i na samotné krádeži auta. V Uherském Hradišti by mohla vzniknout úplně nová městská čtvrť, čekají nové obyvatele. Vyplývá to z návrhu územní studie, kterou projednali zastupitelé tohoto města na Slovácku na východní Moravě. Studie počítá s tím, že investor ČSAD Uherské Hradiště v lokalitě vybuduje 588 bytů různých kategorií. Teď je tam hlavně areál téhle firmy. Víc řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
3: Po nějakých jednáních s investorem bylo popsáno území, které se přemění z toho dnešního průmyslového areálu, kde mají ČSAD kanceláře, parkují autobusy, technické zázemí i čerpací stanice. Přemění se to v zónu, která bude určena k bydlení. Jsou zde různé velikosti bytů, zajištěný je dostatečný počet parkovacích míst.
1: Kapacita parkování podle studie dosáhne 405 venkovních a 458 garážových stání. Dopravní obslužnost čtvrti v tomto městě ve Zlínském kraji zajistí nová hlavní páteřní silnice ke třídě maršála Malinovského. A míříme do moravské metropole. Na výstavišti v Brně zase vznikne nové veřejné akvárium. Čítat bude stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet National Aquarium umožnila dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní asi 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíce živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, přiblížil generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Ďuriš.
4: Unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metrů a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
1: Zahájení stavebních prací společnost předpokládá v příštím roce. Projekt vyjde na asi 700 milionů korun. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začal 48. festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v kině 70 nabízí 12 soutěžních českých komedií, filmové delegace, setkání s tvůrci i jiný doprovodný program. Počet prodaných vstupenek už před začátkem přehlídky překonal návštěvnost loňského roku. V hlavní soutěži se letos představí filmy Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek nebo Přání k narozeninám Křtiny, taky Bardotky a Pobarta. O hlavních cenách rozhoduje 9členná odborná porota. A velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu ve španělském Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. 8. vítězstvím v sezóně si upevnil vedení v mistrovství světa.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I nad ránem čekáme hodně mraků, budou se hodit deštníky, pršet má i celé pondělní dopoledne i přes poledne. Později odpoledne by se mělo začít vyjasňovat. No a teploty od 16 na českém východě, na Moravě a ve Slezsku až po 22 stupňů Celsia v českých nížinách.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě tu grilovat, někdo píše statusy,

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Burčák ve velkém letos zaměstnával jihomoravskou záchranku na Vinobraní ve Znojmě. Po mostě přes Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku se možná projedeme už na konci listopadu před Vánocemi. A východu české Pardubice vyhlásili konkurs na vánoční strom. Zdraví vás, Láďa Jakub. Soudy v České republice od ledna do konce srpna 2026 vyhlásili 9869 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%. Vyplývá to z dat portálu informace o firmách CZ. Analytička KRIF Czech Credit Bureau Věra Kameníčková k tomu dodala, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopni splácet dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Letos jsme si na jihu Moravy asi dávali hodně burčáku. Záchranáři v pátek a v sobotu na znojemském historickém vinobraní ošetřili skoro 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, nevolnosti nebo kolapsy. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala mluvčí jihomoravské záchranky Michála Botová. Ve Znojmě působila v roli zdravotnické asistence. Auta se na opravený Špindlerův most přes řeku Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku vrátí na konci listopadu před Vánocemi. Na zasedání krajských zastupitelů Ústeckého kraje to řekl radní Jiří Fedoriška. Most přes řeku je pro automobilovou dopravu zavřený už od loňského 1. března. Pro autobusové linky platí po celou dobu oprav výlukové jízdní řády. Cyklisté si můžou kolo po mostě převést. Pokračuje ústecký radní Fedoriška.
3: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme. Ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
1: Náklady na Špindlerově mostě na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaře museli v Roudnici vybudovat novou nosnou konstrukci. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu, schválili krajští zastupitelé. Vodní slalomářka Tereza Kneblová obsadila druhé místo v kajak krosu ve finále světového poháru v Soudu-Ujel, kde získala celkem 3 medaile. A teď jedna vánoční. Přece jenom je to za chvíli. Východočeské Pardubice se pustili do hledání vánočního stromu. Mně z toho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
4: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pernštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15-metrový, ale zároveň neroste daleko od města Perníku a ještě se k němu musí dobře dostat těžká technika. Kdo by o podobném smrku nebo jedli věděl, může volat přímo službám města Pardubice. Jeho majitel dostane zpět dřevo a město se mu postará také o odstranění pařezu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V příštích hodinách přes ráno až do dopoledne čekáme hodně zataženo a hodně deště ve všech našich krajích. Později odpoledne by se mohlo trochu vyčasit a teploty od 16 na Moravě a ve Slezsku a ve východních Čechách až po 22 stupňů v ostatních českých.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity poslední.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Úspěšný start do nového zářijového týdne přeje ze studia F1 Láďa Jakub. Vláda je připravená znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. Uherské Hradiště čeká nové obyvatele, postaví novou čtvrť na jihozápadě města a v Brně vyroste nové akvárium. To a víc právě teď. Vláda je připravena znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. U pohonných hmot bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské skupiny V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda prý okamžitě zakročí. Na české pobočce televize CNN to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Akce nám elektřiny doplnil.
2: Pokud by eskalovaly ceny v elektřiny i nadále a bylo to neudržitelné, jsme připraveni udělat zastropování cen u výrobců a i obchodníků. Pokud zastropujete u výrobců obchodníků ceny elektrické energie, pak to nejde v neprospěch státu.
1: V jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda udělala, Havlíček ale neupřesnil. V Německu po honičce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradenou Audinu. Auto bylo ukradené v noci zpátku na sobotu z garáže v německém Passau. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Šofér nakonec havaroval a policie ho zadržela. Teď zjišťuje, jestli se mladík podílel i na samotné krádeži auta. V Uherském Hradišti by mohla vzniknout úplně nová městská čtvrť, čekají nové obyvatele. Vyplývá to z návrhu územní studie, kterou projednali zastupitelé tohoto města na Slovácku na východní Moravě. Studie počítá s tím, že investor ČSAD Uherské Hradiště v lokalitě vybuduje 588 bytů různých kategorií. Teď je tam hlavně areál téhle firmy. Víc řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
3: Po nějakých jednáních s investorem bylo popsáno území, které se přemění z toho dnešního průmyslového areálu, kde mají ČSAD kanceláře, parkují autobusy, technické zázemí i čerpací stanice. Přemění se to v zónu, která bude určena k bydlení. Jsou zde různé velikosti bytů, zajištěný je dostatečný počet parkovacích míst.
1: Kapacita parkování podle studie dosáhne 405 venkovních a 458 garážových stání. Dopravní obslužnost čtvrti v tomto městě ve Zlínském kraji zajistí nová hlavní páteřní silnice ke třídě maršála Malinovského. A míříme do moravské metropole. Na výstavišti v Brně zase vznikne nové veřejné akvárium. Čítat bude stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet National Aquarium umožnila dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní asi 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíce živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, přiblížil generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Juriš.
4: Unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
1: Zahájení stavebních prací společnost předpokládá v příštím roce. Projekt vyjde na asi 700 milionů korun. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začal 48. festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v kině 70 nabízí 12 soutěžních českých komedií, filmové delegace, setkání s tvůrci i jiný doprovodný program. Počet prodaných vstupenek už před začátkem přehlídky překonal návštěvnost loňského roku. V hlavní soutěži se letos představí filmy Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek nebo Přání k narozeninám Křtiny, taky Bardotky a Poberta. O hlavních cenách rozhoduje 9členná odborná porota. A velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu ve španělském Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. 8. vítězstvím sezóně si upevnil vedení v mistrovství světa.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I nad ránem čekáme hodně mraků, budou se hodit deštníky, pršet má i celé pondělní dopoledne i přes poledne. Později odpoledne by se mělo začít vyjasňovat. No a teploty od 16 na českém východě, na Moravě a ve Slezsku až po 22 stupňů Celsia v českých nížinách.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Burčák ve velkém letos zaměstnával jihomoravskou záchranku na Vinobraní ve Znojmě. Po mostě přes Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku se možná projedeme už na konci listopadu před Vánocemi. A východu České Pardubice vyhlásili konkurs na vánoční strom. Zdraví vás, Láďa Jakub. Soudy v České republice od ledna do konce srpna 2026 vyhlásili 9869 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%. Vyplývá to z dat portálu Informace o firmách CZ. Analytička KRIF Czech Credit Bureau Věra Kameníčková k tomu dodala, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopni splácet dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Letos jsme si na jihu Moravy asi dávali hodně burčáku. Záchranáři v pátek a v sobotu na znojemském historickém Vinobraní ošetřili skoro 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, nevolnosti nebo kolapsy. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala mluvčí jihomoravské záchranky Michála Botová. Ve Znojmě působila v roli zdravotnické asistence. Auta se na opravený Špindlerův most přes řeku Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku vrátí na konci listopadu před Vánocemi. Na zasedání krajských zastupitelů Ústeckého kraje to řekl radní Jiří Fedoriška. Most přes řeku je pro automobilovou dopravu zavřený už od loňského 1. března. Pro autobusové linky platí po celou dobu oprav výlukové jízdní řády. Cyklisté si můžou kolo po mostě převést. Pokračuje ústecký radní Fedoriška.
3: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme. Ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
1: Náklady na Špindlerově mostě na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaře museli v Roudnici vybudovat novou nosnou konstrukci. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu, schválili krajští zastupitelé. Vodní slalomářka Tereza Kneblová obsadila druhé místo v kajak krosu ve finále světového poháru v Sud-Urgell, kde získala celkem 3 medaile. A teď jedna vánoční. Přece jenom je to za chvíli. Východočeské Pardubice se pustili do hledání vánočního stromu. Mě z toho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
4: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pernštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15-metrový, ale zároveň neroste daleko od města Perníku a ještě se k němu musí dobře dostat těžká technika. Kdo by o podobném smrku nebo jedli věděl, může volat přímo službám města Pardubice. Jeho majitel dostane zpět dřevo a město se mu postará také o odstranění pařezu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V příštích hodinách přes ráno až do dopoledne čekáme hodně zataženo a hodně deště ve všech našich krajích. Později odpoledne by se mohlo trochu vyčasit a teploty od 16 na Moravě a ve Slezsku a ve východních Čechách až po 22 stupňů v ostatních českých.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Krásné ráno, je pondělí 14. září.
4: A jsou tu zprávy, má je Lucie Černá.
5: Dobré ráno, Babiš dnes zamíří na Hrad za prezidentem. Čeští ovocnáři hlásí obrovské ztráty. Úroda bude nízká. Bouralo se na D5 i D11. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s premiérem Andrejem Babišem. Přijme ho po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů. Jak Frekvenci 1 řekl politolog Jan Kubáček, prezident i premiér budou muset najít společnou řeč.
6: Samozřejmě ty pachutě těch předchozích hádek a nedorozumění některých cílených ještě budou znát, ale ukazuje si, že obě zúčastněné strany zjistily, že se to lidem nelíbí a že by je to mohlo ohrožovat v preferencích a proto sedli k jednomu jednacímu stolu a já pevně věřím, že u něho i zůstanou. Potřebujeme to jako daňoví poplatníci, aby naši vrcholní zaměstnanci, ústavní činitelé v zásadních věcech jednali stejně a ve vzájemné shodě a dohodě.
5: Podle Kubáčka by tématy schůzky nemusel být jen rozpočet, ale například bezpečnostní situace v České republice. Vláda dnes projedná rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let, ne od 18 jako dosud. Lídři ANO, SPD a motoristou budou dnes také probírat návrh státního rozpočtu, který by měl kabinet schvalovat za týden. Čeští ovocnáři hlásí obrovské ztráty. Komise ministerstva zemědělství vyrazila do tuzemských sadů a vyčíslila je zatím na bezmála 1,3 miliardy korun. Část ovocných stromů poškodily už jarní mrazy. V létě pak přišlo intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude letošní úroda oproti té průměrné asi poloviční. Na jihu Čech dokonce jen třetinová a to se projeví i na cenách. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Zapojit se mohou školy i jednotlivé třídy. K pátku bylo přihlášených asi 550 škol. Nedělní parlamentní volby ve Švédsku jsou velmi těsné. Podle aktualizovaných předběžných výsledků těsně vede středolevý opoziční blok, který by ve Švédsku získal 176 křesel. Dosavadní vládní blok 173. Vyplývá to podle Reuters z projekcí švédského volebního úřadu. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 a 6-2. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý grandslamový titul.
2: Frekvence 1.
5: Počasí. Probudili jsme se do deštivého rána s teplotami mezi 15 a 12 stupni. Pršet má ještě dopoledne. Méně to bude na severozápadě Čech, kde se vyskytne i zmenšená oblačnost. Během dne pak dojde v Česku postupně k ubývání oblačnosti i srážek. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na severozápadě bude kolem 16.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: A bouralo se na D5 i D11.
7: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním blokuje pravý jízdní pruh na 14,5 kilometru dálnice D5 z Prahy na Plzeň. Projíždějte opatrně. A na dálnici D11 se stala dopravní nehoda osobního vozidla na 33,5 kilometru z Hradce Králové na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: A po zprávách 6 už na Frekvenci 1 startuje pondělní ráno. Máte tu Lubku i Míru.
4: No tak teda.
8: Krásné ráno. Tak, jak jsme slyšeli ve zprávách, bude málo ovoce. Já teda doufám, že se to netýká švestek a vína. že se to týká pouze těch jablek. Možná.
4: Víno o víkendu teklo proudem.
8: No to si proberem.
4: To si proberem.
8: Toho byly plný sociální sítě.
4: Tak, samozřejmě vás zdravíme po víkendu. Čekal jsem, že bude hezčí. Mluvili jsme tady před víkendem o tom, že nás čeká na víkend vylepšené počasí, že se nám trošku vrátí léto. Úplně se to nepovedlo, hlavně teda v neděli, musím říct.
8: No ještě jsme říkali trošku. Ještě jsme říkali trošku, je teda pravda, že ta neděle, no. Možná na Moravě bylo hezky.
4: To nevím, ale zase máme za sebou skoro tropickou noc, protože teď po ránu, když jsem koukal, když jsem šel do práce, no, tak bylo 15 stupňů. To opravdu je docela
8: dost. To v té 20 se nechybí moc. Teda pozor, přátelé, zítra ráno má být fakt chladno. Takže ať se dneska nenabažíte a zítra ráno, ať vám není kosa.
4: Hezké ráno.
8: Dobré jitro.
2: A Lubka Ponížilová.

0: 12 minut vám přejeme krásné pondělí s datem 14. září. Dáme si už za malou chvíli vtip pro lepší ráno, pro lepší start do nového týdne.
1: Předtím ovšem, ale ještě horoskopy paní Dagmar Klucké, no a uvidíme možná také pro lepší start do nového týdne.
0: Nespěchy.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásný pohodový vstup do nového týdne přeji všem. Vítejte u horoskopu. Dnes je den židovské kultury. Svátek slaví Radka a Radoslav. Blahopřejeme. Slunce v paně upevňuje pracovní pozice. S lunou ve vahách pochopíte, že otevřít své srdce není slabost, ale naopak odvaha a jediná možnost k pozitivní změně. Co čeká pany? Dnešek bude poznamenaný ochotou pouštět se do akcí a přijímat rychlá, mnohdy však nesnadná rozhodnutí. Váhy, hvězdy přejí lásce, komunikaci, nákupům i prodeji. To vše by se vám mělo dařit. Štíři, práce vám půjde od ruky, ale doma může panovat poněkud napjatá atmosféra. Raději nic neřešte. Střelci, připadáte si emotivnější a rozhodnější než jindy. Pravděpodobně budete uvažovat o novém nasměrování. Kozorozi, maximálně se koncentrujte. Dnešek prověří vaše studijní i pracovní schopnosti. Nepřebírejte ale na sebe starosti druhých. Vodnáři, jste tvárné duše a inspirace vám nechybí. Dostanete šanci na vylepšení rodinného rozpočtu. Ryby, v lásce by se vám mělo sice dařit, ale ani tak byste neměli s partnerem zbytečně často zapřádat hádky. Berani, vaše pracovní aktivita se zintenzivní. Stále více vnímáte, že to pro vás není jen práce, ale zjevně i poslání. Šanci na postup mají ti nejpilnější. Víci mezi vámi a jistou osobou na pracovišti to začíná jiskřit. Na obzoru se rýsuje nový vztah. Svobodným je přáno. Zadaní nechte si zajít chuť. Blíženci, máte-li v rodině pubertální děti, věnujte jim více pozornosti. Kontrolujte, s kým se baví a kam chodí. Možná vám něco uniká. Radci, víc než samostatná práce se vám vyplatí kolektivní spolupráce. Ta má totiž větší naději na úspěch. Lvi, čeká vás hodně překvapivého, mimořádně si budete rozumět s tchýní. Kardiaci a osoby se zvýšeným krevním tlakem, pozor na přílišné přetěžování. Milí přátelé, směle vykročte do nového pracovního týdne vstříc svým přáním a plánům. Nic vás neodradí od zájmu plnit si své povinnosti a pečovat o své blízké. Vaše vzdálené plány začínají mít konkrétní podobu. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: krásné pondělí ráno.
1: To je písnička pro pondělí, jak dělaná teda.
0: Tak jsou kamarádky, zdravím Táňu, co si to nechávají hrát do porodnice, když se jim narodí dítě.
1: A jak na tom je dítě teďka? Co? Jak poznamenáno?
0: Hele, občas to připomene.
1: Jo?
0: Občas to řekne.
1: Ví to,
0: no,
1: jo?
0: Tak, no jasně, jasně.
1: Tak pojďme na další vtip, tedy respektive na ten první v tomto týdnu, o který se postará Jana s Mikešem.
0: Konkrétně Jana.
1: Možná teda.
0: Jo.
1: Je pondělí, tak občas se to nezadeří, ale tak zkusíme to znova.
0: Zkusíme
1: 3,
0: to znova.
1: 3, 2, 1, zkus to znova.
2: Taxikář, říká blondýně.
3: Tak dámo, bude to za 250.
4: Jenomže já mám jenom 230. Tak trošku couvněte.
5: No, si... A to by napadlo i mě.
1: Ale dřív to tak v podstatě bylo, že si jela tím taxíkem, věděla, kolik máš prachu, koukala jsi na ten taxametr, že jo? Říkala,
0: tady už mi zastavte.
1: Ještě 6 kilometrů domů ještě.
6: Jak se do rádia volá,
7: tak se z rádia ozývá.
6: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
7: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
6: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
7: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
6: Nahrajte vzkaz.
7: A už jsme v kontaktu.
6: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Super.

0: pondělní ráno vypadá to, že nás čeká poslední letní týden v Česku, jinak dnešní nejvyšší odpolední teploty mezi 16 až 21 stupni. Takové unavené, ospalé počasí, na horách odpolední maxima u 14, zataženo a deštivo k tomu.
1: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
0: Krásné pondělní ráno, zprávy a Lucie Černá.
3: Ano, dobré ráno, nastal posun ve sporu nejvyšších ústavních činitelů, který se týká zahraniční politiky. Na příštím summitu NATO v albánské Tiraně bude Česko jako hlava delegace reprezentovat prezident Pavel. Potvrdil to České televizi premiér Babiš. Vysvětluje to tím, že se vláda už nechce s hlavou státu o účast přijít. Prezident rozhodnutí uvítal. Příští summit NATO se v Tiraně uskuteční buď na podzim roku 2027 nebo na začátku roku 2028. Ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od zítřka vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti. Basketbalistky Spojených států amerických ovládly po páté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazili Francii 97-79 a na jubilejním 20. světovém šampionátu získali 12. titul. Francouzky i přes prohru dosáhly na historický úspěch na mistrovství světa. Dosud měli jen bronz z roku 1953. Třetí skončily Španělky.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Bouralo se na D11 i D5.
4: Dopravní nehoda osobního vozidla v omezení komplikuje provoz na 33,5 kilometru dálnice D11 Hradce Králové na Prahu. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny. A dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním blokuje pravý jízdní pruh na 14,5 kilometru dálnice D5 z Prahy na Plzeň. A kolona vozidel z důvodu hustého provozu vás zdrží okolo 20 minut na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Popojíždět budete mezi 212. a 207. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: A přejeme vám hezké ráno, teď je 6:30, frekvence 1 s vámi.
0: Krásné ráno, tak jsem prosím tě koukala k tobě na Instagram.
5: Ano.
0: Ty jsi tam byl?
5: Myslíš, tam, kde teklo víno proudem?
0: Přesně tak.
5: Ale byl, jsem to čornul, ale... to byl Kux, myslím, že jo?
0: To byl Kux, tak... vinobraní, no.
5: A samozřejmě mám na to hromady reakcí. Pokud nevíte, o co jde, tak zaujalo mě právě video, kde byla hromada lidí, kteří si něco tam jako...
0: čepovali z korítka.
5: Nabírali z takového betonového korítka, nebo kamenného, dejme tomu.
0: No.
5: No a tam to bylo udělané, takže vlastně ohromné kamenné koryto, ve kterém teklo víno.
0: Ano.
5: Prostě jak potok. Představte si potok plný vína, jak dařbu Jana Pandrhola.
0: Přesně tak.
5: Tak něco takového. To bylo, mě to docela překvapilo. Ale je fakt, že mi na to přišla spousta reakcí a některé z nich byly, že...
0: Je to jinde.
5: Ne, právě, ne. Že to teče prý jenom omezenou dobu, což je asi jako se dá předpokládat, jasně, že to tam není celý den. Mm-hmm. A dokonce mi někdo psal, už se nemluví o tom, že je to levný krabičák a teče to jenom 8 minut.
0: Jo,
5: tak hele, jasně, že asi vám tam jako víno, který stojí 2 kila v lahvi, asi jako nenalejou. Tak,
0: ale tak stejně jaká zážitek je, realita, je to hezký.
5: Jaká je realita, nevím, ale zážitek je to fantastický, protože ty lidi se tam hrbali těla skleníčkama.
0: Jasně.
5: Prostě, hygiena, nehygiena.
0: No jasný. Já se totiž ukládám, oni jsou takhle po světě různě jako fontánky třeba, nebo vodotrysky, z kterých stříká víno. A mám to tak jako uložený.
5: Kdyby se tam náhodou nachovejtla.
0: Přesně, tak jako tohle nesmíš holka minout.
5: No já si vybavu, že ty jsi byla kdysi dávno někde podle mě ve Slovensku a tam byly pivní fontány.
0: Tam byly pivní fontány, přesně tak. Tam zase teklo na ulici pivo prostě, no, z kohoutku vodovodního.
5: Tak byli jste, přátelé, někdo na Kuxu? Jaký to víno bylo? Dejte nám vědět.
0: 736 300 444. Krásné ráno.
1: Míra, Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Na sociální síti muž z Plzně pohánil ojetý vůz i autobazar. Za dehonestační video ho čeká soud. Co vy na to?
2: Nepřijatelný.
1: No, ono ještě navíc to auto prej bylo v pořádku, takže to spíš...
2: A to je jedno, on si může hodnotit auto, jak se to je hodnotový soud, jako jeho soukromý názor, že to auto je takový, jako za to dávat někoho k soudu, absurdní.
1: No, to by potom mělo platit na všechno, ne?
2: Ne, na všechno ne, protože auto není člověk, jako... No,
1: no tak ne, no, tak ale někdo vás pohání na internetu v nějakým TikTok videu. Ale... a nic se neděje a on pohání auto.
2: No přesně
1: a
2: tak, no, to, tak to přesně to, co říkáte, to je jedna věc. Druhá věc je, že sociální sítě jsou veřejný prostor a vy samozřejmě v těch urážkách, to jako bylo dřív takzvaně veřejně hrubá neslušnost. Jste se s někým hádala, řekla jste mu něco takového, co se dalo považovat za veřejně hrubou neslušnost, tak to bylo stíhatelný vlastně něco jako výtržnost. To, že z toho urazila s prostou nějakou urážku a tak dále, nebo co. No tak tam někde může být to dilema, co si můžete dovolit na sociální síti, protože to je veřejný prostor. Ale na druhou stranu máme takzvaně veřejně známý osoby, to je lovná zvěst, to můžete uražit, jak chcete. Politici tam patří taky. U politiků to ale má větší ospravedlnění, protože oni jdou dělat politiku a k jakýmukoliv politickému výkonu je vždycky velká kritika. To souvisí s tím oborem. No, ale veřejně známý osoby teda ty jsou jako nepřiměřené. Je tam nepřiměřenost Česku v tom, že ve velké části západního světa, jakmile to překročí určitou míru soukromí, nebo je to možný považovat za urážku nebo pomluvu, tak to hodně zaplatíte. Peníze jsou nejlepší strašák, ne nějaký keci, podmínky a podobně. V Česku, když to vyhrajete, tak se stát tváří, že jste bezcenná. Trošku se to zlepšilo, ale opravdu jenom nepatrně. A do dneška vlastně ten systém právní nepochopil, nebo není tvořený, aby ta platba byla tou výstrahou.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: Pondělní ráno na Frekvenci 1. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej. Jak rádio.
1: Já tak. Už skáču.
0: Pojďme na to. No. Byla jsem na chalupě o víkendu.
1: No, dobře.
0: A taková úplně jako malá věc.
1: Aha.
0: Maličkatá, řekla bych tak 5x3x1.
1: Tak takovou mám taky.
0: Krát jedna. No. Tohle je krabička od Sirek.
1: Aha, dobře.
0: A já se tě ptám, kolik Sirek je
1: v krabičce od Sirek?
0: V krabičce od Sirek.
1: A to jsi teda narazila, protože to já vím úplně přesně.
0: Fakt, to víš úplně přesně.
1: Jasně, 32.
0: Ty jsi to někdy počítal?
1: 32 jich tam je.
0: Typuješ 32?
1: Netypu, vím to. 32 a v těch menších bylo 28. Takže 32 a 28.
0: 32 a 28. Co si myslíte vy? 736-300-444, my tě Míro známe. My víme, že blafuješ. Takže říkáš 32. Dejte nám vědět a za chvilku správná odpověď. Já.

0: šance jedna vás probouzí do pondělního rána s datem 14. září. Je tu chytré jak rádio, Lubka se mě zeptala na otázku, kterou trošku jí závidím, že mě taky taková nenapadla někdy, kolik sirek je, nebo bylo, teda spíš v té klasické krabičce, kterou všichni známe, já vlastně ani nevím, jestli sirky se jako nějak jako ještě hojně... Dělaj, ale jsou asi jiný trošičku.
1: Já ti nevím, no, tak jako mi na chalupě, vzhledem k tomu, že tam opravdu máme kamna na

0: střevo,
1: tak, musíme mít cirky,
0: kolikrát musíme mít druhý podpalovač, protože...
1: Tak, k cirkám mám ještě jednu veselou historku, ale to je jedno teď. Ptal se mě, kolik jich tam je, já jsem říkal, že jich tam je 32, protože si to pamatuju.
0: No. Ale měl jsi to počítat, když byla ta krabička plná, víš?
1: Takže jich tam asi není 32, že jo?
0: Není jich 32, ale prosím tě, píše nám Kuba a typuje, ahojte, to si myslím, že je pozdrav z Moravy, ahojte.
1: Ahojte,
0: já bych typl 38 až 42, Kuba.
1: No.
0: Ty jsi říkal...
1: 32.
0: 32 a takové ty standardní, co se vyráběly v sušici.
1: Aha.
0: Jo.
1: No, solo sušice.
0: Přesně.
1: No.
0: Tak těch bývalo 38 až 40.
1: Takže to nebylo stejný nikdy, jako jo?
0: Nebylo to nikdy stejný, ale bylo to jako... v podstatě jako limitovaný. Nikdy si jich asi neměl méně než 38 a nikdy si jich neměl 40. Víc než 40. Takže 38 až 40 kousků je syrek v zápalkový krabičce.
1: A největší radost, když se mohla zapálit všechny v té krabičce.
0: Jaromíre.
2: Setivimský. Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: z 1500 v posledním slově.
1: Jenom.
0: No tak padlo nám to. Padlo nám to minulý týden, ale tentokrát máme poslední slovo zahraniční. Máme tady Marka Ďuricu, já můžu jenom říct, jak to slovo vlastně vzniklo.
1: Je to Adam vlastně.
0: Ano.
1: Jo, ale...
0: co jsem řekla?
1: Marek.
0: Já jsem řekla Marek Ďurica.
1: No, Marek Ďurica.
0: Fakt.
1: A Adam ztracený.
0: Adam Ďurica byl s náma v kempu a tam jsme ho připravili o poslední slovo. Vrhli jsme se na něj.
1: Ty jsi ho připravila o křesní jméno. Tak těšte se na to hnedka po 7.
0: Krásné ráno.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
3: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisík KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisík za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Skonto nábytek.
8: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
11: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
10: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
11: Tohle si nesmíš nechat ujít.
10: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
13: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Krásné ráno.
1: Hezké ráno. Jsou tu zprávy. Lucie Černá.
14: Dobré ráno. Dobré ráno, prezident dnes bude s Babišem jednat o zahraniční politice a aktuálních tématech. Vláda se rozhodla přitvrdit vůči drogám. Půl hodiny si teď postojíte na D11 na Prahu. Může za to nehoda v zúžení před Sackou. Premiéra Andreje Babiše dnes na Pražském hradě přijme prezident Petr Pavel. Jak řekl Frekvenci 1 politolog Jan Kubáček, oba pochopili, že vzájemné šarvátky jim ubírají na popularitě mezi lidmi a proto se vrací k jednacímu stolu. Podle Kubáčka hlavní téma nemusí být jen rozpočet.
15: Já si myslím, že vedle ekonomiky se bude řešit celá řada daňových opatření, že se bude řešit celá řada opatření v sociální oblasti. Je tady spousta restů v bezpečnostní zahraniční politice, ale i například, co se týče jmenování velvyslanců, jmenování mnoha vysokých úředníků. Opravdu těch věcí se nakupilo a žádá si to pracovní nasazení a věcný styl.
14: Jejich schůzka začne po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů. Vláda se rozhodla přitvrdit vůči drogám. Dnes projedná novelu o návykových látkách, podle které bude možné koupit si od příštího roku v Česku kratom legálně až od 21 let. Dosud to bylo možné od 18. Ministrně financí za ANO Alena Schillerová také počítá s přeřazením kratomu do vyšší základní sazby 21%. V Praze dnes začíná první mezinárodní klimatický týden ve střední Evropě. Nabídne debaty, workshopy, výstavy, setkání a další akce zaměřené na témata od energetiky, zemědělství, ekologie nebo staveb přes rozvoj měst až po zdraví a společenskou odolnost. Jeho součástí bude i mezinárodní summit, který se zaměří na to, jak geopolitika a nástup umělé inteligence mění evropskou konkurenceschopnost. Trend zavírání malých venkovských prodejen v Česku zpomaluje. Loni jich podle potravinářské komory skončilo 55, o rok dříve zhruba třikrát tolik. Malé obchody ale dál narážejí na nedostatek zákazníků i personálu a jejich absence komplikuje život především starším obyvatelům, kteří nemají auto nebo musí za nákupem dojíždět. V některých obcích proto zásobování zajišťují pojízdné prodejny se základními potravinami. Kanadský premiér Mark Carney zkoumá možnost, že by se jeho země mohla stát přidruženým členem Evropské unie. V neděli o tom informoval deník Wall Street Journal. Diskutuje se o způsobech, jak umožnit volný pohyb kanadského zboží, služeb a pracovníků zapojených do strategických dodavatelských řetězců, jako jsou energetika, umělá inteligence, obrana a kritické materiály, čím by se fakticky posunula hranice Evropské unie. Viktorie Plzeň se dál topí v povedeném startu do sezony a moc nepomáhá ani výměna trenérů. Pod novým koučem Kováčem vyhráli Západočeši v lize jen jednou ze 4 zápasů. V 8. kole první fotbalové ligy byla nad jejich síly olomoucká Sigma, která v Plzni vyhrála 3-2. Více ve své rubrice Výsledek kola dodává kolega Aleš Svoboda.
16: Zápas v Plzni rozhodla efektivita Sigmy. Ta dala ze 4 střel na bránu 3 góly. Domácí opět předvedli křehkost v obraně. Více ligových gólů než Západočeši inkasovali pouze týmy Artisu a Zlína. Klíčovým momentem utkání byla neproměněná penalta domácího Červa z nastavení první půle. Krátce po změně stran poslal Sigmu do dvougólového náskoku Sejk. Plzeň už potom stihla jenom snížit. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
14: Plzeň, která před sezónou vyhlásila útok na titul, je v tabulce až 10. Sigma naopak vyhrála po 5. z posledních 6 duelů a poskočila na 3. místo ligového pořadí.
13: Frekvence 1. Počasí.
14: Dneska bude zpočátku převážně zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přehánky. V severozápadní polovině Čech budou srážky pouze místy a na některých místech se také protrhá oblačnost. Ojediněle se může objevit bouřka. Během dne pak bude od severozápadu oblačnosti i srážek v Česku postupně ubývat. Teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě zůstanou většinou mezi 16 a 19 stupni.
13: Frekvence 1. Doprava.
14: A půl hodiny si teď postojíte na D11 na Prahu.
17: Kolona vozidel v omezení a dopravní nehoda na 25. a 5. kilometru komplikují provoz na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu. Popojíždět budete mezi 42. a 28. kilometrem okolo půl hodiny. A kolona vozidel z důvodu hustého provozu vás zdrží okolo 20 minut na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Popojíždět budete mezi 216. a 207. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
14: A je po zprávách 7, to znamená, že na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
0: Krásné ráno, krásné pondělí, přátelé, řekla bych, že je tady podzim, i když ještě nezačal.
1: Ty zase spěcháš, že ještě nebylo babí léto.
0: Já ne, no. Já nespěchám. Představ si,
1: představuju,
0: že se prodávají draci. Už.
1: Draci? Tady Lucka říkala, že u nich v krámě začali prodávat vánoční výzdobu,
0: no, vidíš,
1: a druhý den už byla vyprodaná.
0: To je taky.
1: Prostě nebyla. Ale draci teda, jdou na dračku.
0: Draci jdou na dračku, já jsem se na to dívala. Viděla jsem, už jsou u dálnic teda, to vždycky podle toho poznáš, jakmile jsou, ne u dálnic, no, prostě u silnic, tam, kde se prodávají takový ty velcí draci,
1: jo,
0: textilní.
1: Takhle, no, jasně.
0: Tak to už se prodává, a teď už jsem se dívala, že i v obchodě už se prodávají draci. Takže jako asi je tu podzim.
1: No ty děti se mají, protože my když jsme byli malí, tak jsme si to lepili tak podle nějakého modeláře. A vím, že to stálo za prd, protože jsi na to musela mít tyčky, ty se blbě scháněly.
0: No jasně, proto se opravdu chodilo do modeláře pro tyčky. No.
1: Takže jsi to lepila celý odpoledne, pak jsi na to dala ten papír, a pak ti to vzlítlo, spadlo a mohla si začít znova.
0: A konečná. Ne, ale tak vyrábějí se ještě draci, jako doma, že by ses vyrobil draka a šel ho někam pouštět?
1: To nevím teda.
0: Já taky nevím, já si spíš myslím, že ne, no, už jsou to všechno igelitáci.
1: No, a visí to na stromě u nás v parku potom všude.
0: No jo, no. No tak přátelé, krásné pondělní ráno, i když 14. září, možná to dneska bude na draka.
18: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1. Přátelé, jsme tu opět tři. Hodilo by se dát tajemný hlas, ale myslím si, že by to bylo trošku matoucí teda v tuhle chvíli.
1: Já si myslím, že hodně, schválně. Řekni IP Pavlova.
2: Ne, to je nástup postižené.
0: To znělo lépe.
1: Vojta Vondráček je dneska s námi. Ty máš teda hodně podobný hlas s tatínkem.
2: No, já už jsem dokonce, to se stalo nedávno, že najednou se táta objevil u mě v bytě nad postelí a mluvil asi takhle. A říká, už to vstávaj, těle jazřko, už to se jsem vzal. Já jsem se nemohl dokonce od domácího se na klíče. A říká, brzy, máš teďka hodinku čas? A jsi říká, co to máš hlasem? A říká, no právě, máš hodinku čas. Ztratil čas, naložil mě do auta a šel jsem udělat jedno nejmenovaný auto za něj.
1: A fakt jste jako za něj
0: nepoznali to?
2: Nepoznali to s kukaněm. Ale co mě pobavil táta, že když byly tramvaje čerství, tak jsme stáli v tramvaji a táta na každý zastávce, že třeba na Florenci, tak příští stanice Háje. A vždycky aspoň 10 lidí se chytla blížel ke dveřím. A jednou tam právě nastoupil takový úplně normální chlapík a táta říká, nástup postiženého. A konečná stanice je samozřejmě oblíbená, že to vystoupí aspoň pět vždycky.
1: Vojta Vondráček je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvence

0: Dnes s námi na frekvenci jedna herec a Vojta Vondráček. Asi jste pochopili z té diskuze před chvilkou, že tatínek Vojty je Jan Vondráček, který tady byl u nás taky. Už to teda chviličku je.
1: To je nějaký pátek.
0: No. Ale i s ním jsme řešili nástup postiženého a Prdlavku. Tenkrát ještě nebyla, ale už je, že jo?
2: Ano,
0: už je,
2: ano,
0: už je domluvená.
2: Už je Prdlavka.
1: Tak pojďme k novému českému filmu. V kinech už se zabydlel. Dokonalý den, první klapka přesně před rokem, září 2025. Už máš první ohlasy na film?
2: Teď nedávno by tam, takhle, já tam mám pár jako minutek v tom filmu a já myslím, že jsem tam fungoval jako psychická podpora vládě Polívky spíš než jako herec. Dal jsem tomu hodně práce, protože vláda potřebuje pomoc na place.
1: Psychickou?
2: Já jsem právě pochopil, že proč tam přicházím až na konec placu, protože už to byl, on vláda měl zase nějaký 25. den, byl unavený, no, byl vyčerpaný. No tak jsem mu přišel udělat dobrou náladu. Já jsem si myslel, co s tím vlastně budu dělat. A nakonec jsem pochopil, aha, já sem nejdu hrát. Aby to nebylo blbý, že herec dělá psychologa, tak mi tam dali roličku.
0: A už jsme tady měli jedno herce, já ho nebudu jmenovat. Ať to jako, a ten teda jako se byl vlastně udivený. Já jsem tam hrál.
1: To já jsem
0: tam hrál.
1: A pak říká, teď vlastně jo.
2: Včera jsem potkal Terezu Kostkovou, když jsem byl na kafi a my se neznáme. A že říká, my spolu hrajeme ve filmu, a říká, dokonalý den. A takže se tam všichni tak jako zvláštně objevovali.
0: Takže se stane, že s někým hraješ ve filmu, ale vlastně jste se nepotkali
2: vlastně
0: vůbec.
2: Nepotkali.
0: To je zajímavý.
1: Seznámíte se na premiéře.
2: Právě, ale píšou lidi hezký věci a většinou, nebo dostal jsem teďka 4 zprávy ohledně dokonalýho dne a zatím se mi zdá, že člověk rád přijde na něco svižného, klidného a vlastně obyčejného něčím, ale dokrás vyhoněného.
1: Hezky. <Wow. laughs> Vojta Vondráček dneska s námi na frekvenci 1.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
3: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: pondělní ráno na Frekvenci 1 bude krásné i odpoledne. Otázka na Dagmar Honcovou.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Dobré ráno, nový pracovní týden startuje ospalým charakterem počasí. Na většině území Česka velkou oblačností s deštěm nebo s přeháňkami a během dopoledních hodin se ve východní části našeho území mohou ojediněle vyskytnout také bouřky. Buďte ve střehu a deštníky a pláštěnky na dopoledne všude sebou. Až během odpoledních hodin bude od severozápadu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. Ale mariánský charakter babího léta takhle rozhodně nevypadá. Zítra už vám ale mohu slíbit jasno, maximálně polojasno. Pojďme ještě k pondělním odpoledním teplotám, které budou lákat také spíše do pyžama. V odpoledních maximech totiž nejčastěji naměříme 16 až 21 stupňů a pokud vyrazíte do horských oblastí, tak tam se teplota v 1000 metrech na horách bude pohybovat nejčastěji kolem 14 stupňů. A právě v horských oblastech očekáváme srážkové úhrny až kolem 10 litrů na metr čtvereční.
3: No, tak snad to zvládne, Lucko, je to, pak to dopovídáme. Teď už jsou tu zprávy. Přejeme vám hezké ráno, přesně o 7:30.
0: Hezké ráno, nastal posun ve sporu nejvyšších ústavních činitelů, který se týká zahraniční politiky. Na příštím summitu NATO v albánské Tiraně bude Česko jako hlava delegace reprezentovat prezident Petr Pavel. Potvrdil to České televizi premiér Babiš. Vysvětluje to tím, že se vláda už nechce s hlavou státu o účasti přijít. Pražský IKEM v letech 2024 až 2024 opakovaně porušoval zákony i své vnitřní předpisy při nakládání s majetkem a veřejnými penězi. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole, která prověřila 102 případů nakládání s penězi v celkovém objemu 905 milionů korun. Prověřil také 30 zakázek a u poloviny z nich v celkovém objemu za více než 380 milionů korun zjistil porušení zákona. IKEM mimo jiné zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Ve švédských parlamentních volbách těsně vede opoziční středolevý blok, který by ve Švédsku získal 176 křesel. Dosavadní vládní blok 173. Vyplývá to podle Reuters z projekcí švédského volebního úřadu. A lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála při premiérové účasti v finále světového poháru v Mexiku a postarala se o další historický úspěch české lukostřelby.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice, protože se hodně bourá.
4: Nehoda osobního auta blokuje pravý jízdní pruh před sjezdem do Berouna na 14,5 km z Prahy do Plzně. V koloně od 12. kilometru se zdržíte 15 minut. Další nehodu v pravém jízdním pruhu vyšetřuje policie na dálnici D6 u Sokolova ve směru do Karlových Varů. Komplikace očekávejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Vyškova. Mezi Rousínovem a Rohlenkou se zdržíte půl hodiny. A dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D10 u Staré Boleslavy směrem do Prahy. Mezi 15. a 8. kilometrem po pojíždě řidiči 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
3: Hezké ráno vám přejeme, 14. září, venku nám prší, nic moc.
0: Nic moc, no, ale tak možná odpoledne bude moc než nic.
3: Spíš. Co tam máš?
0: Mám tady metanol. Mm-hmm. 14. září rok 2012, to si pamatujeme asi úplně všichni, byl v Česku zakázán prodej alkoholu.
3: To si pamatujeme velmi dobře, no.
0: Nad 20%. Vypukla tak naplno metanolová aféra.
3: Mm-hmm. Já byl zrovna v Brně.
0: Tak to je blbý.
3: Ono to zas tak blbý nebylo, no. Víš co?
0: Kdo hledá, Brno, najde, já Brno, vím. No. Tak vlastně ty řešení se hledali.
3: Mě odevřeli svoje kredence.
0: Jasně, jasně.
3: A vytáhli své zásoby od příbuzných a podobně.
0: Jo, ale já si pamatuju teda, že jsme koukali doma na ty flašky a fakt jsme je kontrolovali, jestli některý nejsou přesně od toho výrobce, který byl tenkrát rizikovej, že jo. To si pamatujeme určitě všichni. Všichni jsme to prohledali, protože oni se pak báli, že jo, jestli náhodou lidem doma něco nezůstalo a jestli se to nemůže, já nevím, projevit třeba za 2, za 3 roky, že jo. Prohledával si, ne, ty vlastně doma nemáš zásoby alkoholu.
3: Já mě nic nevydrží. Víš, jak tady říkal tenkrát Jan Kledecký, jakože nedopitá láhev přináší smůlu.
0: Jo, takhle.
3: Na to si dávat pozor.
0: Tak jo, buďte opatrní.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Na Stromboli se otevírá základní škola jen pro jednu žákyni. Co vy na to?
2: Jo, to je kuriozní, že to vůbec odevře.
1: To má štěstí, veďte.
2: Že ji nenutí, aby chodila někam jinam.
1: No nějak to nejde, že něco odvrácená strana ostrova, nebo sousední Liparské ostrovy, nějak to prostě pouze lodí.
2: Aha, tak bude chudák sám, no tak to je strašný, jako pro tu holku.
1: Veďte.
2: To, že taková pozornost, co se na ní bude soustředit, je nesnesitelný. Já žil jenom z okamžiku, když si mě nikdo nevšímal.
1: Já si myslím, že pro vás dost, to nebylo.
2: Ne, to vůbec. Soudil Marot asi. Takhle, ona byla druhá metoda, zrasovat ty učitele, takže Marot byli oni.
1: Jo.
2: Ale bylo to, za mě to teda moc nešlo, nevím, jak to jde dneska na Stromboli, ostrově, ale dneska je to daleko snažší, protože stačí, když řekne, že se při těch hodinách necítí dobře a ty učitele dostanou hned jebáka, co tam teda dělají. Jo.
1: Takhle, její 6 let, jmenuje se Ajša. Ajšo, jestli nás posloucháš, tak právě si slyšela návod.
2: No a jestli rozumíš česky, tak si světový unikát.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: pojďme na výlet.
1: Hezké ráno přeji, tak dnes vás vezmu na místo, které podle mě Míra velmi dobře zná. Vezmu vás na protrženou přehradu na Bílé Desné v Jizerských horách. Na začátku 20. století totiž sužovaly oblast Jizerských hor časté povodně. No a proto bylo rozhodnuto o výstavbě hned několika přehrad. Jednou z těchto staveb byla právě ona přehrada, která byla dokončena v roce 1915. Byla postavena jako sypaná hráz, dosahovala výšky 15 metrů a délky 175 metrů. Nad Desenským údolím tehdy svítilo slunce. Byl válečný rok 1916, pondělí 18. září. No a v ten den odpoledne se v horách nad údolím protrhla přehrada. Během několika minut v běsnícím živlu zahynulo 65 osob a vznikly rozsáhlé škody na majetku. No a jaké byly příčiny? Hlavní příčinou protržení byla kombinace konstrukčních nedostatků a extrémních hydrologických podmínek. Podloží přehrady tvořily nestabilní vrstvy, které nebyly dostatečně zhutněny. No a dnes bychom tam měli vidět zbytky protržené přehrady. Pravdou je, že i dnes bychom ještě tady měli objevit zbytky této přehrady. Jinak okolo nádrže by měla vést i naučná stezka, která by neměla být příliš dlouhá, zhruba 1 kilometr, a i tu

0: Komu asi dnes Radka přinese štěstí? Radka je v kalendáři mimochodem.
1: Radka má svátek, tak mohla by se dovolat. Nějaká Radka. 15 stovek pro vás máme v posledním slově.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: 257, 400 a 3 devítky, číslo, na kterém vás teď vyhlížíme.
1: Číslo, na kterém zdravíme koho? Krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
4: Dobrý den, Marie, východní Čechy.
0: Maruško, moc vás zdravíme. Odkud konkrétně z východu?
4: Z východu od Hradecka.
1: Od Hradecka, vy jste teda tajemná, vy to prostě...
0: Tajemná jak
1: prostě Hrad u Marie je tak vzácný jméno, že by vás mohli odhalit.
0: Pojďme na to, máme tu pro vás větu za 15 stovek.
1: Takhle zní, jo?
5: Keď idem hrať do Čech, tak se těším na...
1: Tak co myslíte?
4: No, chtěl jsem říct houby, jsem byla na houbách, ale řeknu bramborák.
1: Říkáte bramborák, pojďme to prověřit.
5: Keď idem hrať do Čech, tak se těším na...
0: Není to bramborák.
1: Bohužel.
0: Maruško, neba, tak třeba zas někdy
1: příště. Mějte se krásně.
0: Naslyšenou, hezky ráno.
1: My takhle přihodíme.
0: A hrajeme příští hodině.
1: A hrajeme už o 2000 na telefonním čísle 257 400 999.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Vánoce, i o tom budou zprávy za malou chvíli na Frekvenci 1.
1: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Dny Breno, dny Breno, dny Breno!
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No, tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
12: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
13: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
14: Přejeme hezké ráno, začínají zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá, krásné ráno.
15: Dobré ráno, Babiš dnes zamíří na Hrad za prezidentem. IKEM porušoval zákony při nakládání s penězi. 40 minut necháte kvůli nehodě na D11 na Prahu. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s premiérem Andrejem Babišem. Přijme ho po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů. Jak Frekvenci 1 řekl politolog Jan Kubáček, prezident i premiér budou muset najít společnou řeč.
16: Samozřejmě ty pachutě těch předchozích hádek a nedorozumění některých cílených ještě budou znát, ale ukazuje si, že obě zúčastněné strany zjistily, že se to lidem nelíbí a že by je to mohlo ohrožovat v preferencích a proto sedli k jednomu jednacímu stolu a já pevně věřím, že u něho i zůstanou. Potřebujeme to jako daňoví poplatníci, aby naši vrcholní zaměstnanci, ústavní činitelé v zásadních věcech jednali stejně a ve vzájemné shodě a dohodě.
15: Podle Kubáčka by tématem schůzky nemusel být jen rozpočet, ale například i bezpečnostní situace v České republice. Hospodaření IKEMu má podle nejvyššího kontrolního úřadu vážné nedostatky. Institut v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i vlastní pravidla při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Kontroloři našli pochybení u poloviny z 30 prověřovaných zakázek a upozornili také na případy, kdy IKEM zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Vláda dnes projedná rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let, ne od 18 jako teď. Lídři ANO, SPD a motoristou budou dnes také probírat návrh státního rozpočtu, který by měl kabinet schvalovat za týden. Čeští ovocnáři hlásí obrovské ztráty. Komise ministerstva zemědělství vyrazila do tuzemských sadů a vyčíslila je zatím na bezmála 1,3 miliardy korun. Část ovocných stromů poškodili už jarní mrazy. V létě pak přišlo intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude letošní úroda oproti té průměrné asi poloviční. Na jihu Čech dokonce jen třetinová. To se projeví i na cenách. Policie stále hledá ztraceného řidiče. Ten zmizel po květnové nehodě na Chrudimsku.
17: Policie už čtvrtý měsíc pátrá po 27-letém muži z Havlíčkobrodska, kterého od banální bouračky mezi Běstvinou a Spačicemi nikdo neviděl. Od auta přitom odešel bez dokladu osobních věcí. Policie mu ještě předtím stihla dát dýchnout a alkohol se u něho neprokázal. Dodnes o něm nemá žádné zprávy policie ani rodina. Podle dostupných informací by ale důvod k útěku mít neměl. Nebyl totiž opilý a v té době ani v celostátním pátrání. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
15: Prezident Spojených států Donald Trump v rozhovoru s novináři znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinérie, protože to škodí celému světu. Nejnovější vyjádření učinil v noci při návratu z Irska do Spojených států. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už prý dokonce požádal, aby neútočil na zařízení na výrobu nafty v Rusku. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále světového poharu v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji v Saltillu pro 8 nejlepších závodnic sezóny dvě domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji pak Němku Katarínu Bauerovou.
13: Frekvence 1.
3: Počasí.
15: Ranní zatažená obloha se bude během dne vyjasňovat a také srážek postupně ubyde. Teploměr ukáže až 22 stupňů. Na severovýchodě země bude jen kolem 17. Zítra se ranní nízká oblačnost rozplyne až do skoro jasna v nížinách Čech a na jihu Moravy bude až 25 stupňů. Jinde o trochu chladněji.
3: Frekvence 1.
13: Doprava.
15: A 40 minut teď necháte na D11 na Prahu.
18: Nehoda osobního auta s kamionem komplikuje provoz na 61,5 kilometru dálnice D11 ve směru do Prahy. V koloně od 65. kilometru se zdržíte téměř 40 minut. Komplikace očekávejte na dálnici D1 před Brnem ve směru od Vyškova. Mezi Rousínovem a Rohlenkou se popojíždí 30 minut. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se zdržíte 10 minut od 7. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdržíte dalších 25 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Markéta.
15: A přesně 5 minut po 8. hodině už na Frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
14: Ano, jsme tu, přejeme vám hezké ráno pondělní.
19: Krásné ráno, mám tady krásný titulek, ano, který se objevil na internetu. Kolumbijka prodává drby o sousedech. Už si vydělala na dva domy.
14: Ha, to kdyby šlo u nás na vsi.
19: Tak tam jsou jako...
14: Tak celý satelit už je tam vybudovaný.
19: Přesně. Taky máte hýbací záclony.
14: Jo, ale babička ta byla vždycky, jako jo. Když jsem přicházel, no, tak vždycky takhle se pohla. No, záclona měla tam tu hlavu,
19: jasně,
14: koukala.
19: Jasně.
14: No, některý mají třeba i zrcadlo přidělaný, víš, aby viděli i
19: jo,
14: jako dobře za
19: rok. Takhle, takový periskop mají vytvořený doma.
14: Máte takovou sousedku, přátelé, v okolí, která vždycky pohne záclonou, když procházíte.
19: Přesně, a šíří o vás někdo drby, klidně nám dejte vědět. 736 304
13: 444. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Herec Vojta Vondráček je tady dneska s námi. My tady zatím říkáme pořád jenom herec, ale ty máš na svých stránkách i odkaz na profil dřevo.
1: Jo, ale dřevo to je opravdu hobby, ale jako vydělalo mi peníze nějaký, ale teďka zrovna já tak střídám, já když prostě potřebuji, já mám rád, když můžu mít trošku další období, teďka bohužel bylo zrovna, bohužel a naštěstí, teďka poslední dva roky byly z disciplíny do disciplíny, že jo, to je taková ta klasická herecká z dabingu na plac, s placou do divadla a tak dále, takže tohle, ale takže na dřevo nebylo čas, ale myslím, že to zase brzo najdu.
0: Truhlaříš.
2: A soustružník to je taky.
1: Ale právě to jsem chtěl říct. Nejradši soustružím, protože to je taková moje malá závislost. To táta se mi vždycky směje, protože já mám dílnu u něj na chalupě a táta se mi strašně směje, protože mi stačí, že jdu zamést do dílny a vyjdu s 10 miskama za 4 hodiny. A je to tam, u toho soustružení to přesně funguje, takže vidíte jenom malinký odřezeček, obrobeček a říkáte si, no to nebudu házet do kameny.
2: Když tady řešíme tu truhlařinu, nebo respektive to obrábění, měl jsi někdy v ruce nějaký fakt drahý?
1: Ale ono to zní, vy mluvíte docela odborně, vy odřevěně co víte.
2: Ne, vůbec.
1: Obrobek použije málo kdo.
2: Měl jsi v ruce někdy nějaký drahý dřevo?
1: Dělal jsem s ebenem.
2: S Markem, jo?
1: S Markem. Malá odbočka. Hodil jsem ebena na soustru. dělal jsem eben, který mě překvapil, jak dobře se s ním dělá. A ebenový dřevo bylo asi jako nejdražší, co jsem měl v ruce. A pak jsem měl jako jeden takový hodně vzácný kus turecký lísky, která normálně vyroste třeba do 30 průměrů, ale tahle líska, tak ta rostla v Polsku na zahradě jednoho pána přímo u studny a sežrala všechnu vodu, takže nakonec měla průměr, bylo to skoro nějakých 90 čísel nebo jenom 1 metr. No, udělali jsme z toho fošny, který měli opravdu metr šířku a ta kresba toho dřeva hrála opravdu v těma barvama, jako od fialový přes rudou a vyrýsovala neuvěřitelným způsobem, takže to byl takový můj jako největší jako objev a vzniklo z toho jako spoustu kusů a některý mají kamarádi a některý jsou prodaný. Ale to se mi nechtělo moc prodávat, protože to jsem chtěl hrozně darovat. To byl takový jako zvláštní originál.
2: Herec Vojta Vondráček s námi dnes na Frekvenci 1.

0: Ano, je pondělí s datem 14. září, přinášíme jako vždy v pondělí speciální dávku horoskopů, které jsou na něco zaměřené. No dneska je to poprvé, ale pojďme si říct,
1: a na co se zaměřil?
0: Že si z toho uděláme železnou pravidelnost, jo?
1: Ano.
0: Tak, jaké plemeno psa se k vám hodí podle znamení?
1: Dobře.
0: Jo, nastražte uši a dobře poslouchejte. Schválně, jestli máte doma třeba toho správného,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, kočku mám doma.
0: Kočky nebrat,
1: kočky
0: jo?
1: Ne,
0: ale uvidíš, kterého psa by si mohla pořídit. Uh-huh. Takže, které plemeno psa se k vám hodí podle znamení?
1: Dobře.
0: Beran, Shiba Inu.
1: Ty jo, to nevím, co je. No, dobře.
0: Takový šikmo, okej, japonskej. Goro, vlastně to je takový.
1: Goro
0: trošku. Tak, bík by si měl pořídit francouzského buldočka.
1: Mhm.
0: Blíženci, border collie.
1: Ano.
0: Rak, zlatý retriever. Lev. Tak tohle nevím, hele. Pomeranian.
1: Pomeranč.
0: Pomeranč. No je to taký malý, chlupatý, uštěkaný.
1: Jo,
0: takový palácový psík.
1: Dobře.
0: Prostě. Pana by si měla pořídit pudla.
1: Mm-hmm. To vím, co je. První rasa, kterou vím 100%. Ano.
0: Váhy dalmatín.
1: Ano.
0: Štír by si měl pořídit čivavu.
1: Mm-hmm.
0: Střelec. Sibirský husky.
1: Ano, ten je krásný.
0: To je s ohledem samozřejmě na to počasí.
1: Ale potřebuješ k tomu barák.
0: Kozorok by měl mít německého ovčáka.
1: Ano.
0: A ty seš vodnář.
1: Ano.
0: Tak jsme u něj. Vodnář, jezevčík.
1: Jezevčík, ale
0: krátký nohy. Co?
1: Prostě takovej smeták.
0: A ryby tady má ještě samojeda. A to taky vidím poprvý, takovýho psa. Mrkněte se, jak vypadá samojed. Krásný, bílej, chlupatej. Taky jak někde ze Sibiře.
1: Tak jo, já jdu hledat jezevčíka.
0: Tak jo.
2: Velké hlavy na frekvenci jedna?
3: No jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Jsme s manželkou našetřili nějaký peníze a si zajedeme k benzínce.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
1: Pro párek, mějte se krásně, kupte si ročice.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl.

0: Nejteplejším dnem týdne bude středa. Odpolední teploty až u 27, potom se ale znovu ochladí a znovu bude pršet.
1: Typicky aprílové počasí v září.
0: Přesně tak. Dneska nejvyšší odpolední teploty 16 až 21, na horách jenom okolo 14. Déšť k tomu, tedy na horách. A přátelé, dneska máme právo cítit se unaveně a ospalé.
1: Tak, to nevadí.
0: Unavená a ospalá je asi Lucka.
1: No, jako začít takhle týden unavený, ospalý, to je to nejhorší, co se tím může stát. Jako,
0: no, jasně,
1: jako
0: no.
1: Zmasakrovat se na Pálavském vinobraní, dotáhnout to ve Znojmě. Pak to vzít ještě přes Kux.
0: Přes Kux.
1: Kde teklo víno proudem.
0: Korytem. Tak to je prostě dokonalý. No nic, pojďme na zprávy.
1: Já zajdu pro zprávasku, co tomu říkáš? Co?
0: Ať jde za náma, přesně. Lucko. Tak vypadá to, že už kvačí.
1: A já myslím, že to je tím, že ona dostala snídaně, víš.
2: Jo,
1: tak se tam teďka zasekla u vajíček a zapomněla, že tady má povinnosti.
0: Vajíčka prostě nesmí vystydnout, to je jasný.
1: Tak je to Lucie Černá, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko budou od zítřka vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. do pondělí 28. září se pak výstava otevře veřejnosti. Dnes začal 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. S příchodem zimních měsíců některé aerolinky omezí provoz svých letů. Například Ryanair už ohlásil, že odbaví o 2 miliony cestujících méně než v létě. Důvodem je drahé letecké palivo. Český fotbal ztratil obrovskou personu ve věku 64 let. Zemřel Luděk Mikloško, někde žijí fantastický brankář a naposledy šéf sportovního úseku Baníku Ostrava. Osobnost, kterou uctívali i v Anglii, díky úspěšnému angažmá ve West Hamu bojovala se zákeřnou nemocí.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě míříme na silnice.
4: Nehoda osobního auta s kamionem komplikuje provoz na dálnici D11 na 62. kilometru směrem do Prahy. V koloně mezi 68. a 62. kilometrem počítejte téměř s hodinovým zdržením. Další nehoda osobního auta se došetřuje na dálnici D10 na 10. kilometru z Prahy do Turnova. A komplikace očekávejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Vyškova. Mezi 218. a 207. kilometrem se zdržíte 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Teď jsou 8:59, hezké ráno, řešili jsme tady před chvilkou drbny.
0: Přesně tak.
1: Jestli máte nějakou ve svém okolí, a píše nám Pavel,
0: Decelskou
1: zprávu, ahoj Míro, Lubko. Když jsem byl malý, tak jsme měli ve vchodě strašnou drbnu, která sledovala všechno za záclonou.
0: Mm-hmm.
1: Jo, super bylo, že si myslela, že ji nikdo nevidí, to si často myslíme za tou záclonou. Jasně. Skoro vždycky byla v podprdě, ta záclona byla řídká. Tak jsme z toho měli jako děti srandu. Každopádně výhoda byla, že když jsem potřeboval vědět, kde kdo je,
0: věděla.
1: Tak se jí stačilo zeptat a většinou věděla, kam mě nasměrovat.
0: No, říkal můj muž, on je z vesnice na Jižní Moravě a říkal, že na dolním konci udělal průšvih a když přišel domů...
1: Než přišel domů, už to věděli.
0: Už lítali pohlavky.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář,

0: a blondýna.
1: Číňanka zafinancovala seriál, aby se v něm mohla líbat s oblíbeným hercem. Co vy na to?
2: No, museli bychom vědět, jak vypadá Číňanka, jo? Protože tam se to někdy vysvětlí.
1: No je to jedno, hele, jako zaplatila to, tomu svýmu oblíbenci dala hlavní roli.
2: Ano.
1: Ona má ženskou hlavní roli a má podmínku, že seriál bude mít 50 dílů a ona tam bude mít s ním přes 60 líbacích scén.
2: No tak to je poměrně krutá nabídka, jako já bych to nevzal teda určitě.
1: Ne,
2: já bych to nevzal už, protože natáčení takovýhle porce, to bych nepřežil. Já bych jí mohl nabídnout, že může přijít do show.
1: Jo.
2: Jednu pusu na uvítanou, to podle toho, kolik by zaplatila. Kdyby zaplatila roční provoz show, tak bych byl ochotný na začátku a na konci dát rozlučkový společenský polibek. A hotovo. Ale seriál, jako natáčení pro mě samo o sobě, tak něco strašného. A ještě s Číňankou, ještě se líbat takhle furt. A ještě jí poslouchat, že to zaplatila a ona bude buzerovat a... Tak to opravdu ne, to radši v chudobě, ale šťastný. Ne.
3: Jan Kraus a blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Dnes se za námi na Frekvenci 1 zastavil herec Vojta Vondráček. Jestli můžeme ještě chviličku u toho dřeva, jo? Když je to tvůj koníček a zároveň seš muzikant, nenapadlo tě vyrobit si kytaru?
1: Napadlo.
0: Já jsem si to myslel.
1: Teď jsem v takovém období, kdy mě trošku opouští taková ta touha dělat si všechno sám, protože byt jsem si vybavil sám, všechno jsem si tam vyráběl, jeden domeček jsem jako stavěl už, a zvláštně, já jsem najednou zjistil, že se zbytečně pouštím jako do něčeho, co se vlastně nikdy nenaučím na 1000%. A došlo mi, že se zase zpátky musím věnovat svému oboru, ale a zůstalo, právě se to u mě vrátilo trošku víc k hobby, než k tomu hyperzájmu, který, protože u mě to už opravdu bylo tak, že všetně, já jsem nemluvil s klukama vždy v divadle, ale seděl jsem prostě a koukal jsem na truhláře, nebo jsem četl truhlářský knížky, takže, ale já mám maličko problém právě třeba s tou kytarou, že jestli si vyrobím kytaru, tak to bude originál. Ale já zároveň jako miluju kvalitní kusy. A hraju na vlastně kvalitní kusy. Jako, takže já se bojím, že takhle kvalitní kus, jako, že nemůžu trůfnout nástrojáře, který to dělá prostě 60 let, ne-li víc, ne-li rodině, že, ne-li dědičně. Takže jsem si nakonec říkal, že se budu soustředit na to, co dělám nejdýl a budu obdivovat taky práce jako druhých a kupovat jí. Že mě jako i baví kupovat ty věci prostě.
0: Prostě prodáš svoji práci,
1: přesně tak, a
0: divadle
1: za to,
0: a koupíš za to jenom, jasný. Herec Vojta Vondráček je s námi dnes na Frekvenci 1.

0: Expertů.
1: 257 400 a 3 devítky, číslo, na které voláte, sem k nám na frekvenci 1.
2: My pro vás máme 2000 korun v posledním slově.
1: Tak, tady Míra s Lubkou, kdo pak tam? Hezké ráno.
3: Dobré ráno, tady Renata.
1: A Renče volá odkud?
3: Přerovsko.
1: Odkud?
3: Přerovsko.
1: Jo, Přerovsko.
2: Tak jo, tak my pro vás máme na Přerovsku tuhle větu.
4: Keď idem hrať do Čech, tak sa teším na...
1: No.
3: Víno?
2: Víno?
1: Skúsme víno.
2: Poďme to proviežiť.
4: Keď idem hrať do Čech, tak sa teším na...
1: Ne, není to tak. Adam Ďurica sa teší na... Něčo jiného.
2: Tak jo, Renčo, mějte se krásně, děkujeme za tip.
1: Hezky ráno.
2: Pětistovku přihodíme.
1: Děla bys, jo, tak no. Jo. Máš jít dáma?
2: 2500 směrem k dnešnímu dopoledni.
5: Poslední slovo.
6: Aneb, řekněte to za

0: Takový pocit, že jsme na něco zapomněli. Má každý, že jo, občas.
1: Jo, ale poslední...
0: Odcházíte z práce, říkáte si...
1: Poslední slovo jsme hráli dvakrát.
0: Takže snad jako nic, no. Pokud vám něco chybí, pardon.
1: Dejte nám vědět, my to zkusíme napravit.
0: Zítra to dáme dvakrát. Za chvilku bude 9:09, já nevím ani, jestli už je zpátky. Myslím si, že jo,
1: že
0: Miloš už by měl být zpátky, tak se na něj těšte, bude tady a ještě předtím si dáme zprávy.
2: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 L mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz. A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A nachystala je Lucie Černá, je tu, hezké ráno.
12: Hezké ráno, prezident dnes bude s Babišem jednat o zahraniční politice a aktuálních tématech. Rusové zničili na Ukrajině humanitární sklad české organizace. Hodinu a půl si teď postojíte na D11 na Prahu. Premiéra Andreje Babiše dnes na Pražském hradě přijme prezident Petr Pavel. Jak řekl Frekvenci 1 politolog Jan Kubáček, oba pochopili, že vzájemné šarvátky jim ubírají na popularitě mezi lidmi a proto se vrací k jednacímu stolu. Podle Kubáčka hlavní téma nemusí být jen rozpočet.
13: Já si myslím, že vedle ekonomiky se bude řešit celá řada daňových opatření, že se bude řešit celá řada opatření v sociální oblasti. Je tady spousta restů v bezpečnostní zahraniční politice, ale i na příklad, co se týče jmenování velvyslanců, jmenování mnoha vysokých úředníků. Opravdu těch věcí se nakupilo a žádá si to pracovní nasazení a věcný styl.
12: Ruský bezpilotní letoun zničil v Mykolajivu na jihovýchodě Ukrajiny humanitární sklad české neziskovky Koridor UA. Celá budova po zásahu schořela a škody jdou do 1 000 000 korun. Jde o první přímý útok na tuto českou organizaci za 5 let jejího působení. Při útoku nebyl nikdo zraněn. Situace je ale podle ředitele neziskovky Matouše Bláhy kritická. Sklad byl podle něj plný pomoci, na kterou čekali nemocnice, školy, staří lidé, děti i zvířata. Tento týden bude dost pršet. Nebe v Česku bude v nadcházejícím týdnu většinou oblačné nebo polojasné. V pondělí, ve středu a ve čtvrtek meteorologové očekávají déšť a nebo přehánky. Teploty přes den budou stoupat nad 20 stupňů Celsia. Nejteplejší bude středa s maximy až kolem 27. Na dálnici z Hradce Králové do Jaroměře dnes končí dopravní omezení. Uvolnění dopravy přichází s otevřením nového odstavného parkoviště pro kamiony.
14: Stavba odpočívky tady tedy začala letos v březnu a znamenala dopravní omezení. Provoz na dálnici tak byl do včerejška veden v obou směrech ve zúžení. To je už teď minulostí. Oboustranná odpočívka u Předměřic nad Labem vyplňuje 25-kilometrovou mezeru mezi budoucí oboustranou odpočívkou Jaroměř a oboustranou odpočívkou Osice. Řidiči už mohou dokonce díky speciálnímu systému sledovat obsazenost místa, které také částečně řeší problém s nedostatkem stání pro kamiony. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
12: Kanadský premiér Mark Carney zkoumá možnost, jak by se jeho země mohla stát přidruženým členem Evropské unie. V neděli o tom informoval deník Wall Street Journal. Diskutuje se o způsobech, jak umožnit volný pohyb kanadského zboží, služeb a pracovníků zapojených do strategických dodavatelských řetězců, jako jsou energetika, umělá inteligence, obrana a kritické materiály, čím by se fakticky posunula hranice Evropské unie. České volejbalisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství Evropy. V Modeně nastoupí od 4 hodin odpoledne proti Slovensku a zabojují o třetí vítězství ve skupině. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka vstoupili do šampionátu výhrou 3-1 nad Řeckem a poté zdolali v 5 setech Švédsko. Slováci jsou zatím bez bodu.
11: Frekvence 1.
12: Počasí. Ranní zatažená obloha se bude během dne postupně vyjasňovat a i srážek postupně ubyde. Teploměr ukáže až 22 stupňů, na severovýchodě bude jen kolem 17.
2: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: A až hodinu a půl si teď postojíte na D11 na Prahu. Problémy jsou i na Pražském okruhu.
15: Nehoda osobního auta s kamionem blokuje připojovací pruh na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru k Ruzyni. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy mezi 68. a 61. kilometrem se utvořila kolona se zdržením na hodinu a půl. Důvodem je dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
12: A přesně 5 minut po 9. hodině tu máte po týdnu, kdy vám jistě moc chyběl, i když ne, měl si tady plnohodnotný zásko. Máte ho tady, Miloše Pokorného.
16: Děkuju. Tak to je hrozně milý, jo, tam jsi mohla, odpustit to plnohodnotný zásko.
12: Plnohodnotný, ale zvládli jako, to, já jsem tady jakoby
16: tak jsi mohla třeba říct na 75%.
12: Ne, to bych lála, no. Já to neumím.
16: Dobře, přátelé, hezké ráno opět tady z Frekvence 1. Po týdnu Radky mají svátek, všechno nejlepší, užijte si to, no a vzhledem tomu, že skončil nejstarší filmový festival vůbec na světě, čili Benátský, tak budeme volat Karla Ocha, který byl na místě a řekl nám, jak to tam všechno vypadalo, a do toho Plzni se nedaří ve fotbale, dějou se to věci, ale tak to je život, jednou si nahoře, po druhý si zase dole a po třetí si zase dole, nebo jak se to říká, v každém případě optimismus je na místě vždycky. Hezké ráno.
11: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: O víkendu skončil nejstarší filmový festival v Benátkách v Itálii a na telefonu je umělecký šéf Karlovarského filmového festivalu Karel Och. Karlo, hezké ráno.
1: Hezké ráno, já tě doplním, umělecký šéf druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, Karlo Karlovarského, který se narodil v roce 1946.
0: Tak teď je to dokonalý. Karlo, prosím tě, řekni mi, jak vidíš letošní ročník, protože asi i ti, kteří úplně nesledují film, tak zaregistrovali megastar hvězdy, které dorazily na festival. Pro mě samozřejmě můj miláček George Clooney a na konci můj druhý působká miláček Russell Crowe. Ale mezi tím se událo spoustu věcí. Tak jak to vidíš ty?
1: Já to vidím tak, že ten filmový festival v Benátkách patří pro mě v těm nejlepším na světě z důvodu, které si částečně zmínil, že je schopný přivést na Lido do Benátek vlastně ty absolutně největší megastar, které aktuálně hýbou filmovým, nejen filmovým světem, k tomu se dostanu, ale i protože uspokuje vlastně řadu filmařů, včetně těch mladých, začínajících, který vlastně jejich kariéry se jim podaří prostě vystřelit a kteří pokračují dál třeba i na festival v Cannes. Takže jakoby tady to rozprostření mezi tím hvězdným nebem a tím vlastně těmi začátky kariér je myslím velmi jako propracované a tomu festivalu se skutečně dá málo co vytknout. Ten začátek byl neuvěřitelně spektakulární samozřejmě, protože George Clooney, který do Benátek jezdí poměrně často i protože k Itálii má poměrně silný vztah, tak dostal cenu za mimořádný umělecký přínos a ten jeho projev na zahájení byl samozřejmě vtipný, dojemný, všechny uhranul, nadchnul, tak jako vždycky on to umí, je to prostě velký šarmér. Na konci se objevil, jak se zmínil, Russell Crowe, a sice s dokumentárním filmem, který režíroval, který popisuje jeho kariéru nejen filmovou, ale i hudební, to se o něm ví, včetně toho, že na Karlovarském festivalu před několika lety vystoupil se svojí kapelou.
0: Byl jsem.
1: Tak
0: byl
1: on
0: jsem.
1: Se snaží vlastně tyhle dvě věci nějakým způsobem velmi jako pěkně propojovat. Dotýká se i kontroverzních okamžiků jeho kariéry, tý vlastně související s jeho temperamentem, ale opět tam zase rezonuje stejně jako u Clooneyho ta velká láska k Itálii, o které se taky ví. No a mezi tím třeba se objevily v Benátkách Oasis, jo? Protože vlastně to ví i diváci českých kin, do kterých teď vstoupil dokumentární film Oasis Don't Look Back in Anger, myslím, se jmenuje vlastně, a který popisuje celou tu šňůru, která loni hýbala světem. Ten návrat těch asi i vlastně, nevíme, jestli zdárlivě, či doopravdy rozkmocených bratrů. Je to velká show a patří i na filmový festival.
0: Karel Och na telefonu. Karle, zatím děkuju a za chvilku ti budu volat ještě jednou, protože těch věcí je samozřejmě kolem Benátek spoustu. Zatím hezké ráno.

0: telefonu frekvence 1 umělecký šéf druhého nejstaršího filmového festivalu Karel Och. To znamená, že Benátky jsou na místě číslo 1 a Karlovy Vary hned za nimi, což je úžasný. Ještě mi řekni, já mám vždycky pocit, když vidím ty záběry z Benátek, jak tam jedou na té lodice, že ty herci, režiséři, producenti a lidi kolem filmu tam jezdí rádi. Nějak jako víc než na té festivaly, kromě Karlovy Vary.
1: Ano, skromně Karlových Varů, nám už chybí jenom ta laguna skutečně, ale já jsem sám samozřejmě ne takhle spektakulárně, ale ten příjezd k hotelu Excelsior tím posledním kanálem z laguny jsem absolvoval několikrát a už jenom tak, jako by se člověk blíží právě k tomu hotelu, kde to všechno před 83 lety začalo, tak jako cítí nejen tu historii, ale samozřejmě to prostředí, ten dotyk té země s tím vlastně s tou vodou, ty loďky mají samozřejmě svůj neskutečný šarm, ty vymazlené motorové čluny, samozřejmě to posluchači mají. Je to, ty všichni vystupují z těch loděk a má to takový jako opravdu velmi krásný ceremoniální letní charakter to Lido vlastně, kde se festival odehrává, ta Nudle, ten ostrov Vetoru Nudle, který je nedaleko Benátek, je poměrně malý a to prostředí festivalu je malé, což je sympatické, protože vlastně na každém kroku člověk ten festival cítí. A vlastně vy vylezete z kina a najednou se ocitáte před davem tisíců fanoušků, kteří už od rána tam čekají právě, že se objeví George Clooney nebo Javier Bardem s Penelope Cruz, kteří se spolu jako partneři nejen v životě zahrali i v jednom filmu, který měl v Benátkách premiéru a tak. Takže těch okamžiků, které vás dokáží nadchnout, je hodně. Samozřejmě, pokud nechcete být na lidu, tak skočíte na nejbližší Vaporetto a ostejte se za 10 minut v Benátkách a tam si můžete dát buď Bienále nebo dobrou pástu. No, takže co, jako tam skutečně se tomu nedá moc vytknout.
0: Karle, ještě mi řekni jednu věc, co se týče takzvané české stopy, jak jsme na tom letošním roce byli?
1: No, teď se přiznám, že vlastně ani pořád, jako nic zásadního se tam, myslím, neudálo, pokud je o nové filmy, ale samozřejmě musím zmínit, protože festivaly samozřejmě mají už delší dobu, včetně toho karlovarského, my se o to také snažíme, takovou tu součást zaměřenou na filmy staršího data, filmy restaurované, filmy uváděné k výročí, připomenu krásnou projekci ve Varech letos, kopitem tam, v velkém sálu, no a v Benátkách se odehrála světová premiéra restaurované verze nádherného filmu Jaromila Jereše Valery a Týden divů, což je takový krásný obrazově opravdu opulentní snímek, který patří vedle těch filmů Miloše Formana či Věry Chytilové vlastně k nejuznávanějším zahraničí, takže to byla, myslím, velká sláva.
0: Tak to je skvělý. No a závěrečná otázka, podařilo se navázat nějaký další kontakt, který by se mohl už na příštím roce v Karlových Varech objevit?
1: Benátky skutečně nejsou ani tolik o kontaktech, jako spíš opravdu o nakoukávání filmů. Samozřejmě my čerpáme z Benátek snímky nejen na ten další festival příští červenec, ale i na ty naše další akce, které probíhají předtím. Připomenu náš už třetí rok trvající podnik Tady Vary, kdy každý měsíc ve spolupráci s více než 70 českými kiny připravujeme vlastně premiéru jednoho vybraného snímku. V Benátkách asi nejvíce zarezonoval nový film Martina McDonagha, Wild Horse 9, divoký kůň devítka, připomenu to, že se v filmu Brugách nebo Tři billboardy za Ebbingem, tak jeho nový film, kde absolutně exceluje John Malkovich a kterému skvěle přizvukuje sám Rockwell, tak bude mít premiéru právě v rámci Tady Vary na začátku listopadu a John Malkovich si po zásluze z Benátek odváží cenu za herecký výkon.
0: Skvělý. Takže Karlo, my už můžeme teď říct Benátky 2026 arrivederci.
1: Tady mě nečí a těšíme se na 2027, přesně tak.
0: A na další naše telefony ohledně filmu. Karle, děkuju moc a ať se daří.
1: Já děkuji. Hezký den.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alzaboxu. Alza.cz.
4: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: půl desáté na frekvenci 1, máme tady opět Luci. Lucie, musím se tě zeptat, že za chviličku se tady o tom budu trošku bavit. Máš ráda hranolky?
1: Moc ne.
0: Moc ne, nejíš to moc.
1: A když, tak si udělám ty domácí.
0: No protože tady, jak se k tomu za chvilku dostanu, protože nejsou, nebo chybí takzvané velké hlízy a z toho se dělají právě hranolky. Mm-hmm. Takže velmi pravděpodobné, že se budou zdražovat.
1: Ajajaj.
0: Jo, jo, i asi v řetězcích, protože prostě nejsou. A lidé, jak jsem si přečetl, mají rádi dlouhé hranolky, ne krátké hranolky. A ty se právě dělají z té hlízy, no. Mm-hmm. Z té velké hlízy. Jsem ani nevěděl, soký
1: zemlou věc. Já taky ne. Normálně nás obohacuješ a to se mi líbí. Jsem ráda, že jsi se nakonec vrátil. Jo, děkujeme.
0: Kdo by ti řekl o hlízách?
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu. O novinkách pražské plynárenské.
3: Už dnes v 16.40.
2: Jen na frekvenci 1.
3: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
1: Hezké dopoledne, krátké zprávy, mimořádně zajímavý astronomický úkaz. Dnes kolem 11:30 dopoledne nabídne denní obloha. Měsíc postupně zakryje jasnou Venuši, která se na více než hodinu schová za jeho diskem. Venuše se bude v dalekohledu jevit jako malý zmenšený měsíc. Díky tomu budeme moci sledovat v určitém okamžiku dva srpky vedle sebe. Hospodaření IKEMu má podle Nejvyššího kontrolního úřadu vážné nedostatky. Institut v letech 2022 až 24 opakovaně porušoval zákony i vlastní pravidla při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Kontroloři našli pochybení u poloviny z 30 prověřovaných zakázek a upozornili také například na případy, kdy IKEM zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Vláda se rozhodla přitvrdit vůči drogám. Dnes projedná novelu o návykových látkách, podle které bude možné koupit si od příštího roku v Česku kratom legálně až od 21 let. Dosud to bylo možné od 18 let. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Potýkal se s rakovinou. Informoval o tom Baník Ostrava, kde 64-letá klubová legenda chytala v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působila v roli šéfa sportovního úseku.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A ještě se podíváme na silnice.
5: S opatrností projíždíte po Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 k Ruzyni. Na 26. kilometru blokuje připojovací pruh nehoda osobního auta s kamionem. Komplikace očekávíte na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Vyškova. Mezi 218. a 207. kilometrem se zdržíte 20 minut. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy mezi 68. a 61. kilometrem se utvořila kolona se zdržením téměř na 2 hodiny. Důvodem je dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: Teď zbystří milovníci hranolek nebo hranolků, jak chcete, jak to budeme používat, protože tady budu citovat, letošní horko a sucho totiž omezili růst brambor, takže na trhu chybějí velké hlízy, ze kterých se oblíbená příloha vyrábí. No a vysvětlení je následující. Při teplotách na 30 stupňů, které letos panovaly po většinu léta v Evropě, podle toho rostlina, podle vlastně tohoto principu, rostlina přestává růst. No a ty hranolky se dělají právě z těch velkých hlíz, aby byly dlouhé, což vyžadují i třeba, teď to řeknu na tvrdo, i třeba McDonald's, aby prostě, že zákazníci mají rádi ty další hranolky, aby si to mohli máčet v těch omáčkách, to známe. No, ale oni nebudou asi. Takže buď budou krátký, anebo si za ty další budeme muset připlatit, což znamená, že prostě ten, kdo to má rád, tak hold bude muset přistoupit na to, že buď tak a nebo tak. Ale krátká hranolka není úplně, nevypadá to moc dobře. Mimochodem, třeba Holandsko, Belgie, kde se přetahují, kdo teda vlastně má nejlepší hranolky na světě, já myslím, že Holanděni, tak tam je to úplně jako vlastně jako součást kultury, hranolky, prodávají to tam ve stáncích, dávají k tomu taky různý omáčky a tak dále a je to vlastně jako hlavní chod, když to řeknu, když si to dáte. Ale tak tam to asi budou mít nějak ošetřen, že si nedokážu představit, že by najednou v Holandsku nebo v Belgii prostě najednou měli krátký hranolky, to by bylo fiasko, to by byl skandál. Takže v každém případě je to tak, že dívám se na ceny. V Hesensku se začátkem září za 100 kilo brambor platilo pěstitelům průměrně 37 eur, tedy asi 900 korun. Před rokem to bylo 20,25 eura, v přepočtu přibližně 490 korun. Cena tak meziročně vzrostla o téměř 83%. Takže sledujme, jak to bude vypadat, anebo si to nakoupíme jako chytrý Češi dopředu, že jo, prostě do mrazáku. Je to vyřešený. No, tak uvidíme, jak to bude vypadat, ale jako je to, co se týče gastronomie, opravdu škandál.
1: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
2: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: cestovatelem. Jak to je s těma hranolkama v Holandsku? Protože Míra velmi dobře trefil, že ta chuť holandských hranolek je jiná v tom, že se, a teď ti to nemůžu vzít.
1: Je to hovězí loj.
0: Je to, ano, přesně tak, přesně tak.
1: To jsem si tam pošmák, říkám si, to má dobrý ty hranolky, člověče, čím to je? No je to hovězím lojem, vegetariáne. A já, tak to je bloj, no. Je to tak, no. Je to tak.
0: No, je to jejich, je to vlastně jejich jako herinky a hranolky jsou prostě jako národní jídlo, jako u nás si dáš klobásu nebo párek. Ne, že by to bylo národní jídlo český, ale je to všude. Tak tam jsou vlastně hranolky, herinky a tak dále. A ta chuť je opravdu jiná, mě to tam vždycky hrozně chutnalo. A je to, vlastně člověk se to jako úplně jinak užije. Ale je pravda, a teď už je to jasný, že je to jiným, vlastně tím ten základ není ten klasický olej, ale je to ten loj.
1: Já to do toho přidávám, on to pak je víc křupavý.
0: Je to, je to jo, takový, jo, no. Jo, voní to tak jako dobře, no, tak... Tak si připlatíme.
1: Tak jo.
0: Je to v loji.
1: Těšíme se na to.
0: Je to v loji. Frekvence 1.

0: Tak nejprve jsme se podívali do Benátek na nejstarší filmový festival s uměleckým šéfem Karlovarského filmového festivalu Karlem Ochem a pak jsme se podívali na brambory. Takže dvakrát B. A já to mám už, jak se říká, za pár, takže se s váma loučím. A zítra opět mezi 9:00 a 10:00 na Frekvenci 1. Těším se.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant ploušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Bauer 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás faktoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
11: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
13: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
14: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: A ty připravila Lucie Černá. Hezké dopoledne.
16: Hezké dopoledne. Některé aerolinky kvůli vysokým cenám paliv omezí lety. Některé zdraží. Filip Turek se musí omluvit hnutí Duha. Pražský okruh blokuje nehoda. Úpravy letových řádů na zimu nás nepotěší. S příchodem zimní sezony totiž některé aerolinky omezují provoz svých letů a některé už také oznámily, že budou zdražovat. Důvodem je drahé letecké palivo.
17: Například irská společnost Ryanair ohlásila, že v příštích měsících odbaví o 2 miliony cestujících míní než v létě. Odhadem plánuje zrušit 13 tisíc letů, a to i přesto, že firma nakoupila palivo za nižší cenu už předem. V pátek 11. září se litr leteckého paliva kerosin na burze prodával za bezmála 26 korun. Před prázdninami to bylo 17 korun. Mnohé další aerolinky ale zatím škrty v letech podle České televize neplánují. Třeba Smartwings teď síť pravidelných linek rozšiřují a na zimu navyšují i frekvenci letů do některých destinací. Láďa Jakub, Frekvence 1.
16: Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě o zahraniční politice, aktuálních tématech a také o své účasti na valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Schůzka proběhne po vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály, kterého se mají oba politici zúčastnit jako klíčníci. Do New Yorku se prezident chystá za týden jako šéf české delegace. Zamířit tam má i ministr zahraničí Petr Macinka, jehož vztahy s hradem jsou chladné. Poslanec Filip Turek se musí omluvit hnutí Duha za výrok o parazitech. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Omluvu musí zveřejnit na své sociální síti. Ekologická organizace na něj podala žalobu koncem června. A to mimo jiné kvůli tomu, že ji Turek spojoval s úmrtími při povodních, které zasáhly Česko před 2 lety. Už za hodinu a půl nabídne denní obloha mimořádně zajímavý astronomický úkaz. Měsíc postupně zakryje jasnou Venuši, která se na více než hodinu schová za jeho diskem. Venuše se bude v dalekohledu jevit jako malý zmenšený měsíc. Díky tomu budeme moci sledovat v určitém okamžiku 2 srpky vedle sebe. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku 4 hry. V historickém pořadí se osamostatnila na 2. místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
16: Zatažená obloha se bude během dne vyjasňovat a i srážek postupně ubyde. Teploměr nám odpoledne ukáže až 22 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude jen kolem 17.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
16: A na nehodu pozor na Pražském okruhu.
18: Nehoda osobního auta s kamionem blokuje připojovací pruh na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru k Ruzyni. 20 minut po pojíždí řidiči v koloně na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi Rousinovem a Holubicami. A na dálnici D2 před Brnem se kvůli silnému provozu tvoří kolona kamionů od 3. kilometru. Osobní auta jedou plynule. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
16: A po Markétě a po mně se můžete na Frekvenci 1 těšit na Robího Není to Robí Williams, ale je to Robí Sobek.
15: To
16: je skoro stejné.
15: Robí Sobek, který má 2 srpky vedle sebe. A ty můžete sledovat přes webkameru. 3:10, já přeji hezké dopoledne, pondělí je start nového pracovního týdne, Radkám všechno nejlepší, máme 14. září, Martičku tady nemáme dneska, nevadí, užijeme si to spolu, už teď můžete posílat SMSky k narozeninám, protože narozeninové okénko na Frekvenci 1 je každý všední den od pondělí do pátku okolo 10:45. Tak pište, kdo dneska z vašich milovaných přátel a lásek slaví, napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736 300 444, a nebo můžete využít taky aplikaci Frekvence 1. Pojďme hrát Vanastovky, Jennifer Lopez, Katy Perry, to nejlepší z muziky.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Andělé, Vanastovy věci a my máme na chlup přesně 10:45 dopoledne. Hezké pondělí přejeme. Já vás pozvu na Kino dny, protože ty přinesou do kin ve 141 městech premiéry, taky filmové hity a vůbec návraty klasik, takže pokud patříte mezi filmové, nechci říkat odborníky, ale milovníky, filmový odborník je přece jenom trošku jiná rubrika tady u nás ve vysílání Frekvence 1, ale samozřejmě můžete patřit i mezi filmové odborníky, ale ať tak nebo onak, pokud milujete filmy, tak by bylo fajn, kdybyste třeba 19. a 20. září vrazili na celorepublikové kinodny, protože, jak říkám, přinesou toho poměrně dost na filmová plátna. V programu diváci najdou mimo jiné oceňované dokumenty, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, taky dokument Bára Basiková, nebo k očekávaným premiérám patří v Česku natáčený horor Resident Evil, taky animovaná rodinná komedie Kojot vrací úder, anebo i břitká komedie Christoperové. No a součástí nabídky budou rovněž korejské drama Hope, francouzský thriller Guru a dokonce i velké hity letošního léta, jako je Odyssea anebo Spider-Man z Brusu Nový den. To všechno můžete sledovat v rámci kinodnů. Ještě jednou připomenu datum 19. a 20. září. No a během jediného víkendu se v rámci kinodnů propojí kina v metropolích i menších městech, od velkých multiplexů přes městská po artová kina. A představení budou nabízet za jednotné symbolické vstupné 100 korun. Takže za lidovku. Sandra Nick Kamen, nebo třeba i Holly a Hit to Love Somebody. To máte od Frekvence 1 zadarmo.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike.
1: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
2: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care, velikost 3,72 kusů, se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty

0: To nejlepší z muziky, tohle je Sandra na frekvenci 1 minutu po půl 11 dopoledne. Bylo to vlastně minulý týden, kdy jste celý týden u nás na frekvenci 1 mohli soutěžit o vstupenky právě na večer legend na dvojkoncert skupiny Alphaville a taky zpěvačky Sandry. Ten se uskuteční už zanedlouho na dvou místech naší země, v sobotu 19. září v Ostravě a v pondělí 21. září v Brně. No a vy, pokud tam vyrazíte, tak vás opravdu čeká návrat do 80. a večer plný legendární hitů, které znáte mimo jiné i z našeho vysílání. Tak si to pěkně užijte, teď aktuálně doprava.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Z opatrností projíždějte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se na 25. kilometru vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 vytvořila nesouvislá kolona vozidel mezi 214. až 196. kilometrem na trase z Vyškova na Brno, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. A se zdržením okolo 20 minut počítejte také na dálnici D11 ve směru do Prahy, kde budete v koloně popojíždět mezi 70. a 61. kilometrem z důvodu dopravního omezení a hustého provozu. A porouchané nákladní vozidlo blokující pravý jízdní pruh nepřehlédněte na dálnici D2 na 6. kilometru ve směru do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Big Mouthy na Frekvenci 1. A my budeme přát narozeninám a dneska jenom těm známým osobnostem, jako je třeba skladatel, producent a taky podnikatel František Janeček, ročník 1944. Dneska má František Janeček 82 let, tak my přejeme všechno nejlepší. Kdo by neznal například kroky Františka Janečka, ale na druhou stranu, kdo by neznal třeba Jaroslava Uhlíře, který dneska slaví 81 let, ročník 1945, skladatel, pan zpěvák.
1: Má ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě, já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě.

Komi klavírista, taky moderátor, tak přejeme ještě jednou všechno nej. Slaví dneska, pozor, nejvyšší představený katolické církve a suverén Vatikánu. Dneska slaví papež Lev XIV. Vlastním jménem Robert Francis Prevost, ročník 1955, má 71 let. Tak jemu všemu všechno nejlepší a samozřejmě i vám všem, kteří jste neměli čas třeba napsat.

0: To nejlepší z muziky Take On Me asi není zapotřebí představovat nikomu tenhle ten hit od skupiny Aha, budou taky Bee Gees. A nebo pěkně česky zahraje Michal Hrůza. A za minutu si dáme i další zprávy.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Dny Breno, dny Breno, dny Breno!
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Přesně, jak jsme slibovali, a zprávy má Ondřej Albrecht.
6: Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel se zúčastnil vzpomínkové akce na prezidenta Masaryka. Letošní úroda jablek i hrušek bude podstatně menší, a to až o polovinu. A zdržíte se na dálnici D1 před Brnem od Vyškova. Prezident Petr Pavel se od dopoledne zúčastnil pietního aktu k uctění památky 89. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Podle něj je to přímo vzorový ukázkový prezident, jehož odkazu bychom měli naslouchat dnes i v budoucnu.
7: Byl bezesporu osobností, která měla největší roli na vzniku a formování samostatného Československa, o tom asi není pochyb. To taky z něho tak trochu udělalo symbol naší státnosti. My dnes slýcháme debaty na téma, jestli politika má být hodnotová nebo pragmatická. Právě Masaryk je příkladem toho, že jedno bez druhého není možné.
6: Ještě horší úroda než čekali, tak popisují letošní sklizeň jablek čeští ovocnáři. Meziročně tohoto ovoce ubylo o skoro 60% a horší bude i úroda hrušek, a to asi o 50% meziročně.
8: Odhad s ovocnáři udělal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Na úrodě se podepsaly jarní mrazy a pak letní dlouhodobé vedro, sucho a taky kroupy. Podle dřívějšího vyjádření České ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardy korun. Mimo jablek a hrušek se ale u dalšího našeho ovoce zářijový odhad sklizně nedělá. Láďa Jakub, Frekvence 1.
6: Škoda Auto začala nabízet svůj doposud nejdostupnější elektromobil. Cena modelu Epic ve verzi 40 se slabší baterií začíná na 659 tisících korunách. Je tak o 120 korun níže než dosud základní model Epic 55. Škoda to dnes oznámila v tiskové zprávě. Nový model se základní výbavou Essence má baterie o kapacitě 38,5 kWh, elektromotor s maximálním výkonem 99 kW a na jedno nabití ujede až 328 km. Tenistka Kateřina Siňáková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Dnes budou teploty kolem 17 až 22 stupňů Celsia, na horách jen kolem 14. Bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo také přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku odpoledne ojediněle můžou přijít i bouřky.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: 10 až 15 minut je zdržení na dálnici D1 ve směru od Vyškova na Brno. Kolona začíná už na 210. kilometru. Vyjedete z ní zhruba na 196. kilometru. Aktuálně je vyhlášeno zdržení taky na dálnici D6 na 72. až 75. kilometru. Tam necháte zhruba 10 minut. Tak šťastnou cestu, teď už vám k tomu bude hrát Robin Sobek.
0: Je to tak, 3 minuty po 11. Hezké pondělní dopoledne. Prince Ital, Joe, Marky Mark, Michal Hrůza, taky Miley Cyrus. No a rozhodně budeme nabízet i peníze z banku posledního slova, protože tam máme 2,5 tisíce korun a hrajeme s Větou Arma Ďurici. Nejenom, že rozespíval během letních prázdnin celíkem Pohoda, ale taky nám prozradil, co ho v Čechách nejvíc potěší. Pokud na to přijdete, prachy budou vaše. Tak držíme palce a teď už pojďme hrát, bude určitě i tip na výlet. Je to hrost.
3: Frekvence, to nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: V televizi pořád slyším, že nějaký člověk má o kolečko víc. Kolik koleček má normální člověk a kam se mu to kolečko vlastně montuje? František 63, Praha.
3: No asi bych na to měl odpovědět já. Kam se mu montuje?
2: No tak to je takový asi slovní obrat, takový legrační. Samozřejmě víme, že se rodíme a nemáme tam žádný ty mechanický čas, jo, to...
3: A tak ono to je takový to hodinářská představa, že tam máme, to jsou vlastně to ozubený kolečka a je tam celý ten systém. A vlastně, když máš to o kolečko víc, tak je to logicky, protože celý ten stroj, že jo, ano. Už prostě od mistra Hanuše, jako je Orloj, tak má mít nějaký počet jako
2: jo, těch promiň, koleček. Mistr Hanuš, který nejet mrkev.
3: Který nejet mrkev, přesně tak. Ale asi je hodně kapusty. Protože právě slyšel to cvakání, těch to si vzpomenou diváci, posluchači z našich bývalých dílů, jsme se bavili o mrkvi. Ale prostě o kolečko víc je jasný, jo. Máš prostě ten stroj a tam máš vlastně ten počet kompatibilních koleček,
2: ano.
3: Který je nějaký. A o kolečko víc je většinou, že ty máš ještě vedle toho jedno kolečko úplně samostatný, na nic napojený, který se prostě točí.
2: No.
3: A většinou to poznáme tak, že nám jakože slyšíme takový lehký bzuchkot jako v hlavě.
2: Jo.
3: Takový cvakání.
2: Jo. Neříká se o kolečko míň?
3: A o kolečko míň se říká a to pak neslyšíme vůbec nic, protože tam ten stroj vůbec nefunguje, no.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: S elektřinou je to podobné jako s manželstvím, musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
1: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely.
4: Já
5: jo, že takhle ne, je to lepšejší. Chtěla jsem vám to psát, říkám
4: ale
5: ne.
4: To je do Vyšehradu, v kterém mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
1: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
0: Frekvence 1.
1: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
1: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
0: Tušíte, který rok

0: nejlepší z muziky, tohle jsou Bee Gees na frekvenci 1 za chviličku půl 12. My budeme hrát o 2 500 korun, tohle je aktuální bank posledního slova. Věta Adama Ďurici je připravená, nejenom že rozespíval během letních prázdnin celý kemp Pohoda, ale taky nám prozradil, co ho v Čechách nejvíce potěší. Tak doufám, že už to víte, že už máte to trefné slovo, to poslední slovo, ale to pravé, to, které vám vynese 2 500 korun takhle na startu nového pracovního týdne. Tak volejte 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Kdo se dovolal dneska jako první, kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: No dobré odpoledne, tady Václav od Pálavy.
0: A tam je nádherně, Václave, já vám závidím.
3: No, nádherně, jo, ale teď prší.
0: Já vím, ale tak všeobecně to myslím, teď chápete.
3: Jo, no. Jasně, jasně.
0: No tak jo, no tak 2 500 korun na vzorek nějakého dobrého pálavského vína, co? Václave.
3: Dobře, jo.
0: Jo? To by šlo, ne?
3: Ano.
0: Za to už se dá něco pořídit, ne? Nějaké vínečko kvalitní.
3: No, vidíte. A i dvě flašky.
0: A i dvě... To já jsem myslel, že i tři, no. Dobře, no, tak Pálava není úplně levný kraj. No, Václave, pojďme na to. Jdeme hrát, mám tady větu. Adama Ďurici, zní takto.
4: Keď idem hrát do Čech, tak se těším na...
3: Na koncerty.
0: Na koncerty. No jo, to dá rozum. Tak pojďme zkusit, co udělá tohleto slovo.
4: Keď idem hrát do Čech, tak se těším na...
5: No jo, to dá rozum.
0: Ne. Václave, ne, není
3: no,
0: to
3: tak. No nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat.
3: Je ti stovku na 3 a je to pořád.
0: Přesně, na 3 flašky vína, přihodím. A máme tam hned 3 000 korun, ne? Co?
3: Ano, ano.
0: No, vidíte, a už to vyjde i na 3 láhve. Tak se mějte krásně a zase někdy.
3: Taky.
0: Naschle.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Přesně, v 11.30, aktuální doprava, jak to vypadá?
6: Z opatrností projíždějte na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové, kde na 138. kilometru zasahuje do pravého jízdního pruhu dopravní nehoda, dodávky s osobním vozidlem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 vytvořila nesouvislá kolona vozidel mezi 214. až 196. kilometrem na trase z Vyškova na Brno, ve které budete popojíždět okolo půl hodiny. A se zdržením okolo 20 minut počítejte také na dálnici D11 ve směru do Prahy, kde budete v koloně popojíždět mezi 64. až 57. kilometrem z důvodu dopravního omezení a hustého provozu. A porouchané nákladní vozidlo blokující pruh pro pomalá vozidla nepřehlédněte na dálnici D1 na 43. kilometru na trase z Brna do Prahy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No a za chviličku také polední tip na výlet. Budeme volat Tomáše Fílu a jsem zvědav sám, kam nás dneska pozve. Teď opět Petra Radeček, hezké dopoledne.
7: Ač

0: To nejlepší z muziky na frekvenci 1 za chviličku 11:45 na telefonu už teď připraven kolega Tomáš Fíla.
1: Na výlet s frekvencí 1.
0: Protože s ním vrazíme na výlet, je to tak? A kam to bude dnes? To prozradí sám. Hezké poledne, vítej.
2: Hezké poledne a dobrou chuť všem k obědu. Tak dnes jsem vyrazil do Jizerských hor na protrženou přehradu v Bílé Desné. Právě tady se totiž v roce 1916 v pondělí 18. září odpoledne protrhla přehrada. Celkem to stálo 65 lidských životů a vznikly také rozsáhlé škody na majetku. A jaké byly příčiny protržení? Tehdy hodně pršelo a pravdou je, že to byla kombinace konstrukčních nedostatků a extrémních hydrologických podmínek. Podloží přehrady tvořily nestabilní vrstvy, které nebyly dostatečně zhutněny. Dnes tady můžeme ještě vidět zbytky protržené přehrady. Dochovala se tady třeba šoupátková věž, také zbytky hráze a podzemní štola, kterou se odváděla voda do sousední nádrže Souš. V každém případě tato přehrada dosahovala výšky 15,5 metru a délky 175 metrů. Jinak prošel jsem si i naučnou stezku, která okolo nádrže vede. Ta má celkem 6 zastavení a na informačních tabulích nechybí ani historické fotografie z doby, kdy byla postavena, ale i po protržení. V každém případě tenhle výlet do Jizerek rozhodně stál za to. No a s dalším se přihlásíme zase ve středu. Tak ahoj!

0: Eva Farná, to nejlepší z muziky za chviličku, třeba taky Gigi D'Agostino, One Republic, ale až po zprávách.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
8: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Pojďme na ně, máme minutu po 12. Připravený je Ondřej Albrecht.
9: Já přeju hezké poledne. Čeští řidiči na čerpacích stanicích hledají kromě nízké ceny paliv také kvalitu a případně dostupnost benzínky. Prezident Petr Pavel je rád, že dnes obnoví jeho schůzky s premiérem Andrejem Babišem. Na dálnici D1 se zdržíte pouze minimálně u Brna v koloně. Čeští řidiči na čerpacích stanicích hledají hlavně nízké ceny paliv. Až na druhém místě je kvalita a na třetím pak dobrá dostupnost benzínky. Vyplývá to z průzkumu agentury Behavio pro agenturu Social Booster.
10: Nejdřív cena, pak kvalita, potom dostupnost a na dalších místech jsou doplňkové služby, jako je automyčka, vysavač, kompresor pro dofouknutí pneumatik. No a až potom je věrnostní bonusový program čerpací stanice a následuje občerstvení a pak ještě čistota WC. To už je ale důležité jen pro méně než polovinu dotazovaných. Průzkum taky zjišťoval, na jaké benzínky Češi jezdí. 80% respondentů má svou oblíbenou síť čerpaček. Ladě Jakub, frekvence 1.
9: Prezident Petr Pavel je rád, že se dnes obnoví jeho schůzky s premiérem Andrejem Babišem. Mluvit mají hlavně o zahraničních tématech. Pavel pozval na Pražský hrad také ministra zahraničí Petra Macinku, se kterým měl vyhrocené vztahy. Respektuje ale dohodu obou politiků, že se jednání s hlavou státu zúčastní jen Babiš. Jak řekl frekvenci jedna politolog Jan Kubáček, prezident i premiér budou muset najít společnou řeč.
11: Samozřejmě ty pachutě těch předchozích hádek a nedorozumění některých cílených ještě budou znát, ale ukazuje si, že obě zúčastněné strany zjistily, že se to lidem nelíbí a že by je to mohlo ohrožovat v preferencích a proto sedli k jednomu jednacímu stolu a já pevně věřím, že u něho i zůstanou. Potřebujeme to jako daňoví poplatníci, aby naši vrcholní zaměstnanci, ústavní činitelé v zásadních věcech jednali stejně a ve vzájemné shodě a dohodě.
9: Podle Kubáčka by tématy schůzky nemusel být jen rozpočet, ale také bezpečnostní situace v Česku. Francouzská vláda dnes předloží Bruselu novou verzi návrhu zákona o zákazu používání sociálních sítí dětem mladším 15 let. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Původní verze zákona, kterou francouzský parlament schválil na konci července a která měla začít platit od září, před měsícem zamítla francouzská ústavní rada. Ve 153 klubech v celé republice se v příštím týdnu uskuteční další ročník náborové akce pro malé hokejisty a hokejistky. Český svaz ledního hokeje chce v týdnu hokeje navázat na loňský úspěch, kdy na stadiony zavítalo přes 7 000 dětí ve věku 4 až 10 let.
8: Frekvence 1.
6: Počasí.
9: Teploty dnes budou kolem 17 až 22 stupňů Celsia, na většině území také déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku odpoledne můžou ojediněle přijít také bouřky. V západní polovině Čech potom čekáme srážky pouze ojediněle a vyskytne se tam i zmenšená oblačnost.
6: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Hustý provoz panuje za Vyškovem ve směru na Brno na dálnici D1. Tam se zdržíte zhruba 5 až 10 minut. Na 210. kilometru kolona začíná. A další menší kolona je také na silnici číslo 3, a to ve směru na Benešov. Na 47. kilometru necháte zhruba 10 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, ještě jedno hezké poledne, dobrou chuť, pokud máte něco dobrého na talíři. Co se týká našeho programu, no tak je toho poměrně dost, co tady budeme navízet, tak jednak to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského, to si dáme už v půl jedné odpoledne. No ale protože start nového pracovního týdne je pondělí, tak pravidelně v premiéře přinášíme 20 let, 20 hitů k Syndla X. No a dneska si pro vás opět připravil pěknou hudební lahůdku, kterou asi není zapotřebí nějak představovat, ale na druhou stranu, proč si nedat malou ochutnávku už teď?
12: Vždyť víš, co chci.
13: Já vím, ale nejde o to, kdo se chce.
0: Jak vznikala taková láska v housce, tak o tom bude vyprávět Xendel ve 12:45 odpoledne. A do té doby třeba One Republic, Gigi D'Agostino nebo filmový odborník.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Deník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to minutu po čtvrté do odpoledne, tady filmový odborník, volejte 257-409-999, dvě nádherné ukázky vás dneska čekají, koho konkrétně, to se zeptám, kdo je tam, hezké odpoledne.
3: Zdravím, tady Tomáš Havířová.
2: Tomáši, zdravím až do Havířova, tak připravena první ukázku, jdeme rovnou na věc.
3: Jasně.
2: Super, pouštím zní takto.
4: Za úsměv jediný. Krásná paní, zapomněl.

0: A je to, Tome.
1: Takže muži nestárnou.
0: Muži nestárnou je správná odpověď. Tam nebylo ani chvilka zaváhání normálně. Jak je to možné?
1: Nevím.
0: No, tak asi jsi to viděl několikrát, nebo já taky nevím.
1: Jasně, viděl.
0: Jo, no tak jo, muži nestárnou. Samozřejmě správná odpověď, rok 1942, režisér Vladimír Slavínský a pan Pivec a paní Kabátová v hlavních rolích. Pojďme dál, už teď si poloviční filmový odborník a teď je zapotřebí to jenom doplnit touhletou jednoduchou ukázkou.
2: Hlavně nenápadně, přijíždíme vyměřovat dálnici.
0: Toť vše.
1: Návštěvníci.
0: Návštěvníci je správně.
3: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
0: Takhle si Tomáš zavolá jednoho krásného dne do filmového odborníka a odnese si titul. No. Není to nádhera?
1: Je to krásné.
0: Je to krásné. No, tak si můžeš vychutnat ještě chvilku slávy a ti do toho budu hrát to nejlepší z muziky a můžeš mi klidně říct, komu to chceš poslat.
1: Já bych to poslal tady našemu kolektivu v práci.
0: To znamená směr Havířov.
1: Ano, jasně.
0: Jo, a co stavíte, co děláte?
1: Tak my upravujeme vodu.
0: Aha, ona se dá upravit ještě, jo, aby byla lepší, pitnější.
1: Tak, přesně to ono.
0: No, to je ono, tak to chce nějaké filtry, že jo?
1: Tak nějak.
0: No, dobře, no, nebudu úplně potom pátrat, ale pak se zastavte i ke mně, jo, já mám ze studny. No, musím vždycky převařovat. No nic, hele, Tome, to je debata na někdy jindy. Měj se krásně, pozdravuj celý kolektiv, budu hrát to nejlepší z muziky.
1: Taky, ahoj.
0: To rychle uteče, ahoj.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz
4: a už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok

0: Hrajeme to nejlepší z muziky Wonderful Life a taky Black na frekvenci 1. Máme skoro 3 minuty po půl jedné odpoledne. Před námi 20 let, 20 hitů a v hlavní roli tentokrát Xindl X, který bude vyprávět o písničce Láska v housce. No ale do té doby třeba ještě to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského. Tady je, jdeme na to.
1: Tady Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, Petr z Jižních Čech.
1: Dobrý den, Petře, tak s kým byste si přál si promluvit?
2: Panem prezidentem.
3: Ano, dobrý den, Petře, já vás zdravím do Jižních Čech.
2: No to je dost, já se vám nemůžu dovolat, píšu vám, jak to je s váma. Teďka jsme byli na výšce s motorkama, počasí se zkazilo a nic. Kde jste?
3: No samozřejmě jsem na motorce. Jakmile můžu, tak sednu na to. A my dobrodruzi, a my vojáci, pro nás je to ideální počasí. Je to možné, je to krásné, když sedíte na motorce a je takovýhle hnus.
2: A pojedete kolem Orlíku teďka, tedy totiž teďka jsem u Zvíkováku, nebo Žďákováku.
3: No tak nevím, máte tam nějaký pěkný holky, nebo?
2: No, tak my mezi chlapama na těch motorkách moc teda ty ženský jako sebou netaháme, no, já teda nevím, jak vy.
3: Ano, tak ne, že bych je tahal sebou, teda to se pak vidí, ale samozřejmě na těch srazech jako je pěkné, když se tam zamotá nějaká pěkná dívčina, ne? A.
2: Ale až večer, u té muziky.
3: Jistě, jistě, samozřejmě. No tak možná se tam potkáme, každopádně říkám, já prostě jsem dobrodruh, takže já prostě sejdu na motorku, jedu, nemám s tím problém. Počasí, nepočasí, já to prostě miluju, jo.
2: Pane prezidente, můžu mít na vás ještě jednu otázku?
3: No tak můžete, samozřejmě.
2: V Americe mají klasický ty letadla, jsou Air Force One. Neuvažoval jste někdy, že byste udělal něco podobného i v Čechách, jako co se týče motorky? A jak to, když tak popřípadně, jestli to už existuje, jestli tam třeba máte červený tlačítko, případný na případný jaderný útok a tak. A jak to vlastně ta motorka by měla podle vás vypadat?
3: No tak to je docela dobrý námět. Já jsem nad tím zatím nepřemýšlel. Zeptám se Koláře, jestli nebude mít nějaký nápad. Konec konců za mě vždycky přemýšlí někdo jiný. Ale možná by tomu nebylo špatné něco takového udělat. No.
2: Že jo, to by bylo nejapak.
3: No, jde o to, aby to bylo bezpečné, jo, vlastně ta motorka, no. Takže kdybyste měl, jestli máte nějaký nápady, jestli jste vzdělán v oboru nebo podobně, tak jsem s tím.
2: Dobře, tak jo, tak já se vám ozvu, nějak ve středu se na vám stavím na Hradě.
3: Výborně, budu se velice těšit. Naschledanou.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O novinkách pražské plynárenské.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na frekvenci 1.
5: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
7: Do patrnosti projíždějte na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové, kde na 138. kilometru zasahuje do pravého jízdního pruhu dopravní nehoda dodávky s osobním vozidlem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno vytvořila nesouvislá kolona vozidel mezi 220. až 206. kilometrem, ve které budete po projíždě okolo 15 minut. A porouchané nákladní vozidlo blokující pruh pro pomalá vozidla nepřehlédněte na dálnici D1 na 43. kilometru na trase z Brna do Prahy. A dejte si také pozor na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na 286. kilometru blokuje pravý jízdní pruh nákladní vozidlo s defektem pneu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blaťka.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Coldplay, Viva La Vida na frekvenci 1 za chviličku, 3/4 na 1 a před námi 20 let, 20 hitů a hlavní roli Xandl X, který dneska bude vyprávět o lásce v housce.
1: 20 let, 20 hitů. Xandl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
2: Exkluzivně na frekvenci 1.
3: Ahoj, zdraví vás Xandl X. Dneska se budeme povídat o citech a o pečivu, čili o písni Láska v housce. Psal se rok 2009 a já dostal chuť napsat píseň o fast foodech. Ne, kecám, ona samozřejmě není o fast foodech, i když se to dost lidí myslí. Pro mě je to píseň o lásce. O lásce, která neprošla žaludkem, protože byla pořízená v pobočce rychlého občerstvení. Kdysi jsem viděl film Malé životní etídy, kde byla ta slavná scéna, kde se Jack Nicholson rozčiloval, že si ve fast foodu nemůže dát k burgeru tu přílohu, jakou zrovna chce. A lidi to tehdy vnímali jako podobenství o konzumní společnosti a o svobodě. Mě ta scéna inspirovala k tomu, abych napsal píseň o tom, že i v milostných vztazích se často radši spokojíme s něčím nekvalitním, jen proto, že to můžeme dostat rychle. Přestože víme, že je to špatně a zevnitř nás to potom užírá. Ta písnička měla původně úplně jinou melodii. Bylo to reggae a nebyl to duet. Ale nemohl jsem se zbavit dojmu, že tu melodii už jsem někde slyšel. Tak jsem začal skládat na novo. Napadlo mě zkusit to okořenit arabskou melodikou. Poslouchal jsem v té době hodně Khaleda a Rashida Tahu a chtěl jsem zkusit něco v jejich stylu. Ostatně v tomhle stylu jsem původně měl složenýho Anděla, ale tam ta orientální arančňák neseděla. Tady si to naopak sedlo jako zadek na nočník. A taky bylo jasný, že to bude daleko líp fungovat, když to bude duet. V té době jsem žil s Olgou Lounovou a přišlo mi logický, že to naspíváme spolu. Jasně, logičtější by bylo naspívat společně nějakou pozitivní píseň o lásce, ale takový já v té době psát neuměl. Takže když se z písně stal hit, objížděli jsme spolu festivaly a místo, abychom se vyspívávali z čerství zamilovanosti, zpívali jsme o tom, jak náš vztah nefunguje. Kdo ví, možná jsme si tím na sebe přivolali, že ten vztah nevydržel dlouho a dlouhý léta pak každý z nás tuhle písničku zpíval na koncertech sám. Ale nebojte, na koncertě k mým 20 letům na scéně sídáme opět společně. A teď ji pochopitelně taky uslyšíte jako duet. Tady je Láska v housce na frekvenci 1.

0: podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
1: O novinkách pražské plynárenské.
2: Už dnes v 16.40.
0: Jen na frekvenci 1.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
4: You're self-destructing, little girl. Pick your

0: Drakea a Happy Ending, to nejlepší z muziky po zprávách, třeba Imani No Name nebo taky Enrique Iglesias.
1: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
2: Co se to děje?
1: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
2: Tak to musí slyšet každý.
1: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
7: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Jdeme na ně. Zprávy připravil Ondřej Albrecht.
8: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel se zúčastnil pietního aktu k úctění památky výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka. Češi mají od zaměstnavatelů nejraději příspěvky na fyzioterapii, rehabilitace nebo masáže. A zdržíte se na dálnici D1, a to ve směru z Vyškova na Brno. Prezident Petr Pavel se dopoledne zúčastnil pietního aktu k uctění památky 89. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Podle něj je to přímo vzorový ukázkový prezident, jehož odkazu bychom měli naslouchat dnes i v budoucnosti.
9: Byl bezesporu osobností, která měla největší roli na vzniku a formování samostatného Československa, o tom asi není pochyb. To taky z něho tak trochu udělalo symbol naší státnosti. My dnes slýcháme debaty na téma, jestli politika má být hodnotová nebo pragmatická. Právě Masaryk je příkladem toho, že jedno bez druhého není možné.
8: Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve o na začátku 30. let. A jestli to tak skutečně bude, záleží i na tom, jestli Správa železnic dostane peníze ze státního rozpočtu. Dnes to řekl mluvčí Správy železnic David Kabele. Zároveň to podle něj závisí i na etapizaci přestavby celého brněnského uzlu. Definitivně tak padá platnost termínu zahájení stavby v roce 2028, který železničáři i politici dlouhá léta uváděli. Češi mají od zaměstnavatelů nejraději příspěvky na fyzioterapii, rehabilitace nebo masáže a také o dentální hygienu. Právě těmito takzvanými benefity ale firmy spíše šetří a více než třetina zaměstnanců navíc uvádí, že od svého zaměstnavatele nedostává žádný zdravotní benefit. Vyplývá to z letního průzkumu společnosti Edenred mezi skoro 4000 zaměstnanci.
10: Zaměstnanci chtějí pomoct hlavně s tím, co denně řeší, ať už jde o zdravý pohybový aparát nebo třeba zuby. Příspěvek na fyzioterapii, rehabilitace nebo masáže by do své nabídky zdravotních benefitů zařadili téměř 4 z 10 dotázaných. Nicméně zaměstnavatele je dnes nabízejí jen asi 5% zaměstnanců. A třeba příspěvek na péči o zuby by ocenila téměř třetina zaměstnanců. Víc než pětina respondentů má zájem o univerzální příspěvek na zdraví, který by mohla využít podle vlastních aktuálních potřeb. Ládě Jakub, Frekvence 1.
8: Hokejisté Karlových Varů a Třince v úterý zahájí nový ročník Tip Sport Extraligy. V předehrávce prvního kola, jehož další zápasy jsou na programu ve středu, se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále playoff. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři.
7: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Dnes bude 17 až 22 stupňů Celsia, převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo taky přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku můžou přijít ojediněle také bouřky.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Menší kolona se stále tvoří na D1 ve směru od Vyškova na Brno. Aktuálně do ní vyjdete asi na 213. kilometru. Popojíždět budete až do Brna, zhruba nějakých 10 minut navíc. Se zdržením počítejte taky na dálnici D6 na 72. až 75. kilometru. Tam je kolona o něco delší, asi na 20 minut. No a zhruba na 20 minut vás potom vyjde průjezd Litomyšlí směrem na Vysoké Mýto na silnici 35 až po 149. kilometr. Panuje hustý provoz a jezdí se opravdu velmi pomalu. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robinson.
0: Je to tak a pokračovat budu sportem, za chviličku voláme Aleše Svobodu, ale taky tady mám nějakou zprávu od Janičky ze Zlína, která se týká posledního slova, tak je na to odpovíme. No a nesmí chybět ani odpolední tip na výlet, tentokrát vezmu na Den železnice na Jindřichohradeckou úzkokolejku, je toho dost, teď už to nejlepší z muziky, hezké odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Enrique Iglesias, to nejlepší z muziky. Pondělí odpoledne na Frekvenci 1 píše mi Jana ze Zlína. Zdravím rádio Frekvenci 1, ahoj Robine, já si zapisuji poctivě všechna poslední slova. V pátek jsem byla u lékaře a prosím moc, můžeš nám do éteru zopakovat ty 4 slova, co už zazněly v pátek a dnes. Budu moc vděčná, díky a hezký den, Jana ze Zlína. Tak Jani, samozřejmě můžu, já mám pocit, že těch slov je 5, ne 4, protože v pátek tady zaznělo pivo a hory, to znamená v 12:30 a v 16:30. No a pak se jalo zase od dneška, od rána, od pondělka pěkně a dneska u Lubky s Mírou zazněl bramborák, víno a u mne v 11:30 koncerty. Takže dohromady je to 5 posledních slov. Tohle všechno podle vás nejvíce potěší Adama Ďuricu, když přijede do Česka. No, zatím teda pálíte vedle jak ta jedle, tak zkuste v 16:30 u Vojty s Janou, pokud možno, jiné poslední slovo, trefnější, aby to vyšlo. Budeme držet palce.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Ladíte pondělní odpolední Frekvenci 1, pojďme za sportem, protože víkend patřil mimo jiné fotbalu. První česká fotbalová liga prožila své 8. kolo a zatímco 4 sobotní zápasy přinesly 4 výhry domácích, neděle byla opakem. Všechna 4 nedělní utkání ovládly týmy na výjezdu. Detailněji se na některé z těch zápasů podíváme se sportákem Alešem Svobodou. Hezké odpoledne, Aleši, vítej.
1: Hezký pondělní den.
0: Po dvou porážkách za sebou zabrala Sparta, která doma po výsledku 2-0 porazila Jablonec. Potěšila tak své fanoušky, kromě výhry, i výkonem?
1: Mám za to, že ano. Sparta měla dobrý odpich do zápasu, hrála s velkou chutí a intenzitou. Zhruba první hodina hry se hrála absolutně podle spartianských not. Přispěl k tomu Jablonec, který zasouval, byl dlouho velmi pasivní a Spartu moc nezlobil. Trochu se to změnilo v posledních třeba 20 minutách, ale Sparta si výhru pohlídala. I přes vítězství, ale v tabulce až 9. s 8-bodovou ztrátou na čelo tabulky.
0: První výhru sezóně si připsali Pardubice, které vyhráli v Ostravě nad Baníkem 2-1. Přesto byl pardubický trenér Trousil po utkání naštvaný. Proč?
1: Prvně proto, že se Pardubice o výhru báli. Přitom, kdyby vedli po hodině hry 3-4-0, nemohl by se nikdo moc divit. Jenže to bylo jenom 2-0, Baník snížil a nechybilo moc, aby zápas skončil remízou. No a druhá věc se týkala střídání, které se Trousilovi podle jeho vlastních slov nepovedlo. Nejmenoval, ale podle všeho šlo o útočníka Smékala, kterého poslal do hry v 56. minutě a v 86. po nemoc dobrém výkonu zase stahoval zpátky.
0: Stále bez bodu je Zlín, kterému nepomohla ani výměna trenéra. 8 zápasů, 0 bodů, není to už nějaký negativní rekord?
1: Je, Zlín se stal prvním týmem v historii samostatné České ligy, který nemá po 8 kolech ani bod. Utkání proti Hradci Králové ale přineslo Žadcům přece jenom i nějaká pozitiva. Poprvé v sezóně Zlín neinkasoval jako první a z herního úhlu pohledu šlo asi o nejlepší výkon v sezóně. Zlín hrál přímočeři, vyprodukoval hned 18 střel, ale i tak je to pořád s nulou. Další pokusy dají Ševci příští víkend v Jablonci.
0: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, tolik sportovní novinky, další si dáme ve středu odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Pozor, pozor, hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
2: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Je to tak, ještě jeden, tentokrát odpolední tip na výlet, předtím, než se budeme loučit a předávat si tady žezla, nebo chcete-li mikrofony a bude tady odpolední vysílání Vojty s Janou, tak já bych vás velmi rád pozval na Den železnice na Jindřichohradeckou úzkokolejku. No, prostě jízdu se dvěmi parními lokomotivami současně bude nabízet tento nádherný den. Milovníci železniční historie si v sobotu 26. září mohou vlastně i naposledy užít cestu ponorkou. Netradiční přezdívku získal motorový vůz M27 a to díky futuristickému vzhledu s kulatými okny. Takže to vyžití bude víc jak bohaté. Den železnice na úzkokolejce je vlastně připraven tak, aby si mohli lidé užít maximum programu a nemuseli se rozhodovat, zda pojedou radši párou na jih, anebo se vypraví ponorkou na sever a odpočinou si třeba u kultury v Černovicích. Zvládnou totiž obojí, protože jízdní řády jim dají dostatek prostoru. Právě ponorka sveze cestující z Jindřichova Hradce hned dvakrát během odpoledne na festival v Černovicích. No a v čele vlaku, který vyjede z Jindřichova Hradce 26. září v 9.45 se společně představí obě parní lokomotivy. A ve stanici Kunčák Lomy pak cestující zažijí provozní manévr, kdy se lokomotivy odpojí a rozdělí si soupravu. Takže pokud budete mít čas a chuť, sobota 26. září, Den železnice na Jindřichohradecké úzkokolejce, pěkně si to užijte.
2: Znáte to.
0: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Čeká nás velmi neobvyklé téma a to je mistrovství světa v orvě.
4: Takže traktoristi na straží uši.
3: A mimochodem si probereme i výhry v lotérii.
4: Vyhráli jste někdy?
3: No tak se těšíme na rekordmana.
0: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Na frekvenci jedna Jennifer Page. Čtu to správně?
1: Jo, já myslím,
0: Paige.
1: Paige. Jennifer Paige.
0: Jennifer Paige a další skvělá muzika, třeba Miley Cyrus.
1: Taky budou Oasis.
0: Oasis. A to jsme jako... Jsou devadesátky, že jo? My jsme jako děti, jak jsme to neuměli číst, tak jsme četli Oasis a U2 a Ace of Base a Fornon Bloce.
1: Fornon Bloce?
0: Ne, Fornon, jak se to píše?
1: Fornon Blanc.
0: Blanc.
1: Blondes. Tak ještě, že Bára Poláková je Bára Poláková.
0: Není. To je totiž Barbora.
1: Jo, takhle. Tak jsem jí to zkrátil.
0: No a budou zprávy.
2: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve Stavebninách Teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Teď.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Kvůli suchu bude letos o 50% nižší úroda jablek. 2 roky po katastrofální povodni pokračuje v Jeseníku obnova poškozené infrastruktury. A s menším zdržením počítejte na dálnici D1. Ještě horší úroda než čekali, tak popisují letošní sklizeň jablek čeští ovocnáři. Meziročně tohoto ovoce ubylo o skoro 60%. Horší to bude i s hruškami, a to o 50% méně.
7: Odhad s ovocnáři udělal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Na úrodě se podepsaly jarní mrazy a pak letní dlouhodobé vedro, sucho a taky kroupy. Podle dřívějšího vyjádření České ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardy korun. Mimo jablek a hrušek se ale u dalšího našeho ovoce zářijový odhad sklizně nedělá. Láďa Jakub, Frekvence 1.
6: 2 roky po katastrofální povodni pokračuje v Jeseníku obnova poškozené infrastruktury. Město se letos pustilo do 13 investičních akcí. Další projekty chystá na roky 2027 a 2028. Opravy se týkají hlavně ulic, chodníků, škol a mostů. Definitivní obnova potrvá ale ještě několik let. Záplavy postihly Jesenicko v polovině září 2024. Město zatím podalo žádost o dotace na 107 projektů za téměř 2 miliardy korun, jak dnes řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová. Obce na východní Moravě dostanou peníze od Zlínského kraje. Ten rozdá skoro 26 milionů korun na rozvoj. Týká se to měst i vesniček od 2 do 5 tisíc obyvatel. Peníze rozdělí mezi 11 projektů. Zamíří tak například na rekonstrukce škol, tělocvičen a místních komunikací, ale také na rozšíření vodovodu nebo vznik nových prostor pro komunitní život. Obdarované obce plní podle náměstka hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáše Chmely v mikroregionech podstatnou část funkcí.
8: Už to nejsou takové malinké vesnice, ale spíše městečka, která například řeší i otázky spojené se zdravotnictvím, se školstvím, jsou tam spádové školy, jsou tam projekty v oblasti údržby nebo obnovy veřejných prostranství, bydlení a podobně, takže dává se tím jakýsi impuls pro rozvoj právě těchto obcí, které už sahají kolikrát do těch velikostí měst.
6: Čeští tenisté dnes zahájili v pražské Auto Aréně přípravu na duel 2. kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům, který se uskuteční v pátek a sobotu. Kapitán Tomáš Berdych je s nominací ve složení Jakub Menčík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Rychl spokojený. Další změny už tak neplánuje. Trable u soupeřů, kterým hrozí po US Open několik absencí, v rozhovoru zatím řešit nechtěl.
3: Frekvence 1. Počasí.
6: Dnes bude 17 až 22 stupňů Celsia, na většině území s deštěm nebo taky přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku odpoledne může ojediněle přijít také bouřka. Naopak v západní polovině Čech budou srážky spíše ojedinělé.
3: Frekvence 1. Doprava.
6: U Brna se popojíždí v koloně od Vyškova, aktuálně začíná na 216. kilometru a necháte v ní zhruba 10 minut. Za Brnem je potom taky ještě menší zdržení až po 178. kilometr. Tam necháte asi 5 minut. Aktuálně ještě stále je komplikovaný průjezd od Litomyšle směrem na Vysoké Mýto a obráceně. V obou případech počítejte s tím, že v této trase necháte 10 až 15 minut navíc. Tak šťastnou cestou, teď už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
0: A my vám zdravíme, přátelé, krátce po 14. hodině, dnes do 14. zářijového odpoledne.
1: Ano, takové, řekl bych, skoro jako ospalé odpoledne.
0: Je to, že to je ospalý?
6: Hele, strašně.
0: Já jsem teda taky cítím úplně, kdyby jako...
1: Já jsem teda včera...
0: Kdybych prolila víkend.
6: No, já to...
1: Ty jsi trošku prolil, no,
6: to
1: já jsem viděl na Instagramu.
6: To vlastně dává smysl, proč jsem takhle unavený.
0: A to já ne.
1: Já jsem si včera několikrát vzpomněl na Dagmar Honcovou a její slovní spojení index ospalosti.
0: To říká?
1: Ano, to říká, že vlastně, když je zataženo a je tak jako šedivo, tak se počítá index ospalosti. Hmm. A včera byl index ospalosti maximální teda. A pořád mě to nepustilo.
0: Ale bylo to dobrý včera, mě to jako bavilo, že nás to uzavřelo doma, víš, jakože mě to vlastně někdy baví, když máš celý den volno a za oknama je prostě tak jako pochmurno, ty tam nemusíš. Tak já jsem si pustila takový pěkný seriál, jmenuje se to Černobyl.
1: Ale něco hezkého na nedělní odpoledne.

0: Rihanna Unfaithful na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut, hezké pondělní odpoledne přejeme.
1: Byli jsme na Hubách.
0: Ne.
1: Jo.
0: A co?
1: Hele.
0: Žně.
1: Strašný. Jako opět to nebyl sběr, respektive to nebylo hledání, to byl sběr, takhle. Jo. Ale myslím, že jsme přišli docela pozdě, tyjo, protože strašně moc hub jsme vyhodili. Oni byli přerostlí, oni byli nacucený, oni byli červiví, ale jinak jako veškerý výběr, třeba rysce, sbíráte rysce. A je teda nezbíráme, ale teď budu trošku páskovat, ale...
0: Dědeček vždycky jakoby nosil z lesa rysce, oni jsou takový pikantnější trošku, no.
1: Táta byl právě se mnou a byl z toho úplně v šoku, protože že jo, my jsme z Vysočiny, tam kůrovec zařádil, takže ty lesy tam nejsou teď nic moc. Ale byli jsme právě v těch Krušných horách, vyjeli jsme do těch hor. No a teď prostě jsi v tom lese, jak výříkově vidění, kam se podíváš, tam jsou houby, ale bobrovský, jako opravdu na první pohled si říkáš, tyjo, tak to je houba. Pak ji teda vemeš a ona je dutá, vyžraná a to. Ale jako i hezký kousky jsme našli, jo. Ne, že ne, ale jako jestli máte za barákem lesy, tak vyrazte, protože věřím, že nepřijdete s prázdnou.
0: No a kor teď třeba, jako včera pršelo, že jo, před víkendem taky pršelo.
1: A je docela teplo,
0: v sobotu
1: jo.
0: Bylo krásně teplo, takže podle 20. mě jako se to hezky, zítra má být krásně, pokud se to nezměnilo.
1: Myslím, že ideální podmínky na to prostě udělat si zásobičku na zimu.
0: Hele, a když takhle ty houby jako nazbíráte, tak jste takový ty typy, co přijdou domů a hned je musí jako skonzumovat, nebo jak to jako máte?
1: No my přijdeme doma, voláme, kdo je chce. Protože jestli něco nesnáším, tak to je čistit houby.
0: Jo.
1: Žehlit a čistit houby.
0: Přitom takový dvě odpočinkový činnosti.
1: No, výborný.

0: Mike and the Mechanics. Vy posloucháte Radio Frekvence 1 v pondělí odpoledne, čas 14 hodin 17 minut. Můžete si podle nás řídit budíky.
1: Jo.
0: Dneska můj kluk stával na budíka na dvakrát. Stává se ti to, jako, že se ti prostě strašně se ti nechce, tak ho necháš posunout.
1: No jasně, ale já jsem, když jsem dělával ranní vysílání, já jsem měl sérii budíků.
0: No to je, to si vůbec nedokážu.
1: 4.20, 4.25, 4.30.
0: To podle mě je ale úplně to nejhorší, co můžeš udělat. Ale, lepší je prostě vyskočit hned v těch 4.20, ne?
1: No to samozřejmě ano, ale...
0: Nebo počítá se každá minuta.
1: Jak kdy, v zimě se počítá každá minuta, v létě je to jedno. Ale když už se o tom bavíme, tak mě to kdysi poradil jeden kolega, který dělával kdysi dávno ranní vysílání na jednom rádiu tady v Praze. A říkal, to vstávání se dá vyřešit jediným způsobem. A já říkám, jak?
0: Jo?
1: Ne, a on říká, ne. Já mám ten nejhlasitější budík. Takovej ten s těma zvonkama nahoře. Takovej ten drnčák hrozný.
0: A bydlí v paneláku.
1: No, to tehdy bydlel v nějakým činžáku. Já jsem se optal, jestli ho mají sousedi rádi. On říká, se s nima nebavím, mě jsou jedno, jo. Ale že prej to řešil tak, že ten budík dával na druhý konec místnosti,
0: jasně,
1: než měl postel, takže on musel vstát a musel ho dojít vypnout.
0: Jako, no. Ale vůbec má štěstí, že ho to zbudí, jo. No. Třeba tady náš kolega Ondra, který tady dneska s náma má ty zprávy, tak zrovna 2-3 roky zpátky jsme byli na konventu a jemu zvonil budík po celém kempu. Dokážete si to představit, jo?
1: No, jasně.
0: Stany, chalupy prostě nebo chatičky. A tenhle blázen měl prostě na 4.30 nařízený budík a měl ho vedle hlavy. Ten telefon byl vedle jeho hlavy a on to normálně neslyšel. To trvalo snad 10 minut, pak už to někdo nevydržel, tak musel zabouchat na to, můžeš to vypnout. Tak se jako probral. Chápeš, že ho to nezbudí?
1: Hele, chápu, a to je další věc, kterou mi tehdy radili. Pokud máš jakoby vyzvání na telefonu, měň ho.
0: Jasně.
1: Protože si zvykneš.
0: Jo, jasně, no. Pak máš pocit, že už jako součást nějakého tvýho snění.
1: Jasně, jasně. Jasně, tak a mimochodem...
0: Třeba když tam máš vzdechy. To je jasný, že
1: bože. Bože.
0: Už budu.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Minuta po půl třetí, posloucháte Frekvenci 1, hezké odpoledne.
1: Máme tady Ondru, Ondra nám právě teď nabídne zprávy na Frekvenci 1, má slovo.
2: Hezké odpoledne. Odbory se staví proti návrhům na obnovení karenční doby, tedy prvních 3 dnů nemoci bez náhrady výdělku. Žádají také vládu a premiéra Andreje Babiše, aby záměr odmítli. Kratom bude možné koupit od 21 let, prodej přes internet se zakáže a zpřísní se pravidla pro obchody. Vláda schválila svůj lex Kratom, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. A hostem presklubu bude Kateřina Bůžková z VUB banky. Romana Navarová se bude ptát, jestli za současné úrovně inflace ještě dávají smysl spořící účty. A ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále je hlášená kolona na dálnici D1 u Vyškova na 230. kilometru a potom dál směrem k Brnu na 216. 210. kilometru. Tam necháte zhruba nějakých 15 až 20 minut zpoždění. Na silnici 52 u Modřic je hlášená dopravní nehoda nákladního s osobním automobilem bez zranění osob, i tak na místo míří policie České republiky. No a s menší komplikací počítejte ještě stále také při odjezdu z Prahy po dálnici číslo 6 až po 9. kilometru. Budete pojíždět v koloně asi 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Na frekvenci jedna pravda nebo blábol, za chviličku příběh, který se buď stal, nebo nestal.
0: A o čem pak to dneska bude?
1: A bude to o smíchu.
0: O smíchu! Tak se zasmějeme za chviličku.
1: Do té doby poetika. Písnička se jmenuje Blízko.

0: blízko, tak vše...
1: Poetika blízko na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí, pojďme na příběh.
2: Píše se rok 1962.
1: No to nepíše.
2: Nepíše, ale psal se.
1: Jo, dobře.
2: Psal se rok 1962 a představte si, že mezi školačkami, byly to ženy, se začala šířit podivná epidemie. Holky, mladí, nevím, 15, 16. Některé z nich dostávaly nekontrolovatelné záchvaty smíchu, které mohly trvat třeba dlouhé hodiny. Prostě se dlouhé hodiny smály a nešlo to přestat. To se ti možná taky stalo, jako je. Mně se to teda stávalo jako pubescentovi, že mi najednou prostě nějaký moment přišel hrozně vtipnej. A blbý bylo, že to vždycky přišlo v momentě, kdy se to nejméně
1: hodilo. V nevhodnou situaci,
2: když třeba učitel nadával. Ne,
1: ne to samozřejmě taky ve škole, ale mně se to stávalo v pubertě třeba i v situacích, kdy se to úplně nehodilo.
2: Že no
1: třeba nějaká emočně vypjatá situace a já jsem se začal hrozně smát.
2: Jo, jo, jo. No, to je pravda, ty hormony prostě zvláštně zareagovaly, že ti třeba řekli, že nevím, ti přijeli a ty jsi měl si záchvat smíchu. No. Jenom pro příklad.
1: Tu situaci popsala přesně, ano. Tak
2: jenom
1: to
2: pro
1: bylo.
2: Příklad, tak. No. Takže prostě záchvaty smíchu. Postupně se přidávaly další a další spolužačky a situace zašla tak daleko, že škola musela být dokonce uzavřena. Mm-hmm. Ani tím se ale problém nestratil. Podobné potíže se následně objevily i v dalších komunitách, zasáhly celkem stovky lidí. Aha. Tato událost se dnes popisuje a je známá jako, já nevím, jestli to čtu správně, jo, Tanganyika-Laferm Epidemic. Nevím, to je prostě nějaký výraz tady. Přestože to mohlo působit.
1: Kdeže
2: jako...
1: Kdeže to bylo?
2: Bylo to v Tanganice.
1: Jo. No.
2: A protože se to, nebo respektive, že se to tvářilo jako nakažlivá nemoc, lékaři žádný virus ani jinou fyzickou příčinu nenašli. Dnes se událost nejčastěji vysvětluje jako hromadné psychogenní onemocnění, při kterém může silný stres vyvolat tělesné projevy a ty se následně šíří mezi lidmi. Takže to bylo takové období velkých společenských změn. Mladí lidé čelili značnému tlaku a stresu a projevem toho všeho byl nekontrolovatelný záchvat smíchu.
1: To je takový stádní efekt.
2: Takový stádní
1: efekt. To vlastně funguje i dneska.
2: Jasně, někdo si pšíkne, pšíkají všichni. Že?
1: No, jasně.
2: Někdo nadávají všichni.
1: Důchodce přijede někam na nějakou událost, začne tančit na Michala Davida, ostatní začnou tančit s ním a pak ho volej.
2: To nemusí být důchodce, pak ho co? Pak ho volej.
1: No, to je jedno. Jsem viděl takový video teďko, mám toho plnou hlavu a není mi z toho dobře.
2: Jo, no.
1: Tak jo, já si myslím, že tyhle věci se klidně můžou jako stát.
2: Tak to tam pošli. Jana a Vojta na frekvenci 1. Skutečně se to stalo. Rok 1962. Nešlo o epidemii, šla prostě jenom o reakci mladých lidí, protože to bylo v době, kdy opravdu byly nějaké jako takové těžké podmínky a reakce mladých lidí se projevovala tím, že se nekontrolovatelně, hezky jsem to řekla už po třetí, smály.
1: Jo, to je stejně zvláštní, jak ta lidská psychika dokáže udělat takové věci.
2: Jo, já si myslím, že to je docela přirozený, že když jsi jako hodně ve stresu, tak jsme se bavili před chvilkou.
1: Je to obrana.
2: Tak přesně, i přesně tak, obranný mechanismus. Jo. Že ti prostě přepadne jako záchvat smíchu. Divný na tom je, že je to takhle nakažlivý, že ty lidi jako si to takhle na sebe naplivali a že se to tam takhle šířilo. Ale je to tady prostě černý na bílém, fakt se to stalo. 1962.
1: No tak kéž se to už dlouho nestane, aby jsme se nesmáli ze zoufalství.
2: Kdo se směje naposled?
1: Ten se směje am besten.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, přátelé, teď přidáme slovo našemu kolegovi Tomášovi Fílovi.
1: Tomáš Fíla pro vás i dnes má tip na nějaký hezký zajímavý výlet, zajímá nás, kam nás dneska vezme.
0: Ahoj Tome.
2: Ahoj Jani, ahoj Vojto, tak dnes jsem vyrazil do Jizerských hor na protrženou přehradu v Bílé Desné. Z ní už se nám dnes dochovalo pouhé torzo, ale když si představíme, že byla 15,5 metru vysoká a byla dlouhá přes 175 metrů, no tak to byl macek. V každém případě v roce 1916 se tady v pondělí 18. září tato sypaná hráz protrhla. Byla to největší katastrofa v Jizerských horách. Stálo to 65 lidských životů a byly tady i rozsáhlé škody na majetku. Hlavní příčinou byl neuvěřitelný tlak vody, protože pár dnů předtím vydatně pršelo a přehrada se tak úplně naplnila. No a také nedostatečně

Od pondělí pokračuje na televizi Seznam po 15. hodině ve všední dny mysteriózní krimi seriál Zákon a pořádek, Zločinné úmysly. Sledujte pátou sérii tohoto úspěšného seriálu. V úterý ve 20 hodin a 10 minut přinese televize Seznam Případ mrtvých spolužáků. Česká kriminálka údajně vznikla podle skutečných událostí a ústřední postavou je tady bývalý student gymnázia Šmíd, který se teď jmenuje Schmidt a pracuje pro zpravodajskou službu. Právě prostřednictvím svých bývalých spolužáků se snaží získat důležité informace. Zárukou kvality je tady kromě hereckého obsazení, jako Jaroslav Moučka, Eduard Cupák nebo Karolína Slunéčková, i režisérská taktovka, které se ujal Dušan Klein. Ve středu ve 20 hodin a 10 minut se na televizi Seznam s Tomášem Holým vydáme opět na Šumavu. Tentokrát ve třetím díle volné trilogie o malém Vaškovi a jeho dědečkovi Strakovi s názvem Za trnkovým keřem. Véna už leccos chápe a snaží se přírodu chránit. Jak je ovšem jeho dobrým zvykem, většinou všechno poplete a dědovi se místo úlevy udělá další vrázka na čele. A ve čtvrtek vám televize Seznam nabídne ve 20 hodin a 10 minut další díl legendárního seriálu z prostředí socialistické základní vojenské služby Chlapci a chlapy. Spletité osudy mladých vojáků i jejich velitelů můžete sledovat ve druhém díle 11-dílného televizního seriálu z roku 1988. Zákon a pořádek, Případ mrtvých spolužáků, Véna Straka na prázdninách na Šumavě a osudy mladých nováčků v kasárnách v seriálu Chlapci a chlapy. To je váš týden na televizi Seznam.

0: Samba, krátce před 15. a po 15. další muzika.
1: Máme pro vás třeba Bloodhound Gang.
0: Máme pro vás Len Merlin.
1: A bude i Bruno Mars.
0: A taky bude Ondra za chvilku.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Kratom by mělo být od příštího roku možné koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Tenistka Kateřina Siniaková oslavila 200. týden v čele světového žebříčku 4 a zdržíte se na dálnici D1 za Brnem. Kratom by mělo být od příštího roku možné koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Zpřísnit se mají také pravidla pro specializované prodejny i požadavky na bezpečnost produktů. Vláda dnes schválila novelu o návykových látkách, neboli svůj Lex Kratom, který změny obsahuje. Na síti X o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Doplním ještě, že proti zákazu e-shopu se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se totiž poptávka přesune z legálního na nelegální trh. 14. řada televizní soutěže Stardance začne 10. října. Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tvrdému tréninku. Mezi soutěžícími budou i naše kolegyně a zpěvačka Marta Jandová s Martinem Prágrem. Na obrazovkách se objeví i zpěvák Tomáš Polák s Adrianou Maškovou. Oba dnes řekli:
7: já jsem nechodil do tanečích, já jsem byl v té době poměrně velký asociál, mě to přišlo trapný a vlastně opravdu první taneční krok jsem převedl až před Adrianou.
8: Ono v něčem je fajn, že vlastně se to učíme rovnou tak, jak je to správně a je to jenom prostě proces, to tělo to musí pochopit, protože musíte skoordinovat všechno, pánev, nohy, hlavu, ruce, držet břicho, jo, takže věděla jsem, že prostě dřív nic nedělal tanečního a je to v pohodě.
6: Marek Eben a Tereza Kostková budou letos taneční soutěž moderovat naposledy. Náhradou zatím Česká televize neoznámila. Slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince. V sárském Felklingenu na západě Německa dnes narazil školní autobus čelně do zdi domu poté, co se po vystoupení řidičky rozjel z kopce. Informovala o to místní policie, která nehodu označila za vážnou. Policie v tiskovém prohlášení potom také upřesnila bilanci na 14 zraněných. Hasiči původně uváděli 24 zraněných, včetně 21 dětí. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku 4. V historickém pořadí se osamostatila na druhém místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
6: A pojďme také na počasí. 17 až 22 stupňů Celsia, to je to, co nás dnes čeká. V noci potom teploty klesnou místy i na 8 stupňů Celsia. Teploty můžou v údolích být i na kolem 5 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno. Na krajním východě zpočátku ještě večer může také zapršet. V noci by se tam mělo ale vyjasnit taky. Zítra potom bude 19 až 24, opět skoro jasno nebo polojasno.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: U Brna je hlášená kolona, hned od Vyškova se táhne od 226. kilometru až po nějaký 196. kilometr za Brnem. Počítejte s tím, že budete popojíždět v několika nesouvislých kolonách. Celkem tam necháte kolem 15 až 20 minut navíc. Stále se ještě šetří dopravní nehoda na silnici 52 u Modřic na Brněnsku. Tam se srazilo osobní auto s nákladním, aktuálně tam je na místě také policie. No a na dálnici D1 potom taky zbystřete na 29. kilometru před Prahou ve směru od Brna. Tam taky začíná houstnout provoz před zúžením kvůli opravě mostu. Tak šťastnou cestu, teď už pokračují Jani s Vojtou.
1: 4 minuty po 15. Hezké pondělní odpoledne. Pro mě je to teda jedna ze zpráv dne, že
0: Kostková s Ebenem končí.
1: Že Kostková s Ebenem letos budou naposledy moderovat Stardance, protože když se řekne Stardance, tak koho si vybavíte? Je dva, že?
0: Já Ebena vždycky.
1: No.
6: Já jsem to neviděl.
1: Kostková je v zákulisí, to nás nezajímá.
0: No tak trošku jo, ne?
1: Ne, ale prostě vždycky tam stojí ten noblesní Marek Eben, ano. Že jo, na tom, na tom parketu, tak jako hezky to glosuje. Pak je tam ta Tereska vzadu, která se se všema zná, že jo, je no, právě, taková no. Nadšená.
0: No. Já teda taky nejsem úplně konzument tady ty soutěže.
6: Neviděl jsem to nikdy,
0: mě to nikdy jako nepřitáhlo k té obrazovce, ne. Že bych si řekla, ty jo, tak to nutně potřebuju vidět.
1: Ne, tak jako je, to já taky nepatřím do téhle skupiny. Byť třeba jakoby v rodině mám lidi, kteří prostě v sobotu večer na podzim se jim nesmí volat
0: ale
1: a psát,
0: to já taky, no.
1: Protože je Stardance.
6: Ale vyznáš se, člověče.
1: No tak...
0: Si o tom povídáš, že jo?
1: To měl to ve zprávách, co bych se nevyznal, že jo? Ale budu fandit pocit, Martě, budu fandit Martě.
0: Jo, Martička, jako ona teď trénuje, že jo, je taková chudinka pohublá, taková...
1: Ková bílá, strhaná chudinka.
0: Ne, jak říkala sama, že to není žádný met.
1: No to rozhodně nemůže.
0: Jako zapojit se do takovýhle soutěže, to už musíš být hodně takový, jako prostě...
1: Odvážnej.
6: To by tam mohl, ne?
0: No, takže jí budeme držet pěsti. Budeme jí totiž tady všichni posluchači Frekvence 1 jí budeme posílat hlas.
1: A povinně, jo? Povinně.
0: Já nevím, jestli to není to. Zakázaný to takhle tady. Taková agitka.
1: Ale dokud nám to nezakážou, tak bych to dělal.
6: Až pošlou dopis, tak to přestanem dělat.
0: A číslo je?

0: Tohle je Bruno Mars na frekvenci 1 a my jdem proplácet účtenku.
1: A komu dneska budeme volat?
0: Dneska voláme Veronice.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Tak.
0: Voláme do Janova.
1: Aha, a jako do Itálie.
0: No to ne, no, to je to Janov nad Nisou.
1: Dobrý den.
0: Veroniko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: Juch, juch, juch.
1: No,
0: je to tak, je to tak. Jsme dneska vylosovali vaši účtenku.
1: Janov nad Nisou, pokud se nemýlíme. Janov nad Nisou je velmi zajímavá obec. To jsou vlastně strašně dlouhý serpentíny pořád do kopce. Že jo?
4: Jo, to je pravda, ano. Přesně no. Tak.
0: No, no vidíte. No,
1: ale hezký to místo, tam zase máte krát.
0: Pojďme se věnovat tomu, co jste poslala. Mně se to moc líbí. Vy totiž jste se rozhodla skončit s jednou neřestí.
4: Ano.
1: Přestala jste jíst bramburky.
0: Ne. Tak nám řekněte víc.
4: No, tak kouření, že jo?
0: Kouření.
1: A jak to dáváte?
4: No, ještě jsem nezačala.
0: Jo, vy se teprve chystáte.
1: Odhodláváte se.
0: Aha.
4: Ne, to zvládnu, už jsem to jednou zvládnu.
0: Jo.
1: To víte, že jo.
0: A po kolika letech jste znovu začala?
4: Po roce.
1: A nějaký velký stres, že jo, situace, se kterou jste si nevěděla rady.
0: Cigára, fakci.
1: No, zrovna byla sleva. No já to kupony v aplikaci.
0: Vůbec vám to nezávidíme, protože...
1: To je strašný, je to fakt strašný.
0: Bojovat se závislostma je to jedno z nejtěžších věcí v životě, že jo.
1: Ono se říká, že nikotin je návykovější než heroin, jakože to je opravdu jako strašný.
4: Možná věřila.
0: A jak dlouho kouříte?
4: Dlouho.
1: Od jak živa.
0: No, třeba moje mamka, když přestávala kouřit, ona je teda taková zarytá kuřečka, tak jedla furt hroznový víno.
4: Aha, a někdo říkal rajčata.
0: Jo.
1: No a teď je sezóna rajčata, tak teď by to šlo.
0: No nic, každopádně, vy jste si prostě na pomoc tady z bojí, pro boj tady s neřestí koupila nějakou věc. Jestli tomu dobře rozumím, tak je to teda nějaký jako... Nějaká náhražka, nebo co to vůbec je?
4: Ne, to jsou prášky.
0: To jsou prášky?
4: Berete vlastně po určitý době.
0: Aha.
4: A pomůže vám to vlastně, nemáte pak chuť na tu cigaretu.
1: Jasně.
4: A pomáhá to fakt, jo.
0: Pomáhá to. Tak jako jestli vám to pomůže, tak budeme jenom rádi, že vám můžeme vrátit peníze, které jste za prášky utratila. Je to 813 korun, jestli tady správně koukám.
4: Ano,
0: 813 korun.
1: A my vám je vrátíme.
0: Tak Verunko, držíme pěsti, ať to vyjde.
1: A přejeme vám, až se s tím poperete, aby už nikdy nepřišla žádná stresová situace, která vás donutí to cigáro si dát.
0: A když jo, tak šáhnete po víně. Hroznovým.
1: A nebo takový, jestli se dělají takový ty žvejkačky, víte, jak to vypadalo jako cigarety.
4: Jo,
0: tak tohle máte evidentně vyzkoušený, tak věříme, že s tím zabojujete. Moc vám držíme pěsti. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: No Doubt a Don't Speak na Frekvenci 1. 15 hodin 19 minut, pondělí 14. září. To, co jsme slyšeli před malou chvíli v proplácení účtu, nás inspirovalo.
1: Tak je to takový téma, že jo, spousta z vás řeší prostě boj s nějakou neřestí, ať už je to třeba zrovna to kouření. Já jsem z rodiny, kde jeden čas kouřili úplně všichni.
0: I pes.
1: No, pes a já ne.
0: Sádrovej ježek na zahradě ještě.
1: Opravdu prostě... U nás se prostě kouřilo. Bylo to normální. Mě to vlastně taky pak už jako připadalo normální. Já jsem začala trošku prskat, když jsem přišla do puberty, protože jsem si jako uvědomovala, že to je ze mě cítit. Víš, že se u nás doma kouří prostě jakože... To nechci, aby učitelka nebo učitel na kytaru volal domů a říkal, ta vaše Janička si kouří. Říkal, no to ta kytara smrdí, protože prostě...
0: protože doma kouříme.
1: No, no.
0: A nebo, pak... nebo si mohla říkat, že jsi z bohatý rodiny a že každý den udíte.
1: No, ale zase nedávno jsme koukali na nějaký film a tam to přesně bylo. Teďka, jak byl u mě ten teďka, tak jsme koukali na nějaký film a tam sedí prostě ty doktoři, že jo, tam někde a všichni tam kouří, prostě všichni.
0: A teď dřív se kouřilo
1: 70. léta.
0: V letadlech, ve vlacích,
1: no, jasně.
0: Všude se kouřilo.
1: Všude se kouřilo prostě. No. Všude se kouřilo.
0: A dokonce byla éra, ale to bylo lobby tabákových firm,
1: teď
0: že
1: jo. Jsem to chtěla říct, no.
0: Že vlastně se říkalo, že kouřit je zdraví. Dokonce se tím tehdy zkoušeli jakoby léčit plicní nemoci,
1: že ti to jako roztahuje ty plíce, no. Je to taková...
0: No, to je roztáhne, nechá to tam trošku asfaltu, ale roztáhne.
1: Blbý jako je, samozřejmě, že to, je, že to škodí zdraví. A další věc je, ta, že to je hrozně nákladný.
0: Vlastně a je to čím dál tím nákladnější a myslím si, že kuřáci jsou velmi odvážní. A to až bych řekl jako finanční kaskadéři.
1: Je to jako drsný, no, jak jsem teď na to koukala, krabička vyjde klidně na 160 korun.
0: To je 160, to jsou ty levnější.
1: Fakt?
0: Jako cigarety stojí třeba i 180, 190 korun.
1: Ty krása. No. Moje mamka kouřila vždycky Petry. Samotou, když mě posílala do obchodu, kup mi jedny Petry.
0: Jo.
1: Pak, no. pak se prodávaly takový ty Spartky, ne?
0: Sparty.
1: Nebo Sparty, pardon, Sparty.
0: Ale,
1: ty byly v takovým papírovým obale.
0: No, ty byly měkký, že? A tvrdý Sparty, tím se uplácelo, že jo?
1: Fakt, jo.
0: No jasně.
1: To, tak
0: jasně.
1: To vůbec nemám, no.
0: A taky se prý tehdy kouřily cigarety značky Lípa.
1: Neznám.
0: Lípy. No.
1: Vůbec nevím. No. My jsme s kamarádkou, to jsme byli fakt hrozně malí, nám mohlo být třeba 6-7, ukradli u nás doma krabičku cigaret a vlezli jsme si do kukuřice a celou jsme ji vykouřili.
0: Ježišmane.
1: Ale nic nám nebylo. Jsme vlastně řekli, možná jsme byli starší.
0: To si jenom myslíš, ty si to spíš nepamatuješ.
1: Ne, jako asi jsme to nešlukovali, jako říkali, proč to kouřili, toho nic nemáme. Jako, jsme byli asi možná starší. Takže jsem tomu jako nikdy nepropadla. Mm-hmm. Vždycky mi přišlo škoda za to utrácet ty peníze. A to v té době, když no jako se kolem mě
0: začalo. Ale ono
1: začalo...
0: se vlastně jako říká tím, že, a teď se znovu baví o tom, že by to mohlo ještě zdražit, jakoby ty daně z neřestí se tomu říká, že jo. Tak, že vlastně ta finanční motivace by mohla být pro spoustu lidí daleko větší než ta zdravotní motivace.
1: No, ale to je docela pochopitelný.
0: A že vím, že mám známou, která přestala jeden čas kouřit, teďka už zase kouří.
1: A má vilu.
0: Hele, 2 měsíce a barák na Sicílii.
1: Myslím, že tohle musí jako motivace stačit.
0: No já si taky myslím.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1 minutu po půl čtvrtý. Jaký bude počasí? Otázka.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Hezké odpoledne. Vláda podpořila pravomoc policie dočasně zavírat obchody s výrobky, které ohrožují život nebo zdraví lidí. Novelou předložili lídři koaličních stran. Klíčový saúdsko-arabský ropovod Východ-Západ, který byl minulý týden poškozen při dronovém útoku, bude po dobu několika týdnů z větší části mimo provoz. Hostem presklubu dnes bude Kateřina Bůšková z VUB banky. Romana Navarová se bude ptát, jestli současné úrovně inflace ještě dávají smysl spořící účty. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Jdeme ještě na silnice. Kolony se stále tvoří u Brna, a to ve směru od Vyškova. Aktuálně do první vyjedete už na 226. kilometru. Další je potom ještě taky na 210. až 207. kilometru. A pak ještě až po 196. kilometr. Celkem tam necháte přes půl hodiny. No a zhruba na půl hodiny je potom průjezd taky od Litomyšle ve směru na Vysoké Mýto na silnici 35. Tak šťastnou cestu.
4: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
5: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý. Úterní počasí nebude mít chybu. Před námi je nejslunečnější a nejpříjemnější charakter počasí z celého pracovního týdne. Bude jasno, maximálně polojasno, na většině území Česka nasvítí kolem 11 hodin délky slunečního svitu, jen po ránu se budou místy vyskytovat mlhy či také nízká oblačnost. Pozor tak na sníženou dohlednost. Nejvyšší odpolední teploty budou na jedničku 19 až 23 stupňů Celsia, ale v Polabí a v Poohří naměříme báječných 25 stupňů Celsia. Dlouho nám ale nádherné počasí nevydrží, už ve středu přes naše území bude přecházet studená fronta.
6: Zítra bude hezky.
7: Zítra bude krásně.
6: To je dobře.
7: Já jsem dokonce tady někde četla nějaký titulek 27 stupňů Celsia.
6: No a na jihu. A to by mělo být i dneska kolem 25, jsem koukal.
7: Fakt?
6: No.
7: Jo, tak to ne tady, no, ale... Nebo?
6: No
7: to
6: tak...
7: Nepřijde, to teda ráno nepřišlo, že by to bylo úplně...
6: Ráno bylo 27 minus 27, mám
7: no,
6: pocit.
7: Ne, pak byla kosa, jako.
6: No, byla hrozná.
7: Takže 27 stupňů, takže to bude takový vlastně poslední záchvěveček toho léta.
6: No, ale neměl by to být poslední záchvěveček. Já jsem koukal, pokud to samozřejmě vyjde, že třeba v sobotu by mělo být znovu krásně, kolem 22 stupňů a polojasno.
7: Je.
6: Je, to bude hezký. Zase půjde na houby,
7: zase se opálíme.

0: Imagine Dragons na frekvenci 1 a přátelé z Bystřete, my teď budeme takový Ježíšek.
1: Budeme rozdávační, skoro bych řekl až rozhazovační.
0: Budeme rozhazovat.
1: Protože my bychom vás chtěli poslat nejenom na houby, ale na hory bychom vás chtěli poslat.
0: My bychom vás nejradši poslali.
1: Na hory. Na hory, ano.
0: Tak pojďme soutěžit. Soutěžíme o rodinnou vstupenku do vodního světa Mellory Aqua and Spa na 3 hodiny pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let v horském rezortu Dolní Morava.
1: Co ta vstupenka zahrnuje? Tak vyhřívané bazény uvnitř i venku, na podzim to je nádhera.
0: Super.
1: Prostě takhle se vám páří kolem té hlavy z té horké vody. Vy jste hezky ponořený v té vodě. Ideál. Koukáte na ty kopce, že jo?
0: A když prší, tak to vůbec nevadí.
1: No, to stejně.
0: Vezmete čepici.
1: Takovou tu plastovou koupací.
0: No, nebo, no, jo, jo. A víš, jakože vlastně to počasí vůbec nehraje roli.
1: Přesně tak. Takže bazény uvnitř i venku, vodní spray park s brouzdalištěm, 3 tobogány s délkou přes 270 metrů, slunečná terasa z lehátky, odpočívárna a samozřejmě bez toho to nejde. Bistro.
0: A bistro, musí být catering. Takže volejte 257-409-999. Kdo se dovolá, musí zodpovědět naši otázku. A teď pár takových informací, které teď zazní a možná v těch informacích najdete odpověď na tu otázku.
1: Takhle, podzim na horách má svoje kouzlo, o tom už jsme si povídali mnohokrát. Oni vůbec hory mají kouzlo nejenom na podzim, ale na podzim je to o to krásnější, takový ten svěží vzduch.
0: A co teprve třeba v zimě, když tam jdete lyžovat a je tam sníh?
1: No to je rád.
0: Když tam jdete lyžovat a sníh tam není.
1: Tam si totiž připomenete, jak sníh vypadá, že jo? To no, už se ve městech moc neděje tyhle věci.
0: No, právě.
1: Takhle, když se po výletě můžete ohřát třeba právě v tom vyhřívaném bazénu nebo sauně, tím líp.
0: V Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě si můžete užít vyhřívané bazény, venkovní výplavový bazén s výhledem na hory, vodní park pro děti, saunový svět s ochlazovacími jezery a taky jsou tady vodopády.
1: Ostatně podívejte se na mellory.cz, tam najdete všechny informace, které potřebujete.
0: Tak pojďme soutěžit o vstupenky a pojďme přivítat ve vysílání někoho z vás, kdo se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. S kým pak máme tu čest?
2: Mě těší. Jarda z Plzně.
0: Jardo, teda vy to budete mít trošku z ruky, ale já myslím, že to za to stojí.
1: Tak víte co, do Prahy po dálnici, z Prahy po dálnici, kousek za Pardubice.
0: A nebo pojedete vlakem.
1: No, a nebo tak.
2: Já bych to daroval.
0: Vy jste hodnej.
1: A komu byste to daroval? Na koho budete hodnej?
2: Synovi a jeho přítelkyni.
0: To je
1: jo,
0: dobrý.
1: Takhle, mládí tak přecky.
0: Ještě nerozdávejte, ještě to nemáte. Tak pojďme na to, jo?
2: Ano.
0: Otázka zní, jaký je celý název nového horského akvaparku na Dolní Moravě?
1: Tak buď za A, Mellory Aqua and Spa, nebo za B, Akvapark Dolní Morava, a nebo za C, Horské wellness.
2: No, já budu typovat za B.
0: Zkus to ještě jednou.
1: My jsme špatně slyšeli,
2: Takže budu typovat za A.
1: Řekl jste Ačko, že?
0: Vy tam máte strašný vítr, vy jste podle mě někde v horách.
2: No, je to jdu na motorce.
1: Jak to děláte, čověče? Vy máte normálně jako na motorce telefonu ucha. Že si pro vás dojdu.
0: Jo, rozumíme. Tak prosím vás, je to vaše, výhra je vaše, můžete volat rodině, že jste vyhrál tuhle krásnou cenu. My vám moc gratulujeme a zůstaňte nám na telefonu.
2: No dobrá, děkuji.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Mr. Prezidenta JoJo Action na frekvenci 1, 4 minuty po 3:15.
1: Jedna taková zajímavost,
0: no.
1: Mně to teda přišlo hodně zajímavý, čeho si na tobě druhý člověk všimne během několika pikovteřin?
0: No.
1: Vždycky si myslíme, že si lidi třeba, nevím, že si tě změří na základě oblečení, jestli máš třeba značkový oblečení, nebo jestli, nevím, máš kvalitní obuv, a ono to tak vůbec není.
0: No a co je to tady první, co člověk jako zaujme?
1: Mozek při prvním pohledu okamžitě vyhodnocuje samozřejmě nejenom obličej, tvář, držení těla, pohyb nebo oční kontakt.
0: Aha.
1: Ale ten úsudek si udělaj na základě upravenosti. Ty můžeš mít na sobě cokoliv, můžeš mít třeba špinavý tričko, ale jestliže jsi jakoby oblečený, jakože upravený, rozumíš?
0: Jo.
1: Čistý boty, čistý.
0: Takže můžu být špinavý jak prase, ale když mám ostříhaný chlupy v nose, tak je to v pořádku.
1: Přesně, to je tak. Musíš být prostě upravený. A další věc, že i když bys byl třeba, já nevím, od hlavy k patě, prostě od trusu, tak musíš vystupovat sebevědomě. Rozumíš? My jsme to tady řešili, zrovna mi to nedávno někdo i potvrdil, že prostě holky přestaly nosit podprsenku, jo?
0: No.
1: Protože se někde prostě dočetli, já jsem to taky četla.
0: A nenosejí hrdě.
1: Jo. Respektive nechodí bez ní hrdě, protože si připadají blbě. Víš, jakože to, že si nevemeš podprsenku a tím jako chceš ochránit svoje zdraví, protože se někde prostě dočetli, asi to taky, že to jako trošku nezdravý, ale necítí se v tom dobře, takže chodí vlastně takový schoulený, takže místo, aby jakoby nosili jakoby to...
0: Tu svoji krásu
1: to poprsí,
0: jako na odiv, že jo?
1: Tak jsou vlastně schoulený a tím vytváří dojem, že tady je něco špatně.
0: No a přitom je vlastně jako... To je taková krása, když to tak jako vezmu ze svého hlediska. Podle mě je to vlastně jako hrozně jako estetický. Je to hezký, když se na ty křivky podíváš, tak to je vlastně to, co na té ženě je jako to, co my chlapi nemáme, to krásný, že nemluví o tom, že je to velmi spolehlivá předpověď počasí.
1: Jakože buď vyleze, nebo zaleze.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
3: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: 16. hodina je tady. Pojďme po 16. hodině zahrát taky další skvělou muziku.
1: Třeba od Davida Getty a Sia.
0: Od Evy Farné.
1: A nebo od No Mercy.
0: A za chvilku budou zprávy.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
9: 16 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: A se zprávami Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Kratom by mělo být od příštího roku možné koupit až od 21 let. Vláda oznámila, že kontaminovanou lokalitu na Šumavě bude sanovat armáda České republiky. A se zdržením počítejte na dálnici D1. Kratom by mělo být od příštího roku možné koupit až od 21 let. Zpřísnit se mají také pravidla pro specializované prodejny. Vláda dnes schválila novelu o návykových látkách, neboli svůj lex Kratom. Jednou větou to shrnuje místopředsedkyně vlády Alena Schillerová.
11: Naše vláda všem nelegálním prodejcům vyhlašuje válku. Kde a za jakých podmínek bude možné Kratom nakupovat, vám řekne můj ctěný kolega, pan ministr zdravotnictví.
12: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let. Také zpřesňujeme pravidla pro specializované prodejny, označování výrobku, jak bylo řečeno, hygienické požadavky, kontrolu původu. Zakazujeme možnost dálkového prodeje, to znamená e-shopy.
10: Vláda také dnes oznámila, že kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava bude sanovat armáda České republiky. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. V Ústí nad Labem mají nebezpečné raky. Jde o invazní raky červené. Objevili je na jezeře Milada, tedy v bývalém zatopeném dole. A tento živočich přenáší račí mor.
13: Jde o první výskyt raka červeného v České republice. Přírodovědci chtějí na Miladě udělat podrobnější průzkum, aby zjistili, kolik takových nebezpečných raků tady žije. Tento korýš pochází ze Severní Ameriky a pro naše raky je smrtelným nebezpečím. Dosahuje délky až 15 cm a má nejčastěji černočervenou barvu, vzácně i bělavou nebo modrou formu. Typickým znakem jsou výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech. Pokud je uvidíte, kontaktujte nejen ústecké přírodovědce. Láďa Jakub, Frekvence 1.
10: Klíčový saúdsko-arabský ropovod Východ-Západ, který byl minulý týden poškozen při dronovém útoku, bude po dobu několika týdnů z větší části mimo provoz. Agentuře AP to řekli dva činitelé pod podmínkou anonymity. Oprava ropovodu, včetně hlavního čerpacího zařízení, by podle nich mohla trvat 3 až 5 týdnů. Jeden z nich uvedl, že ropovod by ale mohl v době oprav částečně fungovat. Předseda fotbalové asociace Česka David Trunda označil zemřelého bývalého brankáře Luďka Mikloška za jednu z výrazných postav českého fotbalu. Na úmrtí 64-letého šéfa sportovního úseku Baníku Ostrava silně zareagoval také West Ham, za který bývalý reprezentant chytal. Londýnský klub uctí Miklošovu památku v úterním pohárovém zápase s Fulhamem a pak mu věnuje domácí druholigové utkání 9. října proti Queen's Park Rangers, kde bývalý golman také působil a kondoloval také největší české kluby Slavia nebo Sparta.
9: Frekvence 1.
5: Počasí.
10: V noci bude teploty, bude v údolích kolem 5 stupňů Celsia, jinak bude kolem 11 až 7. Postupně by se mělo začít také vyjasňovat. Zítra už čekáme skoro jasno nebo polojasno. Ráno ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost. Pršet by už ale nemělo a nejvyšší teploty v úterý 19 až 24 stupňů Celsia.
5: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: Kolona je stále na dálnici D1 už v úrovni Vyškova na 226. kilometru ve směru do Brna, dál potom pokračuje na 213. a taky na 201. kilometru. Celkem v tomto úseku naberete zpoždění přes půl hodiny. V opačném směru se po D1 u Brna jezdí o něco lépe, je tam kolona zhruba na 10 minut. Naopak se držíte stále ještě při cestě z Litomyšle na Vysoké Mýto a tam necháte kolem 20 minut navíc. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem, pokračuje Jana a Vojta.
0: Krátce po 16 hodině na Frekvenci 1 pokračujeme. Už jste se zakoukali do nějakého z seriálu, který teď nabízí televize?
1: Ještě ne.
0: Aktuálně?
10: Já teď jsem začal sledovat, to víš co? No, takové to seznamovací, ten, já můžu to říct, nebo ne?
0: Naked Attraction.
10: Ne, Love Island.
1: Love Island.
10: Naked Attraction, a to
1: Naked
10: možná
1: Attraction,
10: taky bude.
1: To je Love Island na druhou, víš, jako jo.
0: A baví tě Love Island, jo?
10: Asi jo.
1: Jo.
10: Asi
0: co
10: jo.
0: Tě na tom baví?
10: Já nevím, to tak jako vypínání hlavy, víš, jako nad tím musím mít přemýšlet.
0: Je to vymývačka, to je pravda.
10: No. A říkáš si ještě, já to nejsem tak blbý, je to dobrý.
1: Ne, ale zas na druhou stranu, jako je teda fakt, že teď je to jako vlastně úplně všude. Já to vůbec nesleduju, já jsem nepolíbený těmahle reality show.
0: Ani já to nesleduju.
1: Ale všude na mě kouká, že tady ten Love Islandu něco zatajil a že z toho bude mít problém. No. Říkal, co zatajil, pane bože, jakože...
0: Že má kapo...
1: Snět psa, nebo jak, já nevím, jo, jakože...
0: Já můžu doporučit jeden ze seriálu, který jsem já rozkoukala, jmenuje se to
10: víme.
0: Na tělo, no to taky, Černobyl, ale myslím teď ten aktuální, Na tělo se to jmenuje.
1: Na tělo?
0: Je to hřebejkovina, je to od hřebejka.
1: Mm-hmm. A to jako normálně se dá v televizi?
0: Dávají
1: teda.
0: To v televizi, myslím, že to vyhledáš i na i vysílání, pokud jo, se nepletu, nebo možná na OnePlay.
1: No.
0: Jo, a docela mě to jako vzalo. Přijde mi to celkem zajímavý. Aha. Ono to řeší samozřejmě jak takový ty společenský témata, takový jako je to k zamyšlení.
10: To na tělo.
0: Ale jedinou nevýhodu, některý ty herci prostě tak šumlujou, že já jim normálně nerozumím.
1: No a to je docela jako problém. To mě dokáže vždycky jako odradit od sledování.
0: Já
1: mám pocit, že všichni chtějí být tak civilní, až je to prostě neposlouchatelné.
10: A to je dneska ta doba taková, když se takhle se vlastně zpívá, že jo? Spousta lidí tak zpívá.
1: Když
10: si poslechnu třeba Ben Kristoval poslední roky a většina těch jako interpretů.
0: Protože ono totiž zní, že mluvíš jako cizím jazykem.
10: Jo, to zní víc cool.
1: Ale jako možná tím načicháváme taky, jak zpívá Eva Farná, možná jsme všichni stejně rozbitý, že jo.
0: No nic, doporučuju, Na tělo, líbilo se mi to a líbí se mi to a líbí se mi to.
10: Jo, a tak ještě Gentlemani, teďka bude nová řada.
1: Jo, a na to se těším.
0: Ale to nejsou Češi, ne?
10: To nejsou Češi, ale je to super.
1: To je Guy Ritchie.
0: A kde na to koukáte?
1: Netflix to má.
10: Ano, to má Netflix.
0: To.
1: A pozor,
0: Netflix.
1: Pozor, a my jsme teďko rozkoukali, dostali jsme se k tomu vlastně úplně poprvé. A přitom to je legenda, Doom z karet, House of Cards.
10: To jsem ještě neviděl.
1: A to je geniální.
0: Ale to už je starý, ne?
1: Je to starý, ale je to pořád aktuální a možná víc než tehdy, když to vzniklo.
0: A já taky koukám na Šmouly.
9: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou tady, aby vám odpověděli.
1: Odpovídají na dotazy, které vás zajímají, a samozřejmě odpovídají tak, aby vám to něco zajímavého přineslo.
2: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: V televizi pořád slyším, že nějaký člověk má o kolečko víc. Kolik koleček má normální člověk a kam se mu to kolečko vlastně montuje? František 63, Praha.
4: No asi bych na to měl odpovědět já. Kam se mu montuje?
3: No tak to je takový asi slovní obrat, takový legrační. Samozřejmě víme, že se rodíme a nemáme tam žádný ty mechanický čas, jo, to...
4: A tak ono to je takový to hodinářská představa, že tam máme, to jsou vlastně ty ozubený kolečka a je tam celý ten systém. A vlastně, když máš to o kolečko víc, tak je to logicky, protože celý ten stroj, že jo, ano. Už prostě od mistra Hanuše, jako je Orloj, tak má mít nějaký počet jako
3: jo, pro koleček. Mistr Hanuš, který nejet mrkev.
4: Který nejet mrkev, přesně tak. Ale asi je hodně kapusty. Protože právě slyšelo to cvakání, těch to si vzpomenou diváci, posluchači z našich bývalých dílů, jsme se bavili o mrkvi. Ale prostě o kolečko víc je jasný, jo. Máš prostě ten stroj a tam máš vlastně ten počet kompatibilních koleček,
3: ano.
4: Který je nějaký. A o kolečko víc je většinou, že ty máš ještě vedle toho jedno kolečko úplně samostatný, na nic napojený, který se prostě točí.
3: No.
4: A většinou to poznáme tak, že nám jakože slyšíme takový lehký bzuchkot jako v hlavě.
3: Jo.
4: Takový cvakání.
3: Jo. Neříká se o kolečko míně?
4: A o kolečko míně se říká a to pak neslyšíme vůbec nic, protože tam ten stroj vůbec nefunguje, no.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: No Mercy na frekvenci 1.
1: Ono se o tom hodně mluvilo už loni. Letos to bylo vyčísleno. Bobři v Brdech.
0: Ne, že znají počet.
1: Ne, bobři v Brdech, oni se tam přece postavili takový ty různý přehrady, že jo, a vlastně se přišlo na to, že to té přírodě ohromně pomohlo a že kdyby to dělal stát, tak by to stálo hrozný peníze a ty bobři to udělali tak jako nějak.
0: A přitom já jsem si vždycky myslela, že bobry je v té přírodě škodná.
1: Ne, není. Oni totiž, třeba letos, jak bylo hodně sucho, tak díky tomu se to začalo zkoumat a vyzkoumalo se, že bobři v Brdech ušetřili státu 30 milionů korun. 30 milionů korun za to, že si sami vybudovali mokřad, který kdyby budoval stát, tak by vyšel na tyhle peníze.
0: Dobrý, no.
1: A díky tomu mokřadu je v té oblasti vlhko a ta země tolik nestrádala během těch let.
0: Škoda, že neposlouchají frekvenci, hned bych jim poslala nějakou písničku. Když jde malý bobr spát.
1: Já jsem chtěl právě jako v návaznosti na to říct teďko, jak se jako vášnivě debatuje o tom schodku rozpočtu na příští rok.
0: Jasně, že to vyřeší zvířátka.
1: Potřebujeme víc bobrů.
0: No, zbavme se zvířátek, zařídí to zvířátko.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: Tato část písně, jak sami slyšíte, není textově příliš náročná.
1: Vtipně je, že to vždycky říkáš.
2: Není.
3: Vždycky se někde hrajete, který může být úplně nalitý a stejně to jde.
1: Že jo, ty lidi to prostě zpívají.
0: Tak zní, že jo, jako tak ale.
1: Bych si i já pamatovala, já se svými výpadkami paměti. No nic, tohle byla gala, no a za chviličku bude poslední slovo.
0: A ještě předtím zprávy.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Já přeju samozřejmě hezké odpoledne. Evropská komise v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na 6 měsíců přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu, a to kvůli potenciálnímu střetu zájmu českého premiéra Andreje Babiše. Vláda odložila rozhodnutí o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta má umožnit mimo jiné očkování proti chřipce v lékárnách. Po jednání to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Hostem presklubu dnes bude Kateřina Bůžková z VUB banky. Romana Navarová se bude ptát, jestli za současné úrovně inflace ještě dávají smysl spořící účty. A zeptat se budete moct Evy po zprávách v 18 na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
3: U Brna se stále připravte na kolonu ve směru od Vyškova dál na Prahu. Začíná na 213. kilometru, aktuálně v ní necháte zhruba půl hodiny. V opačném směru se potom brzdí na až pod 213. kilometr na 10 minut. Na dalších 10 minut je potom kolona na dálnici D2 na posledních 7 kilometrech při příjezdu do Brna. A aktuálně ještě stále platí, že je menší kolona i na Pražském okruhu od 15. po 19. kilometr ve směru k letišti a tam necháte asi 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Na frekvenci jedna poslední slovo, věc, která vás zajímá, a my tam máme větu od Adama Ďurici teď aktuálně.
0: Ano, je to nové poslední slovo, ale už teď tam je pěkných 3000 korun.
1: To by šlo.
0: No to víte, co je to lepší než drátem do voka, co si budeme povídat.
1: Tak 257 400 999, číslo sem k nám, držíme pěsti.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se dovolal na Frekvenci 1? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Andrea z
3: Plzeňska. Andreo z Plzeňska. Tak my tady pro vás máme 3000, pokud uhodnete poslední slovo.
2: Jdeme na to, jste připravená?
4: Ano.
2: Tak myslím. Tady je věta Adama Ďurici.
5: Keď idem hrať do Čech, tak se těším na...
2: Typujte.
4: Já zkusím svíčkovou.
3: Zkusíme.
2: To je moc hezký tip, tak pojďme zkusit.
3: Já bych si jí dal, zrovna teďko jsem s někým mluvil o svíčkovou.
2: Já teda moc svíčkovou nemusím.
3: Ne, já jim tak jednou, dvakrát za rok.
2: Já spíš radši guláš teda.
3: My vás napínáme, co? Pojďme to zkusit.
2: Jdeme zkusit, jestli svíčková to slovo, které hledáme.
5: Keď idem hrát do Čech, tak se těším na svíčkovou.
2: Svíčková za 3000. No co víc si přát?
3: To je michelinský restauraci raz dva, svíčková za 3000.
2: Jak jste to uhodla, nebo jak vás vůbec napadlo něco takového tipnout?
4: No, tak dobrý jídlo, že jo?
3: No samozřejmě. Tak,
2: jo, vy jste dokonala.
3: Takhle člověk se postupem věku dostane do chvil.
2: Že
3: už je to opravdu jenom po jídle, že jo?
2: Moc gratulujeme, protože vy jste si právě teď na Frekvenci 1 v posledním slově vysoutěžila 3000 korun.
4: Super, děkuju.
2: Máte zář.
3: Tak nám vydržte na telefonu, aby jsme všechno domluvili. No a nové poslední slovo zítra ráno u Lubky a Míry.
2: Za 500?
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Amy McDonald, tady si z The Life na frekvenci 1,9 minut po půl páté.
1: Nabízíme business party, jako každý všední den, a tentokrát opět praktické informace. Na jaké téma?
0: Dneska to bude o tom, na kolik procent máme v Česku naplněné zásobníky plynu a jestli zvládneme i těžkou a dlouhou zimu.
2: Business party. Posluchače Business party zdraví Aleš Vyskočil a předseda představenstva Pražské plynárenské pan inženýr Ludvík Baleka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pražská plynárenská je samozřejmě dodavatelem plynu, ale i elektrické energie po celém území České republiky, to nakonec víme všichni. Já navážu na jarní vysílání a zeptám se, když se v současné době v Pražském zálivu situace nemění, zasáhne vás tato situace?
3: Tak já bych chtěl říct, že na jaře a vlastně i na podzim loňského roku jsme doporučovali zákazníkům fixovat, takže kdo si zafixoval, udělal dobře. Pořád ta šance ještě je zafixovat si cenu plynu. Jak to zasáhne? Zasáhne to tak, že zákazníci domácnosti, ty by to neměli až tak moc pocítit, protože na ty se nakupuje v dalším horizontu. Horší to bude u firem, které zatím nemají nakoupený plyn ani elektřinu na příští rok, tam dojde ke zdražení, protože v současné době je nejdražší cena plynu i elektřiny od začátku roku 2023.
2: Vy máte naplněno v tuhletu chvíli jak? Máte plné zásobníky?
3: Já musím říct, že Evropská unie má zásobníky naplněné v průměru na nějakých 66%. Česká republika, ta je na tom lépe, má naplněny zásobníky na 72%. My naše zásobníky, které máme pro naše zákazníky, máme naplněny na 91% a do konce měsíce naplníme na 100%. Takže naši zákazníci můžou být v klidu, máme dostatek plynu na celou zimu a i kdyby byla zima chladná, na konci roku trochu plynu zásobníku by mělo zůstat.
2: Je to tím, že máte ty desetileté kontrakty s Norskem?
3: To je jedna věc. Máme desetiletý kontrakt s Norskem, který začal loni. Norsko nám dodává rovnoměrně plyn, jak v zimě, tak v létě. Takže my ten letní plyn právě uskladňujeme do těch zásobníků a poskytuje nám to obrovskou výhodu.
2: Pořád platí, že vlastně tím norským plynem jste schopni zásobovat veškeré domácnosti?
3: Přesně tak, veškeré domácnosti, které máme, všichni naši zákazníci jsou zásobování právě tímto norským plynem a ještě nám čas zůstává i pro velké zákazníky.
2: A já připomínám, že těch zákazníků máte 450 tisíc. Je to tak?
3: Je to tak.
2: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní business party si se mnou povídal za Pražskou plynárenskou. Její předseda představenstva pan inženýr Ludvík Baleka. Děkujeme, shledanou.
3: Děkuji, nashledanou.

0: na frekvenci 1. Pojďme se vrátit k dnešnímu ránu. Ránu Lubka s Mírou přivítali. O jakým výpadkem?
1: Připravili, přichystali, přivítali. Připoutali.
0: Prostě tady měli hosta.
1: Byl tady Vojta Vondráček, herec, syn Jana Vondráčka. A pozor, s Janem Vondráčkem jsem se viděl minulý týden.
0: Co říkal? Náš kluk bude u vás, než na ně budete zlí.
1: Ne, Jan Vondráček minulý týden říkal text, který říkat měl, a já jsem mu na to odpovídal textem, kterým jsem říkat měl.
0: To je tenhle Vondráček.
1: Ano, já jsem totiž s Janem Vondráčkem, a já myslím, že to můžu říct, točil takovou malou epizodní roli do seriálu
0: Boží plán. Jo, on tam hraje revizora.
1: To hraje Tomáš Jeřábek, toho revizora.
0: Ty to vůbec nesleduješ, Vojto.
1: Nesleduju. Důležitý je, že mi to zaplatí. Tak, Vojta Vondráček tady byl.
0: Neříkej hop.
1: No ještě to necinklo, takhle.
0: Aby to nevystřehli. Ne, určitě ne, tak teď si tomu věnoval takovýho času, že naučit se scénář.
1: Že jo, kafe si
0: nechat
1: tam vypít.
0: Nechat se voholit, prosím.
1: Učesat, zasypat a tak. Vojta Vondráček tady byl také kvůli herecké profesi, protože ho teď můžete vidět ve filmu Dokonalý den.
0: Mm-hmm. No a otázek bylo spousta, celý rozhovor najdete na našem webu. On má totiž naprosto úchvatný hlas. Jako. No. Já se vlastně na to těším, až uslyšíme tu odpověď, kterou teď nabízíme. A je to na otázku, jestli on sám chodí rád na premiéry.
2: Mám vlastně poměrně rád premiéry, nebo nemám s tím... Mám je rád, já jsem se nikdo nezeptal, jestli mám rád premiéry, nikdy v životě, tak teď si myslím.
3: Jestli jo, ale včetně toho nástupu, to vím, že herci úplně moc ty medvědy nemusí tam.
2: Já, mě to vždycky přijde strašně legrační, takže jako já se pobavím, ale mně záleží takhle, u medvědů mi vždycky záleží na tom, vedle koho stojím. Teďka na poslední premiéře právě Dokonalý, dnes jsme byli s Kubou režisérem a s Aničkou Dvořákovou, tak to jsem se vlastně docela sám bavil. Doufám, že je oni teda, ale já se bavil.
4: Znáte to.
5: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
4: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
6: Čeká nás velmi neobvyklé téma a to je mistrovství světa v orbě.
7: Takže traktoristi na straží uši.
6: A mimochodem si probereme i výhry v lotérii.
7: Vyhráli jste někdy?
6: No tak se těšíme na rekordmana.
5: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Míra Michálek.

0: Tohle je Voxel na frekvenci 1 krátce před 17.
1: Velké hlavy jsou nachystány ve velkých hlavách, třeba James Blunt.
0: Taky bude Lucka Bílá, dobrý kafe.
2: Už nechci řvát, chci radši zpívat.
1: A nebo Erasure.
0: No a budou zprávy za chvilku.
1: A my opět zítra ve 2.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: Čeká nás velmi neobvyklé téma a to je mistrovství světa v Orvě.
0: Takže traktoristi na straží uši.
4: A mimochodem si probereme i výhry v lotérii.
0: Vyhráli jste někdy?
4: No tak se těšíme na rekordmana.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
5: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Honza Homolka. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Komise potvrdila přerušení plateb Agrofertu. Na Šumavě bude sanovat armáda a v italských Alpách zemřel Čech. Evropská komise v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na 6 měsíců přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu kvůli potenciálnímu střetu zájmu českého premiéra Andreje Babiše. Jde o platby ve výši 3,17 milionů eur, tedy přes 77 milionů korun. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava bude sanovat armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Babiš. Ministr životního prostředí Červený minulé pondělí navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale tehdy vláda bod přerušila. Krajští silničáři dokončili stavbu severní části obchvatu Rakovníka. Řidiči po něm projedou od dnešního podvečera. Nová silnice za zhruba 170 milionů ulehčí centrum města od dopravy a zvýší bezpečnost a plynulost dopravy. Středočeský krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek k tomu říká.
10: Součástí toho teda jsou 3 kruhové křižovatky, trasa je dlouhá zhruba 1,9 kilometru a na dokončení obchvatu Rakovníka si ještě chvilku počkáme, protože zbývá ta poslední stavba, ta část B1, kde čekáme na vydání stavebního povolení, probíhají výkupy a stavbu, pokud se nám podaří zajistit financování, bychom chtěli realizovat co možná nejdříve v následujících letech.
1: Zbývá ještě vybudovat jeho východní část obchvatu a také k dálnici D6 navazující obchvat Lišan, které odvedou transitní dopravu mimo město. Italští záchranáři v Alpách nalezli tělo českého turisty, který se nevrátil z noční procházky, při které si chtěl pořídit fotografie. Uvedla to alpská záchranná služba v Benátsku. Muž zřejmě nešťastnou náhodou uklouzl. Fotbalisté Sparty odlétají do Jerevanu ke středečnímu utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia bez obránců Kiana Hufra a Adama Ševinského. Mimo výpravu pak zůstali už jen dlouhodobě zranění hráči. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve 3. předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 a 2-1.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Zítra bude skoro jasno až polojasno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
11: Nesouvislou kolonu převážně kamionů evidujeme na D1 na Prahu mezi 218. a 190. kilometrem. Osobní auto havarovalo do svodidel na 246. kilometru D1 na Ostravu a blokuje levý jízdní pruh. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Osobní auto havarovalo do svodidel také v místě dopravního omezení na 34. kilometru dálnice D11 u Vrbové Lhoty. Počítejte s kolonami v obou směrech na 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Tolik zprávy na Frekvenci 1, teď po 17. hodině s vámi Velké hlavy.
12: To máte Knížková, to máte Mikeš, to máte Bobák, to máte mě. Velké hlavy jsou tu.
0: Bobák, Kučera.
13: A ještě někdo tu přidělal, bo to už jsme kompletně.
12: To nás šest?
13: Mám taky to úvod. Celkom, jako, chtěl bych být v úlohe pana Stinga, protože věděli jste, že P. Diddy musí Stingovi platit $2000 denně za použitě hudobného motivu ze skladby Every Breath You Take.
14: A kdo je P. Diddy?
0: P. Diddy, to neznáš?
13: Puff Daddy, no, si hovoril no, někdy. No.
0: Every
14: Breath You Take. Puff.
12: Dost mu ta píseň pomohla.
13: Chápeš, 40 000 korun přibližně máš každý den za nič?
0: To je hustý. Tak je ukázka, jo?
14: To jsem teda z toho celý Puff Daddy.
0: Krásná písnička. Ale co budem řešit, pánové?
14: Tak Tomáše Garrigua Masaryka a smrt. Uh-huh. A taky Škoda Fabia má výročí.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: A na úvod si zaběhneme maraton.
13: Víte, kolik rokov mal nejstarší člověk, který kedy bežal maraton? Stalo se to v roku 2012 v Londýně.
0: 93.
12: A doběh a přežil, jo?
13: Oveľa viac ani prežil.
14: 102.
12: 103.
13: 101 rokov mal.
0: Ty kráso. Neskutečný.
13: Indický bežec Fauja Singh, on svoju kariéru ukončil až vo veku 103 rokov bežecku, ale žil až do veku 114 rokov.
14: To je ale otázka, víš, u těchto
13: tam je to trošku nedohľadateľné, ano.
14: Možná, že mu bylo 64.
0: A ještě
13: No právě s tím rodným listem trošku tam byl problém. No,
0: jo, takhle, takže to počkej, ty nám říkáš údaj, který vlastně nemusí být vůbec pravda.
13: Ale on je kus údaje, přesně. Ale je uvedený v knihe rekordu, tak oni to nějak museli někde. No.
12: Ráďo, ty jsi Slovák.
13: Ty se chceš určitě opýtat na to, jak dlouho mu trval ten maraton,
12: ty, že? Ty jsi Slovák a lžeš nám.
13: No, to je možné, ale jsem prvý.
12: Ne, právě až druhý.
13: Ten maraton ubehl za 7 hodin 49 minut, hej.
0: No, i to se počítá.
13: To je frajerina, no.

0: Já jsem Škodu Fabii měl.
1: Já ne,
2: já ji stále mám.
3: Nekeci. Já jsem ji chtěla, mně se líbila ta zelená žabička.
1: Jsem ji neměl nikdy.
0: Pozor, ale já měl takovou, co měla vedle autorádia po pravé straně takový výjíždějící stojánek na pití.
1: Aha.
0: Mega pecka.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Ono má 27 let, ne?
2: No, tu prvou vyrobili v roku 99. Čo znamená slovo Fabia?
1: No, tak
0: to je ostuda.
1: Něco, já bych řekl něco jako z latiny, že to
3: není
1: je...
3: To
2: z latiny.
3: Jo, není to ženský jméno.
2: Fabulus.
3: Omyl.
2: To právě, že není. Ono to má...
0: Mně se tady udělal takovej fabulus.
2: Pomenovat autos.
0: Pane doktore.
2: To teda nevím, auto by som asi nepomenoval.
1: To je jako jiskřivý, nebo... Ne,
2: fabulus znamená rozprávka alebo báseň.
1: Jiskřivá báseň.
3: Tak jsem vycházela ze slova fabuluje, že jo?
2: Ano. Omiluje.
3: Ty má to vcet.
1: Doufám, že to slyšíme, Škodovce. Jak se jmenuje? Omyl.
0: Co máš za auto? Omyl. Škoda Omyl 1,9 TDI.

0: čase být.
1: Na Slovensku měli státní svátky, ale nechodili do práce. Tak je nechali ty státní svátky, ale začali kvůli tomu chodit do práce.
2: No ale víte, co je nejvtipnější, že nezrušili ty příplatky.
3: No právě. Velké hlavy,
2: frekvence jedna. Vy jste tam stejně,
1: tak nás. Vy jste prostě před námi.
2: No, myslitele.
3: Takže zajtra na Slovensku svátok, ale do práce sa jde. Čím je známa a jedinečná slovenská dedinka Čičmany. Máme takovou peknou dědinku
4: Čičmany. Už se někdo narodil, když se tam dej osobnost.
3: Právě, že nie, nikdo se tam nenarodil.
2: Tak je tam nejméně obyvatel.
3: Ne, tam žije 90 lidí, ale vlastně jedna rozprávka, celkom známa v Česku, taká prvá, čo se dětem hovorí, no to možná bylo.
2: Perníkovou chloupku máte.
3: No, právě, že tam je architektura ľudová, jsou tam drevenice s charakteristickou bělou ornamentálnou výzdobou a ono to vyzerá jak perníková chalupka.
2: Ježi, a v tom ty lidi normálně bydlejí?
3: Tam žije 90 lidí.
4: V tom baráku.
3: V tom jednom baráku.
2: A že si ho nesežerou.
1: Hloupej, tam někdo perní vše.
4: Mě jsou pak Čičmany.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: Evropě se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2017. Gratulujeme.

0: Výročie úmrtia prezidenta Masaryka. Viete o tom, čo on najradšej raňajkoval, obedoval a večeral? Ja to viem.
1: Podľa mňa, ovesnú kaši.
2: Ja to vedel a vypadlo mi to.
0: Na raňajky topinka so zavareninou, na obed striedal často švestkové knedlíky alebo brinzové halušky a na večeru už to Jana povedala. On bol inšpirovaný z Amerike a on papal ovesnú kašu.
3: Z Amerike?
0: Z Ameriky.
2: K večeři, jo.
0: To je zvláštní.
1: Není, tak si pošleš do příště vlákninu. No,
2: víš, pravda, on přes den jezdil na koni. A to nemůžeš tyhle věci, že jo? Mm-hmm. Když to na tebe přijde, to je rychlý. Mm-hmm.
1: Pak jo, nesesedneš z koně, že jo?
2: A nebo nesesedneš.
1: A nebo no,
3: to sedlo to vydrží.
2: No, přesně.
0: Za chvilku o Masarykovi povíme ještě něco.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Nesouvislou kolonu převážně kamionů evidujeme na D1 na Prahu mezi 218. a 190. kilometrem. Osobní auto havarovalo do svodidel na 246. kilometru D1 na Ostravu a blokuje levý jízdní pruh. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Osobní auto havarovalo do svodidel také v místě dopravního omezení na 34. kilometru dálnice D11 u Vrbové Lhoty. Počítejte s kolonami v obou směrech na 15 minut. A 10-minutová kolona je na příjezdu do Brna po D2 od 5. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Máme tu výročí 89 let, co zemřel prezident Masaryk.
0: Masaryk si velmi dobře uvědomoval, že se okolo něho buduje silný kult osobnosti. Bral to však s nadhľadom moderného marketéra a keď sa ho raz pýtali, ako znáša to neustále akože ceremonie a oslavy, tak lakonicky odpovedal 4 slova.
1: Mne je to jedno.
0: A no, trošku iná verzia.
3: Je to fakt baví.
2: Je mi to u... Jo, to sem tam nevejde.
0: Dobre, tak 4 slova začneme, tie prvé dve sú. To patrí...
1: K tomu.
3: K mému životu.
0: No, ale...
1: Ne, k tomu.
3: Práca, k mému bontonu.
0: Jana je blízko, ale...
2: Práci prezidenta.
0: Práca inak. Taký ľudový výraz pre prácu je...
1: Jobu.
2: Voprus.
0: On hovoril, to patrí ku kšeftu.
3: Ku kšeftu.
2: Je, to je krásne.
1: Všimli jste si, jak ten náš současný prezident je tomu Masarykovi podobný?
0: Je? Je, no, ale...
1: Moje reinkarnace.
2: Normálně. Kůň, motorka,
1: no, všechno. A kšeft dělá dobře.

0: Pojďme si zahádat, přátelé, s námi společně všichni song. Velké hlavy,
1: frekvence jedna. Já mám rád.
2: Já to přeložit do češtiny trochu.
0: Tak.
2: 31 song starý let, budeme typovat teď.
3: Děj skladby se odohrává za tmy a je velmi pravděpodobné, že ty dvě osoby, které v té pesničce jsou, neusnou a ráno budou zničené matrace.
2: Pozor, Mikeš se hlásí, to vážní posluchači, to jste nezažili. A on si myslí, že to ví.
0: Do lesíčka na čekanou šel mladý myslivec.
3: Ne.
2: Takhle, ale těsně podle mě.
4: Pánenky, silnici.
0: No ne, v noci ne, do lesíčka.
4: No tak počkej, dělali to v noci. Ráno byla porouchaná matrace.
0: Tak Mariánko, počkej, já mám postel ustlanou.
3: Mikeš, zahoď ludovky.
4: Já vím, je to kocáp.
3: Ne, je to kocáp, jakože jsi si ženou, ne.
2: Tak slepic Pírka napsala mi na záda, že mě má ráda.
3: Tak dobré, já vám
0: matrace
3: dám. Nečakal, ne, jakože v tom textu nie je matrace, ale to, čo robili, tak bolo asi na matraci.
0: Takže. Nemať.
3: Tma už křičí o pomoc. Nechce se spát, kolik nocí, kolik dní. Možná, že jsou poslední. Zkus to tak brát.
2: Ty brďo, tak teď přesně všichni tu písničku víme, ale ty vogo, kdo to je?
4: Naskakuje.
0: Mára ztracený.
3: Skladba se odohrává v noci. Jsou tam dva. Celou noc robí
4: pechtle-mechtle.
3: No, tak čo asi robí? Tak
4: sexy slova. Je náš.
3: No, je ináč. Je to Janek Ledecký, tři slova.
4: Pěkná.
3: Ne, Jani.
4: Tak.
0: Ryba rybě.
2: Teď to trefil. A na matraci. To bylo Iker.
3: Promilujem celou noc.
2: Já už cítí ho pomoc.
4: Já se těším na Vánoce.
2: Tyhle ty kapři na matraci. Přátelé, snad měli paměťovou pěnu.
4: Ryba, ryby,
0: tohle bylo nejvíc bezka, tohle.

0: Jaroslav Uhlíř má narozeniny.
1: Mohli se potkat.
0: On je zpěvák, ale on je hlavně skvělý skladatel.
2: Keď sa Jaroslav Uhlíř narodil, bola už Alžběta II. Na královském tróně?
0: Jo, jednoznačně.
3: No, hele.
4: Alžběta II. Vládla přes 70 let.
3: No, tyjo, myslím, možná ne, nebyla. A nebo to bylo jakože škrtlo to.
4: Byla.
2: Takže Tomáš hovorí, že byla, Mikeš byla, Jani nesouhlasí.
3: Nebola.
2: Protože on se narodil v roku 1945 a královnou bola od roku 1952.
3: Takže nebola.
0: Že Jana to zase trefila.
2: Jana.
0: Zahrajem si něco od Uhlíře?
3: Jo, třeba tohle.
5: Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo.
3: To je Mikešová oblíbená.

0: tři. Tak tedy jdeme do finále.
1: Velké hlavy, děkuji za pozornost. Závěrečná myšlenka, nezapomeňte jí povědět ostatním.
2: Tady mám olejničku.
0: Ale tohle je fakt ze života, jo? Tak jsem byla o víkendu od pátku do neděle u kamarádů na Moravě ve sklípku. Věděli jste, že tam vůbec nemají sobotu?
1: Na Moravě ve sklípku nikdy nemají sobotu. Pozor, přátelé. Dovi, dopo a...
3: Dopi!
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit. Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte se vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
12: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
13: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
14: Slovo dostává Honza Homolka.
15: Hezký podvečer. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy otevřelo korunní komoru ve svatovické katedrále a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy. Koalice ANO, motoristů a hnutí SPD podle předsedy SPD Okamury směřuje k úsporám v rozpočtu podle představ SPD, včetně omezení dávek Ukrajincům. Ztráta ovocnářů na tržbách súrody, kterou zničili jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Až 5 let vězení hrozí 44-letému muži, jehož výhrušky opakovaně zaměstnávali policisté na Rokycansku. V září policistům několikrát vyhrožoval a použil k tomu i samurajský meč. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v Modeně si připsali 3. výhru a postupují do 8. finále.
13: Frekvence 1.
6: Počasí.
15: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy je s mlhami nebo nízkou oblačností a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
6: Frekvence 1.
13: Doprava.
15: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
16: Nesouvislou kolonu převážně kamionů evidujeme na D1 na Prahu mezi 216. a 190. kilometrem. Osobní vozidla se zastaví na kilometru 196. Nákladní auto skončilo mimo vozovku na 310. kilometru D1 na Brno. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Osobní auto havarovalo do svodidel také v místě dopravního omezení na 34. kilometru dálnice D11 u Vrbové Lhoty. Počítejte s kolonami v obou směrech okolo 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
13: Frekvence 1, Press Club. Romana Navarová a host.
0: Přeji vám všem klidný podvečer. Dnešní Pressclub právě začíná. Mluvit budeme o tom nejen, jak začít spořit nebo zhodnotit své úspory, ale hlavně o tom, zda za současné úrovně inflace ještě vůbec dávají smysl takzvané spořící účty. Jsem velmi ráda, že naším hostem pozvání přijala Kateřina Bůšková z Všeobecné úvěrové banky, vedoucí oddělení domácí klienti a instituce. Vítejte, díky.
2: Díky za pozvání i posluchačům.
0: No a naši posluchači se budou moci ptát také, a to na známém telefonním čísle 257 400 999. Pojďme začít aktuálně. Je podle vás problém s inflací už definitivně za námi, nebo bychom měli být stále opatrní?
2: Tak určitě opatrnost je na místě. Červencová inflace je 1,7%. Cílem ČNB je zůstat někde kolem těch 2%, což je pozitivní a je zřejmé, že takový skokový, šokový nárůst cen z předchozích let je určitě minulostí. Nicméně dobrá zpráva pro domácnosti, ceny zboží i služeb už nerostou tak prudkým tempem a inflace už dramaticky nepožírá úspory jako v minulosti. Nicméně opatrnost však zůstává na místě. Vývoj cen komodit na světových trzích, geopolitická situace a tlak na růst reálných mezd ovlivňuje i dnes vývoj cen u nás a opatrnost centrální banky je zcela na místě.
0: Mm-hmm. Takže to už byla vlastně i taková vize, co bychom mohli očekávat, jak to bude s cenami v těch příštích měsících. Česká národní banka, kterou jste zmínila, drží základní sazbu úrokových sazeb na 3,75%. Ta prognóza počítá také spíše se stabilitou. Co to bude znamenat pro běžného člověka? Můžeme očekávat, že ty spořící účty budou dál nabízet relativně třeba zajímavé úroky, nebo naopak ty sazby budou postupně klesat?
2: Záleží, každopádně centrální banka sleduje inflační rizika, zejména u cen služeb a energií, a proto preventivně drží základní úrokovou sazbu na úrovni dnešních 3,75%. A komerční banky zároveň, pokud se bavíme o těch spořících účtech a úrokových sazbách, tak komerční banky odvozují úročení spořících účtů právě od sazeb České národní banky. Takže sazby na spořících účtech komerčních bank aktuálně dosahují nebo dokonce i přesahují sazbu České národní banky. Tento stav ale nebude dlouhodobý. V současné době mohou klienti využít zajímavé okno aktuální situaci, ano. Takže když jsou úroky na spořících účtech vyšší než aktuální inflace.
0: Mm-hmm. No a řekněte mi tedy, když je inflace kolem 2%, a ten spořící účet nabízí třeba, řekněme, 3 nebo 4%, tak může mít pocit, člověk pocit, že má vyhráno. Říká si, mám peníze na spořícím účtu, inflaci jsem porazil. Co všechno bychom ale tam měli započítat? Ono takhle jednoduché určitě není.
2: Určitě jednoduché to není. Měli bychom si dát pozor a vlastně vnímat i vícero věcí. Rozdíl mezi tím 3,5% úrokem a 1,7% inflací vypadá sice pozitivně, v realitě je to ale trošku jinak. Je potřebné do toho započítat 15% srážkovou daň z úroku a také případné bankovní poplatky jednotlivých komerčních bank. A zároveň je velmi důležité podívat se na to, jaké jsou podmínky pro získání takto výhodného úroku. Zda v tom nejsou nějaké v uvozovkách háčky.
0: Skryté nebo malá písmenka ve smlouvách.
2: Nebo malá písmenka někde na konci textu, přesně tak, v těch podmínkách. Takže musíme si dávat na toto pozor, které vlastně jakoby tyhle ty háčky, malá písmenka můžou tu atraktivitu toho úroku snižovat. Některé banky podmiňují například výhodnější úrok měsíčním počtem plateb kartou, nebo pravidelným příjmem, investováním v určité částce, nebo omezují vlastně výšku toho úroku výškou toho vkladu, nebo výší toho vkladu.
0: Můžeme teda říci, že teď je jakési období stabilnější inflace. Tak řekněte, proč je důležité nenechávat volné peníze ležet na běžném účtu? Kolik peněz podle vás lidé zbytečně nechávají prakticky bez jakéhokoliv zhodnocení? Víte to?
2: Aktuálně
0: dá se to odhadnout?
2: Dá se to odhadnout, je to stále významná suma, protože skutečně peníze uložené čistě na běžném účtu nám nic nevydělávají a její hodnota reálně klesá. To znamená, že i při nízké inflaci, upozorňuji, že i při takto nízké inflaci, která aktuálně je, tak ty peníze nevydělávají. Běžný účet slouží k operativním denním výdajům, nikoliv k odkládání finančních prostředků, takže když jsou peníze na běžném účtu, dochází k psychologickému efektu. Máme tendenci rychleji utratit, protože jsou neustále po ruce, takže nás to nenutí nic ukládat. odkládat vedle. To znamená, doporučujeme oddělit rezervy od běžných výdajů k opravdové finanční disciplíně, nebo oddělit pár jakoby těch peněz z běžného účtu na ten spořící.
0: Víte, na druhou stranu rozumím tomu a mnoho lidí to říká, že prostě splatu nic neušetří. Tak jaká jsou podle vás ta úplně základní pravidla nějaké, řekněme, finanční disciplíny pro člověka, který zatím ale nedokáže pravidelně odkládat ani malou částku?
2: Určitě důležitý je ten cíl, proč si chci odkládat. To znamená, nejčastěji, co my vidíme jako nejčastější chybu, je to, že začnu spořit to, co mi zůstane až na konci měsíce. A to je chyba. Člověk by si měl přesně najít nějakou disciplínu nebo cíl, kdy začnu spořit. Může se začít spořit i s malými částkami. Nemusí to být nějaká velká suma, takže stačí i po malých částkách. Ale zlaté pravidlo osobně zaměřených financí je zaplať nejprve sobě, to znamená, odložím si vlastně nebo zaplatím ty nutné výdaje. A pak důležitější než ta samotná částka je vlastně pravidelnost a budování toho návyku si spořit pravidelně každý měsíc určitou částku.
0: I třeba 100 korun?
2: I třeba 100 korun.
0: Pojďme k finanční rezervě, o té se také velmi často mluví. Kolik by měl mít člověk ideálně stranou? Jsou to 3 měsíční výdaje, 6 měsíců nebo víc? A taky, kde teda tyhle peníze by měly být uloženy, aby byly jednak bezpečné a zároveň třeba alespoň nějak vydělávaly?
2: Určitě, tak ideální výše rezervy představuje 3 až 6 měsíčních výdajů domácnosti, v některých případech i více až do 12 měsíčních výdajů. Tyto peníze by určitě neměly být vázané na termínovaných vkladech ani v rizikových investicích, kde hrozí pokles jejich hodnoty v době, kdy je budeme nutně potřebovat. Ideální je flexibilní spořící účet právě se zajímavým zhodnocením a denním úročením.
0: Ono v různých reklamách, hlavně na internetu a také sociálních sítích, tak na vás denně vlastně vyskakují nejrůznější nabídky vysokých, poměrně vysokých úrokových sazeb a někdy jsou to velmi atraktivní čísla. Je ale ta samotná výše úroku opravdu tím nejdůležitějším parametrem při výběru spořícího produktu?
2: Určitě není. Výše úroku je sice důležitý parametr, nicméně není tím nejdůležitějším kritériem. V praxi bývá často podmíněna dlouhým seznamem, o kterém jsme už hovořili, spousta těch háčků, malých písmenek a tak dále pod čarou, jako povinný počet plateb, kartou měsíčně, minimální příjem na běžný účet, pravidelné investování a podobně. Takže i ten atraktivní úrok může být limitován tou částkou a to, co je nad, už vlastně tak úročeno výhodně není. To znamená, důležitá je právě i ta frekvence připisování úroků a pokud se úroky připisují jednou měsíčně nebo ročně a klient peníze vybere dříve, o nazbíraný výnos vychází. Ideální je proto tedy to denní úročení.
0: Tak na to pozor, teď zrovna jsem s někým mluvila, kdo zmínil tu maximální částku, do které banka ten vysoký úrok připisuje, protože pak byl vlastně překvapen, že tomu tak není to, co mu slibovali v reklamě. Hostem dnešního presklubu na Frekvenci 1 je expertka na spoření a osobní finance, vedoucí oddělení domácí klienty a instituce ze Všeobecné úvěrové banky Kateřina Bůšková. Zeptat se můžete, vážení posluchači, i vy na telefonním čísle právě teď 257 400 999. Pokračujeme.
13: Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
0: Často slyšíme, paní Kateřino, i pojem denní úročení, tak co to přesně znamená?
2: Při denním úročení banka vypočítává a připisuje úrok každých 24 hodin. To znamená, že zítra budete mít na svém účtu skutečně o něco víc peněz. Spoření je tak mnohem efektivnější a dynamičtější než při tom ročním, standardním nebo měsíčním úročení.
0: A je rozdíl teda mezi tím denním připisováním úroku a tím, kdy mi banka úrok skutečně připíše na účet?
2: Banka vám připíše při tom denním úročení skutečně ten úrok v ten následující den.
0: Kde je podle vás hranice, kdy už vlastně nedává smysl mít všechny peníze pouze na spořícím účtu a měli bychom začít přemýšlet o investování? Dneska je to takový malý exkurs do finanční gramotnosti, přiznám se, ale že to jsou velmi často pokládané otázky. Jak tímhletím způsobem neriskovat, že přijdete o své finance? Je to otázka částky, nebo třeba toho, na co ty peníze potřebuji, jak dlouho je nebudu potřebovat, co všechno bychom měli zvážit?
2: Určitě těch faktorů ke zvážení je vícero. Výše úspor určitě není tím nejdůležitějším kritériem, to znamená, v první řadě potřebujete mít stanovený cíl, to znamená, na který si chcete odkládat peníze, ten důvod a stejně tak znát i ten časový horizont, kdy ty prostředky budu potřebovat. Pokud je vaším cílem třeba tvorba rezervy na spoření, na koupi nového auta, spořící účet v tomto případě je ideální volba. Je tam zajímavý úrok, je to bez háčku, bez jakýchkoliv dalších podmínek a je tam to denní úročení. V takovém případě hledejte spoření, které, nebo ať klienti hledají spoření, které splňuje tyto kritéria, předvídatelnost, flexibilita toho produktu, nulové stropy, vysoká likvidita a nulové poplatky.
0: Tak a teď se vás zeptám obráceně, napadla mě otázka. Když se tedy podíváte na chování Čechů, tak jakou finanční chybu podle vás dělají nejčastěji, nebo děláme? Já dělám chyby.
2: Máme stále příliš mnoho peněz na běžných účetech. To znamená, nedíváme se kolem, jaké možnosti jsou. Doporučujeme určitě s bankou konzultovat možnosti, jak prostředky výhodně investovat, uložit a právě stanovit si ten cíl, na jaké období, na jaký účel si budu spořit. To znamená, nejdražší chybou Čechů je, že stále drží významný objem na běžných účtech, které jsou neúročeny a při mírné inflaci ztrácejí hodnotu. Část populace se investic samozřejmě bojí, to znamená, nechává peníze zbytečně znehodnocovat, ale i to si myslím, že pokud máte bankovního poradce, můžete kdykoliv s ním zkonzultovat vaše potřeby, jakou částku byste chtěli investovat a hlavně diversifikovat.
0: Ale toho bankovního poradce raději tedy kontaktovat osobně nebo raději dojít do nějakého příslušného ústavu, nikoliv tedy čekat na zavolání, až někdo zavolá, bude za mě tahat
2: určitě PIN. Určitě ne.
0: Už jsme tady měli kampaň, ne PIN day.
2: Určitě ne, určitě radíme, máte svého bankovního poradce, vydat se za ním, domluvit si schůzku, případně online či osobně zajít na pobočku.
0: My jsme to trochu zmínili, jak velkou tu rezervu, ale přece jen se ptám na konkrétní příklad. Běžná rodina. Porucha auta, nebo se rozbije pračka, nebo člověk na několik měsíců přijde o část příjmu. Tak jak velká rezerva už skutečně znamená, že jsme finančně připraveni?
2: To minimum, jak už jsme zmínili, je 3 až 6 měsíců nezbytných životních nákladů, ať už se jedná o nájem, hypotéku, placení energií, jídlo, závazky, nikoliv celkových příjmů. V případě, že se jedná o běžnou rodinu s malými dětmi nebo jednorodiče, kde je riziko ztráty příjmu vyšší, tak doporučujeme rezervu i vyšší až 12 měsíců. Tato částka bezpečně, pokud doplním, tato částka by měla bezpečně pokrýt kombinaci výpadku příjmu i náhlých výdajů.
0: Rozumím. Když se podíváme ještě dopředu na ten příští rok, tak podle odhadu Česká národní banka očekává inflaci něco vyšší, 2,5%. Tak co to bude podle vás znamenat a co mohou čekat české domácnosti?
2: Tak i když je inflace aktuálně zhruba na úrovni 2% a ČNB očekává inflaci kolem těch 2,5% v příštím roce, neustále existují inflační rizika, s nimiž musí české domácnosti počítat. Ať už jsou to ceny energií, ceny služeb a celkově geopolitická situace. Takže předpokládáme, že s klesající základní sazbou České národní banky budou komerční banky úroky na spořících účtech postupně snižovat. A při dlouhodobějších cílech, případně při spoření nad rámec nevyhnutné rezervy, bude proto pro české domácnosti výhodné využívat i investiční produkty, které si ve spolupráci s bankovním poradcem nastaví podle vlastních potřeb i vztahu k riziku.
0: Takže zase raději nechat se tady poradit sám investovat na těch nejrůznějších platformách, tedy na internetu, raději se poradit s odborníkem.
2: Určitě doporučujeme.
0: A rozumím tomu dobře, že to bezpečné uložení peněz bude znamenat tedy při té zvyšující se inflaci tu možnost, že tedy za tyto peníze budeme dostávat stále méně.
2: Očekává se to, že ten úrok bude samozřejmě o to nižší, ale stále atraktivní.
0: Pojďme úplně na samý závěr, kdybyste měla dát nám a našim posluchačům jednu radu, kterou bychom měli udělat ještě dnes, aby se naše peníze nezačaly zbytečně ztrácet, tak co by to bylo?
2: Určitě nejdůležitější je se spořením vůbec začít. To znamená vytvořit si návyk pravidelného odkládání peněz hned po výplatě například a nečekat na ideální moment ani na velké částky, takže jak jsme se bavili, začít klidně i s malými sumami, udělat si přehled, podívat se, kde mám volné peníze a kde mi aktuálně leží a kolik reálně vydělávají. A pokud je mám pouze na běžném účtu s nulovým úrokem, tak každý den zbytečně přicházíme o hodnotu těch peněz, to znamená podívat se, kde jaké možnosti jsou na trhu.
0: Říká host dnešního presklubu, jímž byla expertka na spoření, osobní finance, vedoucí oddělení domácí klienti a instituce Kateřina Bůšková. Děkuji pěkně za váš čas.
2: Já děkuji za pozvání.
0: No a ještě řeknu, že zítra už další presklub začíná přesně v 18 hodin, nenechte si ujít. A také řeknu, že teď už je tu s námi Milan Bílek a pokračuje vysílání Frekvence 1. Příjemný podvečer a díky za pozornost.
13: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
13: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji po víkendu a doufám, že vám pondělí s datem 14. prostě klaplo a věřím, že víkend stál, za to byl jsem tady s vámi včera, tak co já vím, úplně všichni, kteří vykročili do lesa na našli houby, tak doufám, že byste měli třeba podobnou radost. A možná radost byla i z ničeho jiného. A jak to bylo dnes, tak to projedeme už za chvilku, mimo jiné padlo taky poslední slovo, to byl velmi důležitý okamžik, tak jaké slovo nastartujeme a kolik pro vás máme na zítřejší ráno, jdeme na to už za chvíli. Teď Bruno Mars a Just Mine.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: Žádná parádní balada Franky Ghost Hollywood Paul, 7. svátek má Radka, přejeme všechno nejlepší. No aby se seknout poklonu musím i vám, protože my jsme nedávno zahájili poslední slovo a vy jste to dnes odhalili, dali, takže 3000 korun jsme dneska rozdali. Bylo to u Jani dnes, jak se koukám, o 4:30, takže paní Andrea z Plzeňska vyhrála 3000 korun a za peníze udělá běžný nákup. Super, tak Adam Ďurica, no a tady je to jeho celé poslední slovo, tedy?
1: Keď idem hrať do Čech, tak se těším na Svíčkovou.
0: Svíčková, to bylo to slovo, které vy jste uhodli, tak ještě jednou blahopřejeme, získali jste 3000 korun a samozřejmě zítra to startujeme, nebo nastartujeme úplně znovu a začínáme vlastně o té 500 a budeme hádat poslední slovo skupiny Čechomor. František s Karlem nám mimo jiné prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. Myslím, že tentokrát to bude velmi těžké. Tak zítra nám volejte do prvního ranního kola Lupce a Mírovi. A za okamžik Duran Duran a teď Miraj vedle tebe usínám.

0: Ordinary World, a to jsou Duran Duran a jejich fantastický hit, ale to bylo skvělé, vím, budu se opakovat, ale jejich letošní koncert byl nezapomenutelný. Tak máme 12 minut po půl sedmé, máme 14. září, čím byl výjimečný tento den, nebo je v rámci pop music? Amy Winehouse, na tu se dneska hodně vzpomnělo, bohužel není mezi námi, kdysi velmi slavná zpěvačka, není to tak dávno, britská ikona, nezaměnitelný hlas, právě dnes by slavila své 43. narozeniny, měla fantastický album Back to Black. Narozeniny dnes, a ten je mezi námi, já doufám, že se těší a velkému zdraví, slaví Morten Harket. Norský zpěvák, frontman, synthpopové formace. Aha, no a tohle bylo na začátku, tohle hrálo na samém startu této kapely. A když už jsme u těch 80, budu je dneska ještě několikrát zmiňovat, protože právě v tento den, v roce 1984, MTV, slavná hudební televize, byla na vrcholu a konal se vůbec první ročník cen MTV na pódiu. Tehdy vystoupily hvězdy jako Madonna, Tina Turner, případně David Bowie. No, kde ty časy jsou. Tak my se budeme samozřejmě už za chviličku taky starat o události dnešního dne. Vezeme vám nové zprávy, před nimi Michal Hrůza nebo Katy Perry.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Phil Collins před 19. hodinou. Dáme si klasiku po celé, po zprávách. Enjoy the silence. Taky Damiano David. A nebo Sniper, jdeme The Dancer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
6: Hezký večer. Babiš uvažuje o návštěvě Číny. Koalice podle Okamury směřuje k úsporám a klíčníci vyzvedli klenoty. Premiér Babiš uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Chováme se jako spojenci, kteří dělají biznis. Nevidím v tom žádný problém, uvedl po schůzce s prezidentem Pavlem. Dodal, že schůzky s prezidentem budou podle potřeb ohledně pravidelných jednání na Hradě. Mluvil s Pavlem také o rozpočtu. A firmy se definitivně vzdal, řekl ke svému střetu zájmu ohledně Agrofertu. Úředníci Evropské unie dle něj postupují tak, aby dali prostor opozici v Česku. Koalice ANO, motoristů a hnutí SPD podle předsedy SPD Okamury směřuje k úsporám v rozpočtu podle představ SPD, včetně omezení dávek. Jednání budou pokračovat ve čtvrtek ráno, řekl po zhruba hodinové schůzce koaličních lídrů ve Strakově akademii.
7: Směřujeme k dohodě, k úsporám ve státním rozpočtu podle toho, jak si představuje SPD. Mluvíme samozřejmě o tom, že zásadně osekáme dávky Ukrajincům. Já jsem jasně řekl, že je to podmínka SPD je úplně zrušit. Takže myslím, že jsme na cestě dohodnout se na kompromisu a další jednání bude ve čtvrtek brzy ráno zde na úřadu vlády. Směřujeme k tomu, že SPD by mohlo být tedy kompromisně spokojeno s tím, že se ve státním rozpočtu ušetří.
6: Sedm zástupců státu, katolické církve a města Prahy otevřelo korunní komoru ve svatovícké katedrále, aby zvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vstup je zdarma. Pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na její energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotna přestat s útoky na cíle v Rusku, řekl Volodymyr Zelenský. Šéf Bílého domu Trump o něco dříve oznámil, že Ukrajina a Rusko souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy bez kanadského obránce Aarona Erwinga. 30-letý hokejista odehrál v dresu Pražanů 3 sezóny. Zazářil v předminulém ročníku, kdy v základní části dal 21 gólu a vytvořil rekord soutěže mezi obránci. Klub oznámil, že s ním už dál nepočítá.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, nejvyšší teploty 19 až 24.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
8: Na dálnici D1 na Ostravu se vyšetřuje dopravní nehoda u Přerova na 278. kilometru. Dálnice byla chvíli uzavřená, aktuálně počítejte se zdržením okolo 10 minut. Nehoda na 2. kilometru plzeňské D5 na Rozvadov způsobila kolonu už na Pražském okruhu, do které najedete za tunelem Lochkov. Kolona je na 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Tolik zprávy na Frekvenci 1. Teď s vámi po 19. hodině Milan Bílek.
0: Je to tak, hezký večer na začátku nového týdne, který bude takový proměnlivý, přesto zítra s luxusními letními teplotami, tak si to užijte. Za chvilku Snap, Selena Gomez, teď Marek Ztracený, stále věří.
5: Frekvence 1
2: a Milan Bílek.

čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak co to stalo?

0: Radium as a Dancer, to byli Snap zpátky do 90. No a my si dáme i Queen, nejsou bass, taky dámy, ano, David nebude chybět s hitem. First time, včera to byl Petr Jablonský, jaké to bylo, koho jste chtěli slyšet?
1: Tady Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, Petr z Jižních Čech.
1: Dobrý den, Petře, tak s kým byste si přál si promluvit?
2: Panem prezidentem.
3: Ano, dobrý den, Petře, já vás zdravím do Jižních Čech.
2: No to je dost, já se vám nemůžu dovolat, píšu vám, jak to je s váma. Teďka jsme byli na výšce s motorkama, počasí se zkazilo a nic. Kde jste?
3: No samozřejmě jsem na motorce. Jakmile můžu, tak sednu na to. A my dobrodruzi, my vojáci, pro nás je to ideální počasí. Je to možné, je to krásné, když sedíte na motorce a je takovýhle hnus.
2: A pojedete kolem Orlíku teďka, tedy totiž teďka jsem u Zvíkováku, nebo Žďákováku.
3: No tak nevím, máte tam nějaký pěkný holky, nebo?
2: No, tak my mezi chlapama na těch motorkách moc teda ty ženský jako sebou netaháme, no, já teda nevím, jak vy.
3: Ano, tak ne, že bych je tahal sebou, teda to se pak vidí, ale samozřejmě na těch srazech jako je pěkné, když se tam zamotá nějaká pěkná dívčina, ne? A.
2: Ale až večer, u té muziky.
3: Jistě, jistě, samozřejmě. No tak možná se tam potkáme, každopádně říkám, já prostě jsem dobrodruh, takže já prostě sednu na motorku, jedu, nemám s tím problém. Počasí, nepočasí, já to prostě miluju, jo.
2: Pane prezidente, můžu mít na vás ještě jednu otázku?
3: No tak můžete, samozřejmě.
2: V Americe mají klasický ty letadla, jsou Air Force One. Neuvažoval jste někdy, že byste udělal něco podobného i v Čechách, jako co se týče motorky? A jak to, když tak popřípadně, jestli to už existuje, jestli tam třeba máte červený tlačítko, případný na případný jaderný útok a tak. A jak to vlastně ta motorka by měla podle vás vypadat?
3: No tak to je docela dobrý námět. Já jsem nad tím zatím nepřemýšlel. Zeptám se Koláře, jestli nebude mít nějaký nápad. Konec konců za mě vždycky přemýšlí někdo jiný. Ale možná by tomu nebylo špatné něco takového udělat. No.
2: Že jo, to by bylo nejapak.
3: No, jde o to, aby to bylo bezpečné, jo, vlastně ta motorka, no. Takže kdybyste jestli máte nějaký nápady, jestli jste vzdělán v oboru nebo podobně, tak jsem s tím.
2: Dobře, tak jo, tak já se vám vozvu, nějak ve středu se za váma stavím na hradě.
3: Výborně, budu se velice těšit. Naschledanou.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.

Kind of Magic a to byly Queen a Freddie Mercury samozřejmě na frekvenci 1 před půl osmou. Tak dnes toho byly plné zprávy a samozřejmě veškerá možná zpravodajství právě dnes byly vyzvednuty české korunovační klenoty, symboly české státnosti a budete zase moci je vidět a kdyby náhodou, tak budou pro nás, tedy pro širokou veřejnost vystaveny od 19. září do 28. Bude to výstava s podtitulem Habsburkové 500 a ta proběhne u příležitosti jako vždycky státního svátku svatého Václava ve Vladislavském sále starého královského paláce, samozřejmě na Pražském hradě. Tak pokud jste neviděli, nenechte si to ujít, fronta možná bude, ale dá se to vydržet. No a zkuste vyrazit, podívat se právě na tyhle nádherné kousky, které minimálně jednou za život je třeba vidět. Tak si to užijte, za chvilku Depeche Mode, náš ranní host, už za pár minut taky Ingrid, no a Činasky mají dvě srdcové půl.

0: Enjoy the Silence a Depeche Mode nám dělali společnost na frekvenci 1. Poslední dny vás seznamujeme s novým českým filmem Dokonalý den. No a jednotlivé osobnosti herecké persony taky dorazily k nám na frekvenci 1 na rozhovor. No a Vojta Vondráček, český herec, byl jednou z těch osobností, která tady byla dnes po ránu. Takže jakou roli vlastně hraje v tomto filmu, ve filmu Dokonalý den?
1: Takhle já tam mám pár jako minutek v tom filmu a já myslím, že jsem tam fungoval jako psychická podpora vládě Polívky spíš než jako herec. Dal jsem tomu hodně práce, protože vláda potřebuje pomoc na place.
2: Psychickou?
1: Já jsem právě pochopil, že proč tam přicházím až na konec placu, protože už to byl, on vláda měl zase nějaký 25. den, byl unavený, no, byl vyčerpaný. No tak jsem mu přišel udělat dobrou náladu. Já jsem si myslel, co s tím vlastně budu dělat. A nakonec jsem pochopil, aha, já sem nejdu hrát. Aby to nebylo blbý, že herec dělá psychologa, tak mi tam dali roličku.
3: Znáte to.
4: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
3: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
5: Čeká nás velmi neobvyklé téma a to je mistrovství světa v orbě.
2: Takže traktoristi na straží uši.
5: A mimochodem si probereme i výhry v lotérii.
2: Vyhráli jste někdy?
5: No tak se těšíme na rekordmana.
4: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Plňo Hár, to byla Madonna. My si dáme nové zprávy a shrneme to dnešní pondělí s datem 14. Po nich taky Cranberries. Bude i ta páteční zamilovaná. A nebo Julia.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer. Komise potvrdila přerušení platby Agrofertu. Babiš uvažuje o návštěvě Číny a v Itálii našli mrtvého Čecha. Evropská komise v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na 6 měsíců přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu kvůli potenciálnímu střetu zájmu českého premiéra Babiše. Jde o platby ve výši 77 milionů korun. Premiér v reakci zopakoval, že se definitivně holdingu Agrofert vzdal. Premiér také po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Na Pražském hradě řekl, že cesta by měla být obchodní. Stejně se podle Babiše chovají spojenci, kteří dělají biznis.
4: My o tom uvažujeme, že navštívíme Čínu příští rok, protože nevím, proč bychom to nenavštěvovali, když všichni naši spojenci od Spojených států přes Francii, Itálii a všichni jako chodí do Číny a dělají biznis. Takže my jsme říkali, že děláme ekonomickou, pragmatickou politiku a na druhé straně samozřejmě i investoři z Tajvanu jsou vítáni, ale jde o to, že se chováme podle toho, jak naši spojenci.
3: V červenci navštívil Čínu předseda sněmovny Tomio Okamura. Ztráta ovocnářů na tržbách súrody, kterou zničili letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z 10 305 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek. Italští záchranáři v Alpách nalezli tělo českého turisty, který se nevrátil z noční procházky, při které si chtěl pořídit fotografie. Uvedla alpská záchranná služba v Benátsku. Muž zřejmě nešťastnou náhodou uklouzl. Polská armáda z Baltského moře vytáhla ruský dron, oznámil v pondělí polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kaniš. Z nominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami a nebo nízkou oblačností, nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Martina.
5: Na dálnici D1 na Ostravu se vyšetřuje dopravní nehoda u Přerova na 278. kilometru. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. A nehoda na 2. kilometru plzeňské D5 na Rozvadov způsobila kolonu už na Pražském okruhu, do které najedete za tunelem Lochkov, je to na 40 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Tolik zprávy na frekvenci 1 i po 20. hodině. S vámi Milan Bílek.
0: Příjemný večer, velké hlavy byly dneska rozesmáté, rozjeté po víkendu, jako vždycky zaměříme do jejich vysílání a přidáme ještě jedno výročí, takové velmi zajímavé ohlednutí. Ale teď to je třeba Iva Max.

0: Jorgon, skvěle se to poslouchá, to byly Cranberries vlastně už do toho setnělého večera s datem 14. září. Slíbil jsem jedno výročí a já to tady počítám, ono je to vážně 70 let, rok 1956, právě takhle 14. září Amerika byla na kolenou, protože poznala svoji velkou hvězdu. A tou byla, nebo tou byl Elvis Presley. Tohle byl hit, který všichni chtěli slyšet a který se hrál napříč všemi americkými rádii v roce 1956. No, král rock'n'rollu Elvis Presley totiž dobil konečně americkou hitparádu právě tím hitem Don't Be Cruel a na vrcholu se udržel neuvěřitelných 11 týdnů, tehdy se to hodně prožívalo a stal se jedním z jeho nejprodávanějších singlů. Samozřejmě to byl parádní úspěch, na který se vzpomínalo na tenhle hit a na Elvise vůbec se bude vždycky vzpomínat ve velkém, jedna z největších hvězd všech dob. Tak už za chvilku pozvánka na Sandru, dáme si Cure, anebo Xindlix, Puberťák.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: FM, to byla Sandra, kterou budete moci už za pár dnů vidět, je to tak, vy jste u nás mohli soutěžit o vstupenky na Večer legend, tedy na dvojkoncert skupiny Alphavel a zpěvačky Sandry, no a ten se uskuteční už zanedlouho na dvou místech naší země, tedy tu následující sobotu 19. září v Ostravě a v pondělí 21. v Brně. No a pokud tam vyrazíte, tak vás čeká velká nostalgie a návrat do 80. a samozřejmě večer plný legendárních hitů, které znáte i od nás frekvence. Jedna Alphavel i Sandra tam odehrají svůj vlastní koncert a myslím, že Secret Land tam uslyšíte 100%, tak si to užijte. Už za chvilku Redneck z Divokej byl a teď i Suchánek a Kolečko. Tak co vás trápí?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: V televizi pořád slyším, že nějaký člověk má o kolečko víc. Kolik koleček má normální člověk a kam se mu to kolečko vlastně montuje? František 63, Praha.
3: No asi bych na to měl odpovědět já. Kam se mu montuje?
2: No tak to je takový asi slovní obrat, takový legrační. Samozřejmě víme, že se rodíme a nemáme tam žádný ty mechanický část, jo, to...
3: Tak ono to je takový to hodinářská představa, že tam máme, to jsou vlastně ty ozubený kolečka a je tam celý ten systém. A vlastně, když máš to o kolečko víc, tak je to logicky, protože celý ten stroj, že jo, ano. Už prostě od mistra Hanuše, jako je Orloj, tak má mít nějaký počet jako
2: jo, pro koleček. Jo, mistr Hanuš, který nejet mrkev.
3: Který nejet mrkev, přesně tak. Ale asi je hodně kapusty, protože právě slyšel to cvakání, těch, to si vzpomenou diváci, posluchači z našich bývalých dílů, jsme se bavili o mrkvi, ale prostě o kolečko víc je jasný, jo. Máš prostě ten stroj a tam máš vlastně ten počet kompatibilních koleček,
2: ano.
3: Který je nějaký. A o kolečko víc je většinou, že ty máš ještě vedle toho jedno kolečko úplně samostatný, na nic napojený, který se prostě točí.
2: No.
3: A většinou to poznáme tak, že nám jakože slyšíme takový lehký bzuchkot jako v hlavě.
2: Jo.
3: Takový cvakání.
2: Jo. Neříká se o kolečko míně?
3: A o kolečko míně se říká a to pak neslyšíme vůbec nic, protože tam ten stroj vůbec nefunguje, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Fear a Rednecks 9 minut po půl deváté. Velké hlavy byly skvělé dneska, tak co se hádalo? Jak to šlo?
1: Pojďme si zahádat, přátelé, s námi po společně všichni song.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Já mám rád.
4: Já to přeložit do čeština trochu. Tak. 31 song starý let, budeme typovat teď.
5: Děj skladby se odohrává za tmy a je velmi pravděpodobné, že ty dvě osoby, které v té pesničce jsou, neusnou a ráno budou zničené matrace.
4: Pozor, Mikeš se hlásí, to vážní posluchači, to jste nezažili. A on si myslí, že to ví.
1: Do lesíčka na čekanou šel mladý myslivec.
5: Ne.
4: Takhle, ale těsně podle mě.
3: Našli pánenky, silnici.
1: No ne, v noci ne, do lesíčka.
3: No tak počkej, dělali to v noci. A ráno byla porouchaná matrace.
1: Já mám postel ustlanou.
5: Takže zahoď ludovky.
3: Já vím, je to kocáp.
5: Ne, je to kocáp, jakože jsi si ženou. Ne.
4: Tak slepit spírka, napsala mi na záda, že mě má ráda.
5: Tak dobré, já vám
1: matrace
5: dám. Nečakal, ne, jakože v tom textu nie je matrace, ale to, čo robili, tak bolo asi na matraci.
1: Takže. Nemať.
5: Tma už křičí o pomoc. Nechce se spát, kolik nocí, kolik dní. Možná, že jsou poslední. Zkus to tak brát. Wow.
4: Ty brďo, tak teď přesně všichni tu písničku víme,
3: ale kdo to je? Naskakuje.
1: Má rastracený.
5: Skladba se odohrává v noci. Jsou tam dva. Celou noc robia...
3: Pechtle.
5: No, tak čo asi robia? Tak
3: sex tri slova.
5: No, je ináč. Je to Janek Ledecký, tři slova.
3: Pěkná.
5: Ne, ani.
3: Tak.
1: Ryba rybě.
4: Teď to trefil. A na matraci. To bylo jíker.
5: Promilujem celou noc.
4: Já už cítí ho pomoc.
3: Já se těším na Vánoce.
4: Tyhle ty kapři na matraci. Přátelé, snad měli paměťovou pěnu.
3: Rybavky je nejvíc.
5: Tohle bylo nejvíc dneska.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Honza Homolka.
2: Hezký večer. Babiš uvažuje o návštěvě Číny. Koalice podle Okamury směřuje k úsporám a klíčníci vyzvedli klenoty. Babiš uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Chováme se jako spojenci, kteří dělají biznis. Nevidím v tom žádný problém, uvedl po schůzce s prezidentem Pavlem. Dodal, že schůzky s ním budou podle potřeb ohledně pravidelných jednání na hradě. Mluvil také o rozpočtu. Předseda motoristů Macinka by měl s prezidentem jednat samostatně, řekl také Babiš a vycítil podle svých slov, že už je na to čas a firmy se definitivně vzdal, řekl ke svému střetu zájmu ohledně Agrofertu. Úředníci Evropské unie dle něj postupují tak, aby dali prostor opozici v Česku.
3: Já jsem se ty firmy definitivně vzdal, ano, a že tady samozřejmě dochází od asi úředníku komise k nějakým krokům na to, aby vlastně tady vy a opozice jste měli možnost se mě ptát na Agrofert, protože mě ptáte na Agrofert, jako. Já jsem se Agrofertu vzdal.
2: Koalice ANO, motoristů a hnutí SPD podle Tomia Okamury směřuje k úsporám v rozpočtu podle představ SPD, včetně omezení dávek Ukrajincům. Jednání budou pokračovat ve čtvrtek ráno, řekl Okamura po hodinové schůzce koaličních lídrů ve Strakově akademii.
4: Směřujeme k dohodě, k úsporám ve státním rozpočtu podle toho, jak si představuje SPD. Mluvíme samozřejmě o tom, že zásadně osekáme dávky Ukrajincům. Já jsem jasně řekl, že je to podmínka SPD je úplně zrušit. Takže myslím, že jsme na cestě dohodnout se na kompromisu a další jednání bude ve čtvrtek brzy ráno zde na úřadu vlády. Směřujeme k tomu, že SPD by mohlo být tedy kompromisně spokojeno s tím, že se ve státním rozpočtu ušetří.
2: 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy otevřelo korunní komoru ve svatovické katedrále a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vstup je zdarma. Pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na její energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotna přestat útoky na cíle v Rusku, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy bez kanadského obránce Aarona Erwinga. 30-letý hokejista odehrál v dresu Pražanů 3 sezóny a nejvíce zazářil v předminulém ročníku, kdy dal 21 gólů a vytvořil rekord mezi obránci. Klub oznámil, že s ním už dál nepočítá.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy je s mlhami nebo nízkou oblačností, nejvyšší teploty 19 až 24.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Petra.
5: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni u Třebonic. Na 23. kilometru došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte tady se zdržením. A bouralo se na dálnici D1 ve směru na Ostravu u Přerova. Na 278. kilometru havarovala dvě osobní auta v pravém jízdním pruhu. Projíždíte tady opatrně. Včasnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Petra.
2: Tolik zprávy na Frekvenci 1 po 21. hodině. Roze smátý Milan Bílek. Milane, tebe to zase baví.
1: Mě to baví každý den. S tebou mě to tady baví, víš?
2: Hele, to je velká poklona.
1: Hezký večer vám přeji, já s vámi samozřejmě taky, to je jasná věc, jedeme spolu i dnes do půlnoci. Už za chvilku se podíváme na, díky tomu, já nevím jak vy, ale já jsem dostal chuť zase vyrazit do kina, díky tomu, jak dny jsou vlastně jako kratší a brzo tma, tak podíváme se na velké podzimní hity, na které myslím, že stojí za to vyrazit před plátno. Tak víc za chvíli, to je Jennifer Ash, Avicii, nebo Tom Green and Don't Break the Heart.

Tears in the Rain a skvěle zpívá Jennifer Rush po 21. hodině. Tak rádi byste do kina v nejbližších týdnech v září a v říjnu se, myslím, v českých kinech chystá pestrá nabídka filmových premiér. Tak 17. září, to znamená skoro pozítří, Bára Pasiková, jedinečný časozběrný dokumentární film od režisérky Heleny Třeštíkové, který mapuje život slavné české zpěvačky. Kdyby náhodou, tak premiéra ve čtvrtek v ten samý den. Tady máme taky film Opuštěný, kdyby náhodou, emotivní filmové drama, které bude zkoumat lidské osudy. Jdeme dál za týden, to znamená ten příští čtvrtek, Zapomenutý ostrov v srdci divočiny, a myslím, že hitem, nebo alespoň to si slibují tvůrci, by měly být nový Avengers Endgame Special Edition, tedy návrat kultovního sci-fi spektáklu od Marvelu na plátna kin ve speciální edici. Tak kdyby náhodou, je to tady už za pár dnů, a pokud si budeme dívat dál, tak tam vidím Street Fighter, Šílená noc, anebo na nové začátky 17. prosince dánská komedie o životních zvratech a nových příležitostech. Pátrejte, protože těch filmů do konce roku jsou tucty, tak doufám, že si vyberete i vy ten svůj. Už za chvíli Michael Field, London Beat, teď padám, opět a radeček.

s Bonnie Tyler a Mike Oldfield spolu na frekvenci 1 před půl desátou. O čem byl ten dnešní Press Club po 18. hodině, tak bylo to o tom, jakým způsobem šetřit. A zítra to vlastně bude na podobné téma, protože hostem zítřejšího bude předseda rozpočtového výboru sněmovny Vladimír Pikvora z Motoristů sobě. A Kuba Vajnlek se bude ptát, kde by měl stát příštím roce šetřit, aby nebyl tak vysoký deficit státního rozpočtu. Debata zdá se nekonečná, tak my k tomu přidáme taky to svoje. Takže zítra po 18. a ptát se budete moci vy na 257-400-999. Lezu vám OMD vohnout teď Get in the Girl, Meghan Trainor.

0: Walking on the Milky Way a OMD s námi po půl desáté, kdo byl dnes zmiňován a komu dnes bylo přáno. Možná i vám, pokud máte narozeniny na 14. září, ale viděl jsem někde zmínit Františka Janečka, samozřejmě svého času v 80. letech velkého bosse přes pop music v Česku nebo v Československu. Ten právě dnes slaví narozeniny, přejeme všechno nejlepší, výborný skladatel, hudebník Jaroslav Uhlíř právě dnes má svůj den. No a ty nedožité narozeniny Amy Winehouse, ty už jsem právě dnes zmiňoval. Právě ona patří do takzvaného klubu Klub 27. Několika osobností, které předčasně zemřely ve věku 27 let. Právě dnes by Amy Winehouse slavila narozeniny. Tak jestli je máte, tak jsem rád, že je slavíte spolu s námi s Frekvencí 1. Soul Sister, tady budou Anastasia, taky Kygo, Save My Love.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Komise potvrdila přerušení platby Agrofertu. Babiš uvažuje o návštěvě Číny a v Itálii našli mrtvého Čecha. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Evropská komise v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na 6 měsíců přerušuje lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu kvůli potenciálnímu střetu zájmů českého premiéra Babiše. Jde o platby ve výši 77 milionů korun. Premiér v reakci zopakoval, že se definitivně vzdál holdingu Agrofert. Premiér také po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Na Pražském hradě řekl, že cesta by měla být obchodní. Stejně se podle Babiše chovají spojenci, kteří dělají biznis.
3: My o tom uvažujeme, že navštívíme Čínu příští rok, protože nevím, proč bychom to nenavštěvovali, když všichni naši spojenci od Spojených států přes Francii, Itálii a všichni jako chodí do Číny a dělají biznis. Takže my jsme říkali, že děláme ekonomickou pragmatickou politiku a na druhé straně samozřejmě i investoři z Tajvanu jsou vítáni, ale jde o to, že se chováme podle toho, jak naši spojenci.
2: V červenci navštívil Čínu předseda sněmovny Tomio Okamura. Ztráta ovocnářů na tržbách s úrody, kterou zničili jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z 10 305 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek. Italští záchranáři v Alpách nalezli tělo českého turisty, který se nevrátil z noční procházky, při které si chtěl pořídit fotografie. Uvedla to alpská záchranná služba v Benátsku. Muž zřejmě nešťastnou náhodou uklouzl. Polská armáda z Baltského moře vytáhla ruský dron, oznámil polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Z nominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: V úterý bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami a nebo nízkou oblačností, nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
5: Hezký večer vám přeji po 22. hodině. Za chvilku je tady Petr Hapka, Lucie Bílá, dívám. Balady budou přibývat, dáme si Can't Stop Loving You od Phila Collinse. No a dáme si v tom krátkém přehledu za chvilku taky hezké zářijové akce, které dnes čekají v druhé půli tohoto hezkého měsíce. Tak já doufám, že u vás všechno v pohodě. Teď Pink a Million Dreams.

0: I po letech to má obrovské kouzlo Petr Hapka, Lucie Bílá a 18 minut po 22. jsme si na frekvenci jedna hráli. Dívám se, co je zajímavé, tak říká se, že když Petr Hapka a Michal Horáček píseň složili, tak ji nabídli tehdy už velmi populární Lucie Bílé. No a podle novinek CZ ji za její naspívání nabídli symbolický honorář 1 korunu. Kdo se tehdy se zpěvačkou osobně skoro vůbec neznalo, ale Lucie Bílá prý tuhle nabídku okamžitě přijala, protože její skladba naprosto uchvátila. Myslím, že udělala dobře, výsledek skvělý i po těch letech. Tak já vás budu lákat zase na další akce, na další víkend. Co jste dělali o víkendu, že byste vyrazili někam na nějaké vinobraní, případně nějakou akci spojenou s vínem, tak doufám, že vám chutnalo. A pokud říkáte, že by to chtělo ještě něco podobného, tak myslím, že si budete užívat celý měsíc září, protože jak se dívám do toho krátkého přehledu, tak třeba v příštím víkendu proběhne vinobraní na Grébovce v Praze, dále o vínu, to bude taky na litoměřickém vinobraní. No a Hustopeče budou mít o tom dalším víkendu své velké, slavné burčákové slavnosti. Tak pokud říkáte in vino veritas, tak myslím si, že šancí, jak uvěřit, bude docela dost. Tak hledejte určitě poblíž místa tam, kde jste, kde nás posloucháte, něco podobného najdete o tom další víkendu. Už za chvíli Lauren Brannigan Extreme, náš ranní host, určitě, anebo si já, Unstoppable.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Brennigan, kde myslím, že se o vás staráme taky vzorně, tak to je Instagram Frekvence 1, den za dnem několik příspěvků, tak kdyby náhodou, tak se podívejte. Podívejte se i na zprávu, která se týká Marka Ebena a Terezy Koskové. Po 20 letech končí ve Stardance. Máme tam pro vás rozhovor s naší ranní hvězdou. No a samozřejmě den co den přidáváme příspěvky další. Tak jestli máte chuť, Instagram Frekvence 1 velmi jednoduše najdete. Už za chvíli je tady náš ranní host, ano. Za chvilku taky John Cicada, Just Another Day, zpátky do 90. Avril Lavigne, I'm With You. No a tohle, myslím, že si zaslouží dnešní večerní čas. Zůstaň tu se mnou, Richard Krajčo a Krištof na Frekvenci 1.

0: Na frekvenci jedna Chance Kada, Just Another Day. Kdo byl s námi dnes po ránu? Vojta Vondráček. My jsme opět probírali film Dokonalý den, ale krom jiného jsme se tohoto herce taky ptali, jak to má on sám, jestli chodí rád na premiéry. Tak schválně.
1: Mám vlastně poměrně rád premiéry, nebo nemám s tím... Mám je rád, jsem se nikdo nezeptal, jestli mám rád premiéry, nikdy v životě, tak teď si myslím.
2: Jestli jo, ale i včetně toho nástupu, to vím, že herci úplně moc ty medvědy nemusí tam.
1: Já, mě to vždycky přijde strašně legrační, takže jako já se pobavím, ale mně záleží takhle, u medvědů mi vždycky záleží na tom, vedle koho stojím. Teďka na poslední premiéře právě Dokonalý, dnes jsme byli s Kubou režisérem a s Aničkou Dvořákovou, tak to jsem se vlastně docela sám bavil. Doufám, že i oni teda, ale já se bavil.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Babiš uvažuje o návštěvě Číny, koalice podle Okamury směřuje k úsporám a klíčníci vyzvedli klenoty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Andrej Babiš uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Chováme se jako spojenci, kteří dělají biznis. Nevidím v tom problém, uvedl po schůzce s prezidentem. Dodal, že schůzky s ním budou podle potřeb ohledně pravidelných jednání na Hradě. Mluvil s Pavlem také o rozpočtu. Předseda motoristů Macinka by měl jednat s prezidentem samostatně, řekl také Babiš. A vycítil podle svých slov, že už je na to čas. A firmy se definitivně vzdal, řekl ke svému střetu zájmu ohledně Agrofertu.
3: Já jsem se ty firmy definitivně vzdal. Ano. A že tady samozřejmě dochází od asi úředníku komise k nějakým krokům na to, aby vlastně tady vy a opozice jste měli možnost se mě ptát na Agrofert. Pojď se mě ptát na Agrofert. Jako. Já jsem se Agrofertu vzdál.
2: Koalice ANO, motoristů a hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury směřuje k úsporám v rozpočtu podle představ SPD, včetně omezení dávek Ukrajincům. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek ráno.
4: Směřujeme k dohodě, k úsporám ve státním rozpočtu podle toho, jak si představuje SPD. Mluvíme samozřejmě o tom, že zásadně osekáme dávky Ukrajincům. Já jsem jasně řekl, že je to podmínka SPD je úplně zrušit. Takže myslím, že jsme na cestě dohodnout se na kompromisu a další jednání bude ve čtvrtek brzy ráno zde na úřadu vlády. Směřujeme k tomu, že SPD by mohlo být tedy kompromisně spokojeno s tím, že se ve státním rozpočtu ušetří.
2: 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy otevřelo korunní komoru ve svatovické katedrále a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražské Hradu. Vstup je zdarma. Pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na její energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotná přestat s útoky na cíle v Rusku, řekl prezident Zelenský. Šéf Bílého domu Trump něco dříve oznámil, že Ukrajina a Rusko souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy bez kanadského obránce Aarona Irvinga. 30-letý hokejista odehrál v Dersu Pražanů 3 sezony a nejvíce zazářil v předminulém ročníku, kdy v základní části dal 21 gólů a vytvořil rekord mezi obránci. Klub oznámil, že s ním už dál nepočítá.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V úterý bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

Hezký večer vám přeji, bude hodně balat do půlnoci. Dáme si třeba Joshu, Kedisna, Jessie a teď i Nina a tady je Tomáš Klus. Hezký večer.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem to z vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich města i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý svět, pláto třeba se vrátíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedáte.

0: Tohle byla velká balada v roce 1993, ten známý klavír a Joshua Kiddison zpíval o Jessie. Jinak píseň o komplikovaném vztahu s ženou jménem Jessie, o lásce, která člověka pořád přitahuje zpátky, když ví, že by vlastně jako měl jí dál. Ono se často tvrdilo, že Jessie byla o Sarah Jessice Parker. To ale není potvrzené a navíc sama herečka později řekla, že Joshua Kiddisona vůbec nezná. Za malou chvíli Eric Carmen, Olivia Rodrigo a Slza, to bude bouře.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: S elektřinou je to podobně jako s manželstvím, musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely.
2: Jo,
4: že takhle je to lepší.
2: No to já
4: chtěla jsem vám to psát, říkám
2: ale
4: ne.
2: To je do Vyšehradu, který mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Drop Dead, to byla Olivia Rodrigo na Frekvenci 1. Sundali jste dnes odpoledne jackpot posledního slova. Zítra ráno hádáme slovo úplně nové skupiny Čechomor. Tak mezi 7 a 8 buďte u nás. Teď Perfect, Ed Sheeran.

Cold Heart, a to byl Elton John a Dua Lipa. Tak ode mě dobrou noc až do rána. Za chvilku se pondělí promění v den úterní v 15. září. Já se na vás těším právě toho 15. po 18. Posílám Imagine Dragons a Demons.

0: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: Půlnoc. Frekvence 1 zprávy.
3: Komise potvrdila přerušení platby Agrofertu. Babiš uvažuje o návštěvě Číny a v Itálii našli mrtvého Čecha. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Evropská komise v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na 6 měsíců přerušuje lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu kvůli potenciálnímu střetu zájmu českého premiéra Babiše. Jde o platby ve výši 77 milionů korun. Premiér v reakci zopakoval, že se definitivně vzdál holdingu Agrofert. Premiér také po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Na Pražském hradě řekl, že cesta by měla být obchodní. Stejně se podle Babiše chovají spojenci, kteří dělají biznis.
4: My o tom uvažujeme, že navštívíme Čínu příští rok, protože nevím, proč bychom to nenavštěvovali, když všichni naši spojenci od Spojených států přes Francii, Itálii a všichni jako chodí do Číny a dělají biznis. Takže my jsme říkali, že děláme ekonomickou pragmatickou politiku a na druhé straně samozřejmě i investoři z Tajvanu jsou vítáni, ale jde o to, že se chováme podle toho, jak naši spojenci.
3: V červenci navštívil Čínu předseda sněmovny Tomio Okamura. Ztráta ovocnářů na tržbách súrody, kterou zničili jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z 10 305 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek. Italští záchranáři v Alpách nalezli tělo českého turisty, který se nevrátil z noční procházky, při které si chtěl pořídit fotografie. Uvedla to alpská záchranná služba v Benátsku. Muž zřejmě nešťastnou náhodou uklouzl. Polská armáda z Baltského moře vytáhla ruský dron, oznámil polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamiš. Z nominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: V úterý bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami a nebo nízkou oblačností, nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiš uvažuje o návštěvě Číny. Koalice podle Okamury směřuje k úsporám a klíčníci vyzvedli klenoty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Andrej Babiš uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Chováme se jako spojenci, kteří dělají biznis. Nevidím v tom problém, uvedl po schůzce s prezidentem. Dodal, že schůzky s ním budou podle potřeb ohledně pravidelných jednání na Hradě. Mluvil s Pavlem také o rozpočtu. Předseda motoristů Macinka by měl jednat s prezidentem samostatně, řekl také Babiš. A vycítil podle svých slov, že už je na to čas. A firmy se definitivně vzdal, řekl ke svému střetu zájmu ohledně Agrofertu.
2: Já jsem se ty firmy definitivně vzdal. Ano. A že tady samozřejmě dochází od asi úředníku komise k nějakým krokům na to, aby vlastně tady vy a opozice jste měli možnost se mě ptát na Agrofert. Pojď se mě ptát na Agrofert. Jako. Já jsem se Agrofertu vzdál.
1: Koalice ANO, motoristů a hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury směřuje k úsporám v rozpočtu. Podle představ SPD v

0: Včetně omezení dávek Ukrajincům. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek ráno.
1: Směřujeme k dohodě, k úsporám ve státním rozpočtu podle toho, jak si představuje SPD. Mluvíme samozřejmě o tom, že zásadně osekáme dávky Ukrajincům. Já jsem jasně řekl, že je to podmínka SPD je úplně zrušit. Takže myslím, že jsme na cestě dohodnout se na kompromisu a další jednání bude ve čtvrtek brzy ráno zde na úřadu vlády. Směřujeme k tomu, že SPD by mohlo být tedy kompromisně spokojeno s tím, že se ve státním rozpočtu ušetří.
0: 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy otevřelo korunní komoru ve svatovické katedrále a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vstup je zdarma. Pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na její energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotna přestat s útoky na cíle v Rusku, řekl prezident Zelenský. Šéf Bílého domu Trump něco dříve oznámil, že Ukrajina a Rusko souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy bez kanadského obránce Aarona Irvinga. 30-letý hokejista odehrál v Dersu Pražanů 3 sezóny a nejvíce zazářil v předminulém ročníku, kdy v základní části dal 21 gólů a vytvořil rekord mezi obránci. Klub oznámil, že s ním už dál nepočítá.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V úterý bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: I hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Komise potvrdila přerušení platby Agrofertu. Babiš uvažuje o návštěvě Číny a v Itálii našli mrtvého Čecha. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Evropská komise v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na 6 měsíců přerušuje lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu kvůli potenciálnímu střetu zájmu českého premiéra Babiše. Jde o platby ve výši 77 milionů korun. Premiér v reakci zopakoval, že se definitivně vzdal holdingu Agrofert. Premiér také po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Na Pražském hradě řekl, že cesta by měla být obchodní. Stejně se podle Babiše chovají spojenci, kteří dělají biznis.
2: My o tom uvažujeme.